Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: there's a chance I get attached.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti.

Yeah.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

jara bylo mý poslední. I kytky kvetly a jezera začaly tát, teď akorát, když se rození.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
1: Poslouchejte nejnovější díl znovu, dnes od 1 odpoledne na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Osmá hodina odbyla na rádiu Wave a to znamená jedinou věc. Víkendový on air a dnes stejně jako včera s Michalem Lirý. 4 společné hodiny plné muziky, kulturních tipů, podcastových ukázek i hudebních novinek.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Ahoj, tady kapela Meluzína.
4: A právě posloucháš Rádio Wave.

0: Kapela Meluzína a taky James Blake načali nedělní playlist On Airu. A my si rovnou povíme, co nás v dnešním dopolední čeká. Kromě muziky si rozdáme hromadu tipů na dnešní kulturní akce. Už v téhle hodině se mrkneme na výstavy. V hodinách následujících nás čekají podcasty Nádech a Studovna. Po desáté se zkusíme spojit s kolegou Jardou Petříkem, který je na festivalu v Katovicích. Zmíníme se o včerejší premiéře v divadle Rokoko a taky si povíme, co vědci navařili z víc jak 1000 let starých kvasinek, a to hned v dalším vstupu. Teď už k muzice. Před námi rapper Blade, pak novozélandská písničkářka Benny nebo A$AP Rocky. A příjemný poslech víkendového On Airu vám od mikrofonu přeje Michal Liri.
1: Listen up. There is no before, there

ASAP Rocky doznívá v 8 hodin a 19 minut a my teď na chvilinku zamíříme do sever

A v ledu zůstal zmrzlý až do roku 1991, kdy ho našli, nebo jeho ostatky, na jeho ostatky narazili dva němečtí turisté v severoitalském jižním Tyrolsku. No a od té doby jsou mimořádně dobře zachované a uchovali je i při stejné teplotě v jeho ledové hrobce, tedy při minus 6 stupních Celsia, píše web CBS News. No a díky tomu mohou vědci otci ho pečlivě zkoumat. Co ale nečekali, bylo, že na jdou kvasinky, řekl agentuře AFP hlavní autor studie Mohamed Sarhan z výzkumného institutu Eurac Research v italském Bolzánu. Vědci objevili dohromady 4 různé druhy kvasinek, které dokážou přežít teploty pod bodem mrazu. No a když už měli kvasinky, tak se pokusili upéct kváskový bochník. Zpočátku to prý nefungovalo, připustil mikrobiolog, ale po 3 měsících pokusů měli velmi, velmi dobrý kvásek. A na otázku, zda vědci zvažují využít kvasinky k vaření piva, odpověděl, že je to na seznamu. No tak pokud by vás zajímaly ještě další detaily tady téhleté trošku bizarní zprávy se starými kvasinkami, tak ji najdete na našem webu v sekci Wave News. My už teď musíme zpátky do našeho playlistu. Před námi Matt 213, Pink Panthers nebo Arima Edera.

0: Los Angeleská hudebnice Arima Edera nás přiblížila k 8:30 a tím pádem i k prvnímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A mrkneme se v něm na výstavy. Mám tady dvě pozvánky a ta první míří do galerie města Třince, kde vystavuje Vendula Váňová a výstava nese název Z lesa. Vendula Váňová je absolventkou malby na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Františka Kovolovského. Ve svých malbách řeší tematiku paměti, vnitřních a vnějších světů, které se opírají o filozofické texty, jako je například Ponty, Bachelard nebo Bergson a další. Takže v Třinci Vendula Váňová z lesa. Druhá pozvánka míří do Prahy, do pražského hauzu. Tereza Bartuňková a Julie Hrnčířová, výstava s názvem Layers, Landscapes, Shapeshifters. Ústředním tématem společného projektu umělkyň je vztah lidského těla a přírodního světa. Dvojice se inspiruje strategiemi, které příroda využívá k vlastní ochraně, jako jsou mimikry a kamufláž. Projekt má své kořeny v site-specific instalaci z roku 2023, vytvořené pro pražské komunitně orientovaný hudební klub Ankali. Autorky zde kombinovaly fotografie tištěné na různých materiálech s nalezenými přírodninami a lidskými produkty z městského prostředí, skrze které zkoumaly vztah mezi místem, materiálem a obrazem. Tedy v pražském hauzu Tereza Bartuňková, Julie Hrnčířová, Layers, Landscape, Shapeshifters.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer na Rádiu Wave.
5: Huckleberry Hypno 808.

Hugo Tox, irské hudebnictvo Soak, taky AG za námi v ještě stále raním on airu. A jako další jedna z novinek v naší hudební rotaci, londýnská zpěvačka Lola Young, která si loni užila velký průlom díky singlu Messy, který uspěl na TikToku a vynesl jí i cenu Grammy. Pak ale přišel kolaps na pódiu z vyčerpání a taky problémy s alkoholem. Nový single From Down Here vznikl ze spolupráce s Jamesem Blakem a podle Young ohlašuje začátek nové etapy její kariéry. Píseň pokračuje v jejím velmi osobním a emočně syrovém stylu, který získal fanoušky. Takže tady Lola Young, From Down Here.

0: Raperka TK Maidze nám začala uzavírat první společnou hodinu nedělního on-airu. Je 8 hodin a 51 minut a k té deváté nás doprovodí Vladimír Zemánek aka Dim Haze, pak taky Obligátné nebo rapper YG. Pak už američtí Turnstyle nakopnou další program. Posloucháte víkendový On Air a ze studia ještě jednou zdraví Michal Liri.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nechty.
3: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
5: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
6: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
5: youtube.com/radiowave
4: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

baltimorští Turnstile a taky novozélandská zpěvačka Lord nám odpálili 9. hodinu na rádiu Wave. My si už za pár minut poslechneme ukázku z podcastu Nádech, který se tentokrát točil kolem jídla a takzvaného food noise. No ale než se tak stane, je tu nedávná novinka od švédské zpěvačky Tove Lo, pak Julia Michaels a taky trocha slovenské deprese Fakult a track Terror.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Fakult a jeho teror nás přivádí k první podcastové ukázce tohoto dopoledne. My si teď totiž pustíme ukázku z nového dílu podcastu Nádech. Pojem food noise označuje stav, kdy se jídlo stává středobodem našeho dne a velká část našich myšlenek se točí kolem toho, kdy budeme jíst, co budeme jíst nebo jestli můžeme jíst. Tohle téma v Nádechu vysvětluje klinická nutriční terapeutka Markéta Gajdošová. Celý díl hledejte na našem webu a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Protože pokud je jídlo prioritní věc, která mi vlastně jako zabírá tu kapacitu a je to takový ten středobod každýho dne a všechno se točí okolo toho, kdy budu jíst a co budu jíst a jestli teď můžu jíst, když jsem před půl hodinou jedla a vlastně neustálý jako myšlenky s tím asociovaný, tak mi bere tu kapacitu a pozornost něčeho jiného, k čemu mám ten život jako dedikovat, nebo co má být ta priorita v tom fungování. Vlastně je jako v pořádku, když tvoří třeba nějakých 20-30% toho každodenního přemýšlení, ale jakmile to překročí prostě 70% toho dne, tak to už je špatně a to už je tam jako ten varovný vykřičník. To není jenom taková ta jako pouhá chuť na jídlo nebo potřeba jíst a nebo fyziologický hlad, ale je to vlastně něco paradoxně nesouvisejícího s tím samotným hladem. Teď najednou v tom světě, kdy nemáme pod kontrolou skoro nic a všechno kolem nás je rychlý, chaotický, takový vytěžující, teď se v tom možná už tak jako sami ztrácíme, je strašně těžký se v tom nějak ukotvit, tak najednou to jídlo získává takovou tu roli toho, že tohle vlastně jako můžu mít pod kontrolou, nebo nad tím naopak tu kontrolu možná ztrácím. Považuji za nesmírně důležitý naučit se rozlišovat, co je vlastně ten fyziologický nebo fyzický hlad a co je ten emoční hlad. Že to není jedna a ta stejná věc. Vlastně ten fyzický hlad jako úkonnější jakýkoliv jídlo. To je prostě to, že když mám teď hlad a vyhodnotím to takhle, tak když by tady před mnou byl talíř brambor, tak si je prostě dám, protože to má jako reagovat na tu potřebu. Pokud je to emoční hlad, zpravidla to bude na něco velmi konkrétního, nebude to úplně ten talíř brambor ani brokolice, bude to dost možná nějaká třeba sladká věc, tučnější věc a bude to tak jako inklinovat k tomu, že jenom tohle mi to ukonejší, ten fyzický

0: No a začít z té druhé strany. Pojďme tam jako vracet to, co si nedáváme, to, čeho máme málo, to, co tam úplně chybí.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Steve Lacy nás přehoupl přes 9:30 a posunul nás tak k dalšímu, tentokrát divadelnímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: První divadelní pozvánka letí do Liberce, do divadla FX Šaldy, kde už od 16 hodin hrají Triangle. Taneční Triangle, to jsou tři unikátní choreografické přístupy, které se hlouběji zabývají životními pravdami. Choreografická koláž vám dokáže, že pro tanečníky neexistuje žádné téma, žádná emoce či myšlenka, kterou by lidské tělo nedokázalo vyjádřit. Jarek Cemerek, Proměna, Alena Pešková, Možnost a Eňo Zapala, What a Funny Moment. To jsou tři taneční choreografie už od 16 hodin v divadle FX Šaldy. Druhá divadelní pozvánka míří do Prahy, konkrétně do Studia Hrdinů. Od 20 hodin tam hrají Škvíry existence. Hledání každodennosti je kriminální hádanka. Kromě toho, že Škvíry existence doslova vyzývají k nějaké akci, jejich pohled odmítá evropský filozofický zřetel založený na zkoumání počátků a podstat. A místo toho se snaží svět a úlohu člověka vnímat skrze Škvíry existence ve sféře každodennosti. Literárně filozofická kniha Škvíry existence autorky Jolanty Brach vyšla v roce 92 v jejím rodném Polsku a tam se okamžitě z tohoto souboru 9 esejí stala literární senzace. Hrají Lucie Juřičková, Antonie Formanová, Marek Kristián Hochman, Marek Pospíchal v režii Anny Davidové ve Studiu Hrdinů od 20 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Casablanca.
1: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
2: Dnes od 12 hodin
3: na Rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny.

Japonsko-britská zpěvačka usazená v Londýně Rina Sawayama dozněla v 9 hodin a 43 minuty. No ale my v Londýně ještě chvilku zůstaneme. Severolondýnský klubový producent Pigment vydal na konci května EPko Ženčen, na které je každá ze 4 skladeb pojmenovaná po rostlinách a s regenerativními účinky. Vedle Ženčenu a kopřivy je na desce i skladba věnovaná kořenu sumy. To je amazonská bylina využívaná ke zmírnění únavy či podpoře imunity. Takže tady track, který od středy obohacuje naší hudební rotaci Sumarut.

0: Je 9 hodin a 51 minut, vlastně už 52. No a my se tak zase o kousek víc přiblížili pomyslné polovině dopoledního programu. 2 hodiny za námi, ale ještě 2 před námi. No a hned v té další bychom se měli spojit s kolegou Jardou Petříkem, který navštívil polský hudební festival v Katovicích. Tak se s námi snad podělí o žhavé hudební tipy. Pak nás taky čeká ukázka ze studovny, kde se dozvíte, jak může vypadat takové studium na Oxfordu. No a nebyl by to kompletní on-air, kdybychom si nerozdali pozvánky na dnešní hudební akce a filmy v kinech. No ale nepředbíhejme, v playlistu před námi ještě je tuzemští Taige nebo Anna Vaverková.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Všichni šli.

děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

10 minut po 10. Georgie Greeps s Fulcrumem za námi a ve víkendovém playlistu jako další nashvillské duo Howdy a jejich nedávná novinka Try, Try, Try, pak Petrovský nebo Sweetie společně s Doja Cat. To je hudba na následující minuty.

přinášel jen otázky. Smyslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky,

0: Nová studovna navazuje na minulý díl s Jakubem Niederlem, který studuje biologii na Oxfordu. Aneta Štokrová s ním tentokrát probrala, jak vypadá hodnocení, studentský život na koleji nebo aktuální výjezd na Borneo, kde se v rámci studia věnoval terénnímu výzkumu. Nový díl studovny poslouchejte na našem webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech vašich podcastových aplikacích. Tady už je krátká ukázka.
1: Takže to hodnocení není jenom o tom, že dostaneš známku A až F, nebo jak to máte, ale že opravdu si o tom povídáte, rozebíráte to víc do hloubky.
2: Zrovna co se týče tutoriálu, tak to je opravdu jako čistě formativní hodnocení. Dokonce to není ani formálně zahrnuto potom do našeho výsledku z toho studia jako takového. Do toho se v mém případě, v mém oboru počítají jenom velké zkoušky vždycky na konci ročníku, které shrnují vlastně v rozsahu tří zkoušek úplně celý obsah, co se prochází na přednáškách a v praktikách celý rok.
1: A to jsou ústní zkoušky?
2: To jsou písemné zkoušky všechny a liší se formátem, nikoli obsahem, takže to není tak, že by třeba z jednoho předmětu byla jedna zkouška a člověk potom mohl tu zkoušku napsat a vesele zapomenout, co se na ní naučil. Je to bohužel tak, že každá zkouška vlastně obsahuje úplně všechen ten materiál a zkoušky se liší formátem, takže jedna je esejová, kdy se píší v rozsahu 3 hodin asi 4 eseje na 4 z 12 témat, co dostane člověk jako navrženy.
1: Jako na místě to píšeš?
2: Na místě, na počítači teda. Uh-huh. A další zkouška je potom formátem multiple choice, jedna další je zaměřená spíše na ty praktické dovednosti, takže na analýzu dat, na analýzu nějakých figur a tak podobně. Ale bohužel pro mě, já si myslím, že výukově je to fajn, ale pro studenta je to opravdu náročné v tom, že i vlastně v průběhu let se ten obsah jenom kumuluje, takže ten obsah z prváku se potom očekává, že si budu pamatovat i na konci druháku a ty zkoušky vlastně obsahují úplně všechno z toho dosavadního studia.
1: Co tě na tom nejvíc překvapilo?
2: Řekl bych, že nejvíc mě překvapilo právě to, kolik času jsou ochotní ti akademici věnovat

0: ví, co má zlepšovat. A že je toho hodně.
1: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
2: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: take it, Mima, I go Panera. We call him PB Barney, he the handicapped rapper.
1: Lucky Day nás 3 minuty po 10:30 přivádí k dalšímu Kulturistánu, ve kterém mrkneme na dnešní hudební akce.
2: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.
1: Začínáme v Orlové Futra, tam dnes od 18 hodin budou hostit Erika Arna a taky smaženou pikantní škebli. Erik Arn je vídeňský hudebník, pohybující se ve vodách avantgardního roku, improvizace, dronu a psychedelie, a pak taky zazní folk punk z Ostravy, takže už od 18 hodin v Orlové. Přesouváme se do Brna, konkrétně na Sibiř. Od 18.30 Na boso po skle, pak taky Tvoj postoj. Na boso po skle, to je jeden z klenotů košické DIY hardcore scény. Organická směs Emma, francouzské školy, Screama a post-hardcore. Tvoj postoj pak je původně oi-punk, do něj se postupně přimísily prvky deathrocku, surfpunku a new wave. Od 18.30 Brněnská Sibiř. A míříme do hlavního města v pražské Meat Factory od 19 hodin ikona trip-hopu Triky. A poslední pozvánka míří do Lucerna Music Baru od 21 hodin Curse One, rapper z Bronxu, architekt boombepu a jeden z nejdůležitějších hlasů amerického rapu v Lucerna Music Baru od 21 hodin.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán. Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelist, čelist.
2: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Laser Viking krátce před 10:45 a před námi jedna ze středečních novinek. Slovenská hudebnice Katarzia vydává 3 roky od posledního počinu nové album Pozvima neprýdem. Z úkrytu v bezpečí domova tu komentuje neutěšené společenské dění, které se děje za okny a spřádá úvahy nad tím, co pro ženy domov vlastně historicky znamenal. Skladba Vařit, prát, šít a rodit je pak asi nejostřejší kritikou skutečnosti, že patriarchát z domova pro ženy udělal často nebezpečné vězení. Na novince hudebnice objevuje nové kreativní postupy songwritingu a to na Wave ceníme. A u československé scény ještě chvilku zůstaneme, protože hned potom zazní Anet X a její Hlavolamy.

0: Anet X jsme se přiblížili 11. Docela nám zbývá ještě 10 minut a ty budou patřit hudebnímu projektu Fashion Club nebo Lence Zbořilové aka Ivy Z. No a pak už pomalu odpálíme poslední dopolední hodinu víkendového On Airu.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Program finální hodiny dopolední části nedělního On Airu nám odpálili dánští postpunkový Ice Age a berlínský producent Mechatok. A jako další hudebník bývalý člen Vampire Weekend, producent Rostam a jeho spolupráce s Clairo, která nese název Hardy. Pak Lick Lee nebo rapové duo Pusha T a No Malice aka Clips. No a potom už se zkusíme spojit s Jardou Petříkem, který je na cestě z polského festivalu v Katovicích.

0: Eclipse doznívají v 11 hodin a 16 minut. A v polských Katovicích se už od čtvrtka konal festival Tauron Nová muzika, kde nechyběl náš kolega Jarda Petřík, kterého už bych měl mít na telefonu. Halo, halo, Jardo, slyšíme se?
1: Ahoj Michale, já tě zdravím přímo z vlakového nádraží v Katovicích.
0: Krásný. Hele, ty už jsi tam na festivalu byl od čtvrtka?
1: Já jsem byl až na hlavní festivalový den v pátek, ve čtvrtek byl jenom takový uvítací koncert, na který jsme nejeli.
0: OK, no a tak pověs nám, co jsi viděl včera?
1: Včera jsme začali v takovém sále, kde normálně vystupuje něco jako... Porovnal bych to asi s orchestrem Českého rozhlasu, tak něco podobného v polském duchu. A já jsem se včera s Martinou bavil o tom, že jsme se vlastně ani na jeden koncert do tohohle sálu nedostali, protože organizátoři trošku podcenili kapacitu a množství lidí, kteří na ty jednotlivé koncerty tam chtěli vyrazit. Mm-hmm. Ale vypadá to, že se poučili z nezdarů a ty včerejší koncerty přemístili do většího sálu. Takže včera jsme si sice vystáli dlouhou frontu, ale dostali jsme se na oba koncerty, na které jsme chtěli. A vlastně oba to byly pro mě, dá se říct, highlighty. Ten první to byla polsko-japonská jazzová improvizační nádhera se skupení Hinode Tapes, které tvoří saxofon, bicí, kytara a elektronika a společně s nima kontrabasista z Japonska. Což byla vlastně docela exkluzivní záležitost, jelikož on na rozdíl od spousty jiných hudebníků nežije v Berlíně nebo v nějakém podobném místě, ale opravdu přiletěl z Japonska, takže si mohl zahrát se svými polskými kamarády a byl to nádherný free jazz, takový řekněme spíš kontemplativní, než že by to bylo na nějaké pohupování se v bocích. Hodně intimní, hodně komorní a... vlastně krásná možnost ponořit se do uplnění muziky, než vlastně na té nové muzice obecně je. No a druhý koncert, ano.
0: No, to zní skvěle, pokračuj.
1: No a druhý koncert vlastně ve stejném sále, tak to byl hudebník Herbert, skoro okolostí taky s Japonkou, s bubenicí a se zpěvačkou Momoko Jill, která vlastně s Herbertem lodi vydala skvělou desku a pro mě osobně to byl jeden z highlightů, kvůli kterým jsem letos na novou muziku jel. A nakonec to bylo možná trošinku zklamání, ale ono to tak většinou bývá, když se na něco člověk hodně těší, že pak by to opravdu muselo být top, aby byl spokojený. Ale zahráli vlastně v podstatě celou tu loňskou desku, která mě strašně baví. Naživo vlastně využili všechny ty zvuky, které použili na tu desku i ve studiu, to znamená, že... ta Momoko Jill tam jednu chvíli driblovala se dvěma basketbalovými míči, což vytvářelo vlastně rytmické podklady. Hráli na vodu doslova, na nějaké kosti ze zvířat upravené do hudebních nástrojů. Takže to bylo, řekněme, takový pop vytvořený na hodně experimentální bázi. No a potom jsme to uzavřeli s Princesnou Pí, která bude zítra v Praze, aby jsme měli takový trošku menší náskok oproti pražským fanouškům a faninkám. A tady na tom koncertě bylo krásně vidět, kde vlastně jsou schovaní, kde je schovaná mladá generace festivalu Nová muzika, protože jestli někde byla největší koncentrace publika věkově kolem 20 let, tak to bylo za celý festival na Princesnou Pí.
0: Jasně. No a jak bys popsal atmosféru festivalu? Já, jestli se nepletu, tak to se odehrává v bývalém dole, nebo...
1: Já jsem to včera vlastně Martině připodobnil k prostoru, kde se odehrává Colors v Ostravě. Mm-hmm. Že je to vlastně zrekonstruovaný bývalý areál vlastně industriálního charakteru, který má těžební minulost a teď je to vlastně přetvořené do multikulturního prostoru, kde se během roku odehrávají různý akce. Včetně třeba právě festivalu Nová muzika.
0: Jo, takže to ten prostor neužívá jenom teď na ten festival, ale je to vlastně centrum nějakého dění po celý rok.
1: Je to tak, protože tam jsou vlastně i koncertní sály a není to jenom jakoby venkovní prostor upravený dočasně na festivalový areál, ale jsou tam normálně budovy z betonu a ze všeho, které tam dostávají po celý rok a kde se konají koncerty a další akce vlastně napříč, já se říct, žánry a styly.
0: Mm-hmm. A ještě mi, Jardo, pověz, ochutnal si nějaké polské speciality, co si jedl po dobu festivalu?
1: Polské speciality jsme si nakonec nedali, zůstali jsme věrni italské pice, ale musím říct, že oproti loňskému ročníku, kdy jsem byl nadšenej

0: Těšil jsem se třeba znova na tu Koreu, ale zalepili jsme se picou.
1: No, tak snad nás pořadatelé polského festivalu slyší a opět další rok přivezou i korejský stánek. Já slyším, že ty jsi na nádraží, takže už jsi na cestě domů?
0: Právě teďka nám přijel vlak směrem Praha, rychlík Bátory, takže za nějakých 6 hodin budu zpátky v Praze Michale.
1: Krásný. Já ti závidím tvoje zážitky z festivalu a přeju ti šťastnou a ničím nerušenou cestu domů bez problémů, aby si dorazil zpátky k nám. A už se s tebou loučím, tak doufám, že se potkáme brzo tady ve vysílání.
0: Já taky doufám, díky, těším se a na závěr si dáme moderát, o kterých jsem už sice nestihnul nic říct, ale včera tady byli naživo taky.
1: No, je to tak, dáme si moderát a povíme si o tom, nebo povíš nám o tom ve vysílání, až tady budeš.
0: Díky, Michale, měj se krásně.
1: Měj se krásně, ahoj.

0: Charlotte Cardin jsme už překročili 11:30 a to je přesně čas na poslední Kulturistán tohoto dopoledne, ve kterém se mrkneme na programy kin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A s kinotipy začínáme v Uherském Hradišti v kině Hvězda. V 17:15 tam promítají nový film z univerza Hvězdných válek Mandalorian a Grogu a od 20 hodin komediální horor Scary Movie. V domažlickém kině Čakan už od 14:00 animák Mambo Jumbo, od 17 hodin pak Mandalorian a Grogu a od 20 Ďábel nosí Pradu 2 s Annie Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt a taky Stanley Tucci. V Ústí nad Labem ve veřejném sálu Hraničář už od 15 hodin německý animovaný film Kony tajemství Jeřába a od 17:30 večer komediální drama, kdy dva bratři hledají zakopané peníze, dánský film Poslední viking. A poslední kinopozvánky míří do komorního kina Ewald v Praze. Od 17:30 nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho a od 20 hodin pak drama se Zendájou a Robertem Pattinsonem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Toužili po lásce a romantice a stali se na internetu součástí velkého podvodu.
5: Ty oběti se zadluží, zastaví veškerý svůj majetek nebo prodají nemovitosti.
6: Já jsem byla zamilovaná. Celkem jsem poslala asi tak 1 000 000 korun.
4: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra v úterý večer na ČT1 a v iVysílání.
7: My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots.

Indie popový projekt brněnsko-jesenického písničkáře a producenta Aleše Macenauera, a.k.a. Zapomněl jsem, nás přivedl k poslední hudební novince tohoto dopoledne. Americká hudebnice Blondshell se vrátila s novým singlem Hard Has to Work So Hard. Rodačka z New Yorku s ním navazuje na loňskou desku If You Ask For a Picture, která upevnila její pozici mezi nejvýraznějšími jmény současného alternativního roku. Novinka zůstává věrná tomu, co na Blondshell funguje nejlépe. Hlasité kytary, grungeová energie a texty, které jdou přímo k věci. V prosinci navíc vyráží na evropské turné, jehož nejbližší zastávkou pro české publikum bude Berlín. Tak tohle berte jako takovou malou ochutnávku.

0: Kulturistán už je sice za námi, ale já se ke kultuře ještě jednou na chvilku vrátím, konkrétně k divadlu. A ještě konkrétněji k včerejší premiéře v městských divadlech pražských, kde uvedli inscenaci Můj malý vůdce. Posluchači možná budou znát film Králíček Jojo, který vychází ze stejné předlohy románu Nebe v kleci. O divadelní adaptaci se postaral David Košťák, o dramaturgii Martin Satoranský a za režií stojí Tomáš Rályš. Já si tuhle včerejší premiéru moc užil. Jde o trochu dojemný, trochu mrazivý příběh mladého chlapce v Hitlerjugend, který pomalu přichází na to, že není všechno tak, jak mu říkají jak jeho velitelé, tak jeho matka. V první polovině má tahle hra spoustu komických situací, aby v druhé polovině výrazně zintimněla. V inscenaci se pak skvěle pracuje i s live cinema. Nechci nic vyzradit a tak vám spíš doporučím tenhle zážitek v divadle Rokoko. No a koukám na časomíru, která ukazuje 11 hodin a 54 minut. No a to znamená, že my jsme dopoledním playlistem proletěli až k samotnému závěru dnešní dopolední části On Airu, protože před námi už jenom vidím snail mail a pak už odbije pomalu pravé poledne, tedy 12. hodina. No ale program Rádia Wave rozhodně nekončí, protože ve 12 už začne cestovatelská Casablanca s Pavlem Sladkým, kterou v jednu hodinu vystřídá Slejvák, a ve dvě hodiny už potom si za mikrofon stoupne kolegyně Klára Nováková, která vás provede až k 6. hodině. Já už se teď s vámi loučím, přeju vám krásný zbytek neděle a uslyšíme se zase brzy. Mějte se krásně a čus.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas.
5: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj rozhlas.
5: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Casablanca.
0: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
2: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Můj dnešní host je Tomáš Gavlas, dobrý den.
3: Díky za pozvání, Pavle.
2: Poutník, průvodce, se kterým se dneska budu bavit o Likijské stezce. Co to je? Kde to je?
3: Likijská stezka je v Turecku, na jihu, na jeho západě, a lemuje pobřeží a vlastně i oblast, kde se rozkládala stará likijská kultura, která je fakt stará, myslím, že vznikla někdy 8. století před naším letopočtem, skončila zase 3., 4., mám pocit, jako ten největší čas. A bylo to vlastně uspořádání pobřežních měst, které dohromady vytvořily Likijskou ligu, takže na té stezce prochází tedy tou starou kulturou, památkama a vším, co s tou kulturou souvisí.
2: Takže předantická vlastně záležitost.
3: Předantická, pak byla hodně helenizovaná, takže se jako ztratili svůj jazyk, přišli na řečtinu a potom se pomalu jako rozpustili. Ale zajímavý je, že oni byli matry lineární, což bylo jako výjimečný vlastně ve společnostech. To znamená, že tam přenášel status a jméno po ženě, což vlastně nikdy ani jako v Římě, v Řecku nebylo, ani jako v moderních společnostech. A potom se jima inspirovala americká ústava, protože jak měli to sdružení těch měst, tak tam vlastně se domluvili na zastupitelský poměrný demokracii. To znamená, že čím větší město, tím víc hlasů mělo v té lize, když se rozhodovali o nějakých jako obchodních nebo vojenských krocích. Takže tohle to dala světu likijská kultura.
2: Takže zrození některých principů demokracie.
3: Ano, vlastně. Ano.
2: No a tohle jste se dozvěděl po cestě, na místě, nebo to bylo nějak už součástí důvodu toho, proč tam vyrazit, že ta stezka v sobě má něco jiného, než že půjdu jenom 500 kilometrů přírodou?
3: Já jsem to zjistil spíš až tam. Jsem se rozhodoval, chtěl jsem vyrazit někam, kde to bude jako lehce divočejší ještě. Nechtěl jsem nějakou úplně jako klasickou pouť a chtěl jsem mít podél jako vody, podél moře ideálně. A těch variant je několik v Evropě, že jo, můžete jít, už jsem šel vlastně Camino Norte, třeba severní, jako na různých ostrovech jsou prostě dálkové stezky, že jo, na Krétě, na Menorce, Malorce, ale tohle mi přišlo takový opravdu, že to má jako ducha i tou likijskou kulturou, i tím charakterem, kde se střídá vlastně pobřežní část, která vede podél jako zátok, který jsou relativně jako nepostižený ještě jako letoviskovou proměnou toho jižního Turecka. A zároveň to vede vnitrozemskýma částma, že vás to vyžene prostě do hor, do 1500-1800, kde ještě to působí tak jako autenticky, původně jako nezasaženě tím turismem, který je v Antálii třeba kousek od toho. No. Takže mi vyšla vlastně nejlíp jako z toho mýho výzkumu a proto jsem se tam vydal. A tam jsem chtěl upozornit, co jsem hledal, aby bylo možné divoce kempovat, jo. Což je dost unikátní a to tam vlastně jde. Tam je možné kempovat všude a je běžný, že tam lidi rozdělávají ohně, jako, což je nevídaný vlastně už docela dneska.
2: Vy jste si v minulosti vybíral stezky podle různých kritérií. Bavili jsme se tady spolu kdysi už i o přechodu Negevské pouště, takže jako žádné podél moře, žádné podél vody, ale pouští. Tak tentokrát to byla chuť to třeba spojit i s nějakým koupáním, nebo spíš jako spirit té krajiny, nebo o co šlo?
3: Chtěl jsem být jako v té divoké přírodě vlastně, to byla nějaká jako moje představa, která, kde je poblíž to moře, a samozřejmě se tam i vykoupat, jako to byla taky nějaká jako představa. Asi ta největší motivace byla fakt jako být mimo jako civilizaci, mimo nějaký i režim jako albergu, který je na těch jako poutních trasách, a být jako víc svobodný v rámci té cesty, jako což byl fakt motiv, který jsem si tam nes, a i když jsem se teďka vracel, tak to bylo to nejsilnější, co jsem si jako přinesl, protože když i ta pouť člověk vyráží, je hodně jako strukturovaná, bych řekl jako třeba to Camino, tak člověk tolik jako nevypne nebo se nezbaví takového toho přemýšlení neustálého. A tady jsem cítil, že to víc jako odešlo a fakt jsem se dostal k toho módu, že jako řeším, kde se ženu vodu a opatrně obracím kameny, kde je štír, a fakt jako člověk začne vnímat tu cestu víc jako smyslama, jo? Že se docela rychle dostane jako z hlavy. Vlastně, vím, že na Camino je třeba téma, že tam lidi vždycky běží, aby ve dvě měli ubytování, protože pak je tam plné, tam hodně lidí, tady těch lidí jako moc není. a tím, jak je jako intenzivní ta cesta, jak je tam prostě to moře a fouká vodní vítr a může přijít bouře a potom je tam vápenec prostě ostrej, takže tam jsou etapy, které se podobají spíš jako alpský túře, jsou tam toulaví divoký psi, jsou tam prostě hadi, jsou tam štíři, ale pak jsou tam noci prostě, kdy jste sám někde v horách a nad váma jsou hvězdy a úplně ticho. Tak je jako velmi intenzivní na ty smysly. To přijde jako hodně očišťující, jako se dostat z tím mysli, jako kdy já taky jako, že vyřizuju prostě maily, dělám ráno dětem prostě snídaní, řeším, kdy musím s autem jako do servisu. A tenhle ty poutě mi přišel, jako že mě jako tady to země jako očeše, zbaví mě tady toho a vrátí mě do nějaký jako fakt jako bytí jako a vnímání té reality taková, jaká je, což se mi na té pouti jako povedlo. A ona i taková je, že spoustu těch jako impulzů přináší. No.
2: A když cesta divočinou, tak znamená to, že tam jsou dlouhé úseky, kdy člověk třeba nedokoupí zásoby a nese si všechno sám, anebo se pravidelně schází do blízkosti nějakých vesniček a dalo by se to pojmout i vždycky co 2-3 dny, tak nějaké doplnění zásob. Tak.
3: Infrastruktura je skvělá. Je tam, myslím si, že je víc variant, jak tuhle tu cestu pojmout. Viděl jsem i lidi, já jsem šel se stanem s lehkým, spal jsem několikrát v ubytování, protože procházíte i několika jako většíma městama, ale je možný jít i bez stanu, si myslím, a vybrat si, ono ta stezka se často jako rozdvojuje, že tam třeba víc alternativ, takže můžete jít s naší cestu, která vede víc jako civilizací a tam jsou penziony, to znamená podle mě se to dá udělat úplně jako bez stanu. Potkal jsem tam lidi, kteří byli starší i přes 60 a šli si 10-15 kilometrů denně, prostě občas se popovezli a udělali si to jako jednodušší. Já znám, je tam několik etap, jako kde je potřeba myslet víc na vodu, je dobrý sebou mít vodní filtr prostě na přefiltrování vody, ale přišlo mi, že jako to je třeba den, dva, jo, nejvíc jsem nestřel 6 litrů vody, šlo by to i jako smíně, kdybych byl odvážnější, jakože, jo, protože zase nevíte, jestli ty vodní zdroje budou naplněný, protože tam se ta voda schovává v takových jako starých cisternách, to už dělali ty Líkejci, protože občas ta krajina suchá a nevíte, která ta jako cisterna bude plná, která bude třeba prázdná. Ale myslím si, že je jako dostupná vlastně i pro člověka, který je začátečník, jestli to takhle jako můžu říct. Jo? Že je to trošku plánování občas, ale ta civilizace tam prochází. Ale velkou část jako těch dnů, fakt jako si myslím, člověk tráví jako v té divoký krajině a různý, jo? Ať je to ta horská nebo ta pobřežní.
0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Casablanca na rádiu Wave.

0: Tomáš Gavlas vám v dnešní epizodě podcastu Casablanca vypráví o Lykijské stezce, kterou přešel letos na jaře. Kdy se na tu stezku vypravit? Předpokládám, že to je ten středomořský případ, kdy v létě bude příliš vedro a málo vody, takže jaro a podzim?
1: Jo, řekl jsi to přesně. Já jsem byl květen od začátku do konce, nebo v té druhé půlce května už bylo hodně velký teplo, teda jako, že jsem fakt jako propotil, několik trik bych propotil každý den. Takže lidi chodí březen, duben už, ale to může, protože jdete do vyšších jako horských poloh, do těch 15-18 metrů, tam může být ještě sníh. Takže ideálně duben bych řekl, konec března, duben a potom zase říjen, listopad, ale na podzim, pokud chcete spíš spát třeba fakt jakoby venku v přírodě, tak je tam upozornění, že ty vodní zdroje už jsou jako dost vyschlý, takže třeba na to myslet a brát si sebou víc jako vody, což taky podle mě není problém, jako protože když procházíte každou vesnici, je tam mešita, většinou u mešity nějaký zdroj vody relativně jako pitnej.
0: Mešity bez zdroje vody i kvůli tomu rituálnímu umývání nejsou prakticky, takže tak. To je jistota i nějaké pohostinnosti, i nějaké hygieny. Odkud kam to vede, Lykijská stezka?
1: Vede z městečka Oludenis, který je kousek od města Demre, kde je i letiště. Já jsem letěl vlastně jednosměrnou letenkou do Dalamanu, od města Dalaman, kde je letiště. A vede do města Antalya, což je známý turistický letovisko na konci. No, to pro mě bylo vlastně trošku jiný, protože tím, že jsem zvyklý chodit spíš jako poutní trasy, kde vždycky ten cíl má nějakou jako výraznější polaritu, je spojený s nějakým světcem, je to prostě významné místo, na který chodilo jako tisíce lidí. Myslím si, že to platí i na těch dálkových stezkách jako různě po světě. Tak tady jako představa vlastně dojít do té Antalya a to mít v hlavě jako cíl, to není úplně jako úplně vábivý, takže to byla jako výzva pro mě, jak to pojmout, když nemám vlastně ten cíl, jako ten významný, no. Tak jsem to pak pojal, že jsem si dal v průběhu cesty, jsem si dal vždycky jako dva volný takový jako integrační dny, kdy jsem fakt jako nebyl jsem nikdy zvyklý, vždycky jsem šel jako co to šlo vlastně až do toho cíle, a tentokrát jsem jako vždycky zpomalil a tak jsem si jako vyhodnotil tu těch třeba 7-8 dnů, co jsem šel a jako odpočal jsem si asi, no.
0: A integrační den teda znamená i, že jako je to taková nějaká průběžná reflexe té cesty.
1: Jo, jo, jo.
0: Takhle jsem zatím šel, tohle dobrý, tohle špatný, tohle to se mnou dělá, jako i tu psychickou stránku probírat?
1: No, u mě hodně tu psychickou stránku, jako vlastně nad ty témata, které se mi objevovaly vlastně v hlavě, čím jsem jako procházel, třeba si to jako napsat, trošku víc jako nad tím posedět, dát tomu nějakou formu, ještě se na to jako podívat jinak, anebo i tím, že to je vlastně znám Bibli jako relativně, nebo i Nika jako z buddhismu a tady jsem se jako setkal vlastně zase s tou muslimskou kulturou a s islámem, tak jsem si třeba čet Korán jako o tady těch volných dnech, abych trošku jako nasál vlastně nějakou jako esenci, z který vychází ta islámská kultura, která vlastně tam je všude, že v Turecku.
0: Takže jste nesl sebou Korán jako klasickou tištěnou knihu, anebo jste si googloval pasáže?
1: Stáhnul jsem si překlad český v PDF-ku, takže jsem ho měl elektronicky.
0: Protože je to jako celkem špalek.
1: To je celá špalek, no.
0: Musím ho prominout, ale já bych si to sebou teda asi na pouť nevzal, protože je to teda kilo a půl třeba,
1: Ne, já si nosím jako Nový zákon, Evangelium, takový to modrou malou verzi. Takže ta váží asi 80 gramů a Korán bych asi nenosil celý, no.
0: Máte to teda mimochodem navážené před cestou, jak jako lidi publikují svoje gear listy, tohle váží tolik a tolik, jsem na 6 kilech základní výbavy a skládá se to z toho a toho a toho, ta klasická fotka z vrchu, co je na hromádce, vážíte si to takhle, rekapitulujete si to, anebo je vám tohle buřt?
1: Fotku nemám, ale přišel jsem na to. Cítím, že jako s věkem to začínám víc jako, nebo mi 39, nejsem ještě tak jako starý, ale že ubírám tu váhu a hlídám se to, abych sebou nenosil nic jako zbytečného a mám tabulku, kde mám, jako, asi nemám úplně přesně, ale nějaký odhad vlastně, co když si dám, jestli když si vezmu tarp nebo lehký stan, jestli dvoje boty, jako, tak vždycky jako nad tím trošku přemýšlím, co jako skutečně potřebuji na tu cestu a nějak si to zvážím, no.
0: A dvoje boty na Lykýskou stezku?
1: Měl jsem jedny a vyšlo mi to, pak v prvním penzionu, když jsem přiletěl, tak tam byly takový ty bílý, hotelový.
0: Jo, jo.
1: Tak ty jsem si sebou vzal a vlastně se mi docela využíval. Takže si tohle počítáte, tak dvoje, no. Ale jinak jedny, mě jako nosím klasicky, jako co nosí spoustu lidí, s Vibramem se určitě tady hodili, protože ten vápenec je hodně ostrý, takže jsem byl rád, protože ty starší modely, to by asi ta podrážka byla hodně smutná, ale hulky mi hodně pomohly, no, že ten terén je fakt jako nerovnej, drolící se prostě kameny, zarostlý stezky hodně, takže jakoby překvapilo mě, že loni jsem byl třeba na Stubai Hohenweg, nebo jezdím nějaká poslední roky do Alp na nějaký jako stezky v létě, když je čas. A překvapilo mě, jak to bylo náročné, vlastně nějaký ty stezky pro mě ve srovnání jako s těma alpskýma turama, a bylo to asi tím, že to bylo fakt jako zarestlý, že ta stezka byla špatně značená, takže je určitě dobrý mít sebou navigaci, jo, protože ona se jak vyvíjela, tam je víc variant, takže tu máte značení prostě na tři ty jako směry a postupně se vytratí a vy se pak skončíte, že se někdy škrábete nějakým kopcem. Všechny kytky podél cesty mají trny prostě, všechno tam má trny, jako včetně lístků, takže a já mám přes 2 metry a často ten tunel jako je takovej jako 1,80 m prostě a úzký jako proto. Že jako v tom vnitrozemí tolik lidí nechodí, jako část lidí chodí, třeba se dají 2-3 dny takovou jako tu hezčí část, která jako je prochozená podél moře, ale pak jako do těch horů tolik lidí nechodí, takže to má nějaký své výzvy. Ale myslím si, že jedny boty stačí, ale doporučuji hulky teda pro stabilitu. Tady jsem je užil dobře.
0: Hodně hikerů sebou nosí nějaké minimalistické žabky, tak třeba na večer, když se dojde, aby si nohy mohly trochu odpočinout, a zvlášť když to je po kamení někde v horách, tak se nejde úplně jako zout večera a chodit bos nebo bosá, no, takže jako tady hotelové trepky splnily úlohu žabek.
1: Splnily úkolu žabek a občas v těch mešitách je i sprcha. Takže a já jsem takový, vlastně já mám rád to dálkový jako chození, ale nerad jsem jako spocený, takže já jsem rád, že se můžu umejt jako každý den ideálně, takže v mešitě jsem se občas tady těma hotelovými žabkama tam šel ještě vysprchovat, protože ty sprchy jsou dost divoký, jako jak si dokážete představit na těch vesničkách, no, takže měli výborný využití vlastně, ale jako asi bych doporučil nějaký prostě ultralehký sandálky sebou, jakože tam myslím, i na to koupání, že tam najdou jako své. Vzal jsem si koupací brejle, to bylo vlastně takové jako taková zbytečnost, co si sebou člověk jako většinou nebere, ale tam je docela hezký jako podmorský život, já se rád koukám jako na, než bych byl potápěč, ale rád, když jste v odlehlý zátoce, kde to není nějak jako vlastně vymydlený jako turismem, tak jsem tam rád jako plaval a koukal jsem se tam prostě na ryby a na život jako pod mořem. Takže to taky doporučuji vzít si brejle.
0: Taková šnorchlovačka na
1: šnorchlovačka, jo.
0: Bloudil jste někde?
1: Bloudil jsem hodně, a co jsem potkal lidi, a bylo jich několik jenom teda, co šli tu celou stezku, tak to bylo takový společný téma, že ta stezka fakt není úplně dobře značená a je tam spoustu odboček, mnoho odboček, a netušíte jako kudy jít, nebo fakt je to značený, takže to ztrácení jako na denní bázi, ale už tak jako intuice pak přijde, člověk vždycky jako každou stezku nějak jako navnímá, jakou logikou je značená, tady tou jako nelogikou občas. A už cítíte, že se blíží takový ten bod a v žaludku cítíte takový ten intuice, jako tady to úplně nesedí, takže vytáhnete navigaci a zkontrolujete, jestli jste dobře. No. Takže.
0: No a je to vždycky problém zabloudit?
1: Zabloudit. Jako občas to je blbý, protože tam fakt se jde pak jako nějakým prostě chroštím, jsou tam hadi, já jsem potkal prostě spoustu fakt jako dva metry a jako delší hadi prostě takový jako, tak není to úplně příjemný, jako. Nebo tam, když jsem se ztratil já víc, tak to nebylo jako úplně příjemný.
0: Já jsem tím chtěl nahodit obecně to téma toho bloudění, když je člověk na trailu a jeho veškeré povinnosti se jako sestávají z toho, že tráví svůj čas tím, že přes den jde, večer spí a něco málo jako aktivit k tomu, potká pár lidí, prohodí pár slov a jeho život se trošku jako zredukuje na tyhle jednoduché věci, tak jestli když někde sejde ze stezky, což je jakoby proti plánu, dejme tomu, ale jako, v čem je ten problém vlastně někdy?
1: Jo, já jako obecně jsem toho taky zastáncem, nebo takového jako pomalejšího chození bez jako zaměření jako na výkon a na cíl. Jako to, když takhle vědomě tam člověk dá, tak to mám rád, jako. Ale tady mě to jako většinou jako rozčílo, jsem se ztratil. Že to bylo fakt jako relativně častý. Já se zasním občas a pak jako se objevím někde úplně jako daleko, až tak to bylo hornatý, tak nahoru dolů. Takže tentokrát mě to úplně jako radost nedělalo, to ztrácení, no, se přiznám.
0: Já jsem se nedávno přistihnul při takovém jako zajímavém pocitovém vývoji, kdy jsme šli s kamarádem někde v horách a celkem hned na začátku té cesty jsme blbě odbočili, kde ještě steziček bylo víc a bylo víc variant, tak jsme se prostě nechali jako svést jinam. Byla to cesta právě na začátku, takže jsme se snadno zakecali, bylo ještě hodně věcí, co jsme potřebovali a chtěli probrat. Takže jsme nesešli až zas tak daleko, třeba šlo o jenom půl kilometru, ale s nějakým převýšením, takže se nám vracet nechtělo. Takže já jsem byl nejdřív rozmrzelej, že jsme hned na začátku udělali nějakou botu. Pak teda jsme se rozhodli, že budeme pokračovat, půjdeme jinou cestou a napojíme se na náš plán někde jinde, tak jsem se s tím tak jako smířil. A pak se ukázalo, že ta nová varianta je ale mnohem náročnější než to, co jsme měli původně v plánu, takže ten den bude delší, těžší a

0: s tím, jestli mě to štve nebo ne.
1: Zajímavý, zajímavý. Ale je tam, mě přijde, já jsem mi vyskočil, že ještě vlastně chodím na doprovázený poutěku s lidma na takové jako procházky do přírody a minulý týden jsem akorát tajný byl a ztratili jsme se jako několikrát. A vždycky to bylo jako hrozně hezký, že
0: tady v Česku to bylo.
1: Tady v Česku. A tady je to nádherný, že jako ty značený stezky, třeba jste na Kokořínsku nebo tak jsou jako vychozený a vedou po těch jako krásných místech a jsou hodně vychozený. Mm-hmm. Takže ta příroda je od vás dál, jako, a když se trošku ztratí, tak vás to vede někam, kde je to jako zarostlý, zase je tam spoustu jako květů a je tam víc jako hmyzu. A je to vlastně hrozně jako hezký občas. No. Takže já to jako, takže no, něco na tom je, ale nesmí to být moc, si myslím, jako, že to pak člověk začne jako rozčilovat, když se ztrácí jako hodně, no, že ty emoce jsou pak jako, a nebo objeví nic jako hezkýho, objeví jenom to rozčílení vlastně.
0: No je to taková hra sám se sebou někdy, jak moc ty věci chceme mít pod kontrolou, což samozřejmě, zvlášť, když je člověk třeba jako někde vysoko v kopcích, tak je asi dobré mít tu situaci trochu pod kontrolou, protože jde o nějaké vlastní bezpečí, ale to bloudění není vždycky jenom otázka bezpečí, ale prostě taky jenom toho, že se mění plány.
1: Tak. A je důležité říct, že to k tomu patří vlastně, že to jako, že představit si jít na cestu a jako, že nebudu bloudit, to je jako nepravděpodobný vlastně, takže je to součást každé cesty, no, si myslím, nějaký bloudění.
0: A není to prohra. Já teda prohra. Možná ještě, kdybych jako jeden emotivní zážitek do toho mohl přichodit, tak já, když jsem se na nějaké takovéhle cesty vydával dřív a bylo to pro mě buď poprvé, nebo úplně jako nějaká první zkušenost, tak jsem si říkal, bloudím, tak jsem asi neschopnej, tak možná tohle není pro mě. Možná, když nejsem schopnej nebloudit, tak bych to neměl dělat, tohleto. A pak nějak mi to chvilku trvalo, než jsem se vlastně jako uklidnil a zjistil, že bloudí všichni a že to, tak. A že to někdy hodí i hezkou zacházku a vidím něco, co jsem neměl v plánu a je to super.
1: Jo. Jak by řekl Masaryk, tak to patří ke kšeftu vlastně. Tomu poutnickému.
0: No tak máme dneska Kasamlenku, kde je likijská kultura i Masaryk, tak to se nám to jako hezky tady vrství.

0: O Lýkyjské stezce dneska v dnešní Kasablance v nové epizodě mluvím s Tomášem Gavlasem a teď mě bude zajímat, jak je ta cesta rozdělená na nějaké etapy, jak to vypadá, jak to bylo rozfázované, nejenom z hlediska toho jako praktického plánování, ale i třeba průběhu té krajiny a tak.
1: K Lýkyjské stezce neexistuje žádný jako standardizovaný itinerář, nebo jsem nic takového nenašel, nějaký velmi starý průvodce, který je neaktuální. A ta Lýkyjská stezka nabízí víc variant často, to znamená, že fakt jako se vám větví na dvě až tři části. A je na každém poutníkovi nebo stezkaři, jako aby si sám ji nastavil tak, jak mu vyhovuje. A neustále myslím, že se tam opakují takové dva hlavní motivy a to je cesta po pobřeží, podél vody a cesta jako vnitrozemní do hor, kde jdete ne příliš, ale to třeba nevím, 10 kilometrů, takže na to moře pořád jako vidíte, akorát jste 1500 metrů jako nad ním. A teď to jsou takové dva hlavní motivy, co se tam jako objevujou, tím, že tam je možnost divokého kempování, tak se dá docela dobře. I tím, že ten terén jako je zarostlej a nerovnej, tak normálně jako přes mapy jsem byl schopný si najít jako podle piktogramu, že tam je rovnej plácek, kde si můžu postavit stan. Takže to jsem si vždycky tak jakoby navybíral a ve větších městech, pokud, a některý jsou hezký, jo, některý ty města jsou tam fakt hezký, třeba Kaš, to je takový jako město s autentickým nádechem, je tam velký amfiteátr, který se dívá jako na moře, kde prostě zase nějaká jako místní mladí tam zpívají a hrajou na kytaru, takže to má taky pěkný nádech. Takže dává smysl se i jako zůstat v těch městech podél té cesty a překvapila mě jako náročnost vlastně, že jsem si naplánoval, já nevím, třeba 8 hodin denně chození nebo 7 a bylo to delší často, minimálně v těch jako horských částech, takže tady bych spíš jako doporučil počítat s tím, že to může být jako delší než kratší skrze tu náročnost, ale většinou opravdu každý den procházíte nějakou jako vesničkou, kde je buď to čajovna, kde tam místní vám udělají palačinky a čaj s cukrem, a nebo tam je nějaký minimarket, kde si koupíte sušenky a pita chleba, takže i jako logisticky se dá zasobovat velmi dobře. Jako pro mě tam a procházíte a míjíte ty památky Lýkyjské kultury, což jsou tam velký města jako Patára, což je opravdu jako archeologický naleziště, kam i platíte vstup a je to jako velký a opečovávaný, ale potkáváte i po cestě, všude jsou jako sarkofágy vlastně otevřený, starý města, nádherný jako Lýkyjský, později třeba i spravovaný Římem a tam můžete normálně si postavit jako stan a přenocovat tam, takže jsou tam tady ty jako nádherný body, který bych taky doporučil. No. Jako, pokud ta základní logika je chodit jako z civilizace do civilizace, což se nabízí, že se to asi dá jít takhle, ta stezka jako s batohem, tak bych doporučil možná chodit mezi těma etapama, jakoby být v té přírodě a to město minout jako přes den a doplnit tam zásoby a pak zase jít jako do té přírody. No.
0: Já jsem ještě chtěl dodat, že Turecko je velmoc v sušenkách a čaji. Že ano. Možná ne vždycky v Česku ví, ale jako sušenky všech značek, hodně i mezinárodně distribuovaných, nemusím zmiňovat. A černý čaj ve skleničkách s cukrem, to je jako něco, na čem je definovaný i ten život přes den ve stínu v těch velkých kavárnách a čajovnách a tak. Takže to by byla škoda minout, i když by to mělo být jenom takový jako doplněk toho, co ta cesta je v samotné chůzi.
1: Přesně, myslím, že poutník se tomu nevyhne, jako já jsem otestoval mnoho sušenek, i když jsem přestal pít vlastně kafe před asi 5 lety a nepiju ani čaj, tak tam jsem ho zase jako začal pít, nebo jsem ho pil, protože k tomu místu patří a stejně jako palačinky tam se sýrem a se špenátem, který tam dostanete v každý salaši, jako k jídlu, takže je tam takových pár charakteristických věcí, jako chuťově i čichově, který tam jakoby všude potkáte. Plus je tam hodně psů, to je takový téma, jako velký Lýkyjské stezky, proč i některý lidi se bojí na tu Lýkyjskou stezku vydávat, protože v Turecku je vzteklina pořád. A jenom v Istanbulu myslím, že se dá asi 250 tisíc vakcín jako na profilaxi ročně, znamená, že pokousnutí což je jako velký vlastně množství. A i na té stezce je facebooková skupina, kde lidi sdílejí nějaké jako své zážitky, tak jsou tam pokousaní poutníci a když vás pes pokouše, tak jako musíte jít na ty 4 vakcíny vlastně co nejdřív 3 dny, 5 dnů a 2 týdny, myslím, což vám jako s tou cestou docela jako zamává. A je to fakt jako i, je to nezvyk pro mě, nebo byl jsem na Balkánu dřív, ale tady jako v tom Turecku to bylo fakt jako docela jako intenzivní, že těch psů je tam hodně, jsou tam jako 2 typy psů, jedny jsou jako ty městský jako potulný, který jsou jako líní a v pohodě, ale
0: takový smetištní trochu.
1: Takový smetištní, ale jsou jako relativně jako v pohodě a pak jsou hlídací psy, který hlídají, že jo, ty stáda, a tam mají kagalského pasteveckého psa, což je turecká specialita, prostě obrovský pes, uh-huh, který už tak dlouho žije s těma stádama tam, že neposlouchá ani baču. Takže já jsem přicházel s respektem jako k těm zvířatům a fakt byl jako nezvyk, že tady když chodím jako po Čechách, jo, tak v lese občas potkám někoho a vyběhne na mě pes jako když se někoho nikdo nehlídá, ale většina těch psů je za plotem a ty vlastně všichni ty psy jako vybíhají vám říct jako sem nechoď. A je tam i oblast, kterou jsem tady taky přeskočil, jdete podél silnice, jsou tam skleníky a tam jsou fakt jako smečky psů velký a dost lidí tam bylo pokousaných, nebo dost, jako, že to může být třeba šance 2-3%, ale nedává podle mě, jako, no mě nedávalo smysl to jako riskovat, že fakt nabíhají prostě ve velkým, ještě když je člověk jako sám, tak to je nepříjemný. Takže to je takový velký téma. A mně se teda povedlo, že jsem skončil taky v nemocnici, ale tím, že jak je ta stezka jako zarostla, jak jsem říkal, tak člověk má dost jako odtrhaný nohy od těch keřů, od trnů a tak. A pak jsem přišel do města a šel jsem hypnotizovaný do supermarketu si koupit sušenky, že jo, a nějaký prostě dobroty. Jsem byl hladový a vodu studenou. A nějak se mi prostě ze zadu přichomejt nějaký toulavej pes k nohom a volízal mi prostě ty rány všechny, rány, že jo. A ono podle WHO vlastně styk jako slin s otevřenou ránou je úplně stejný, jako když vás vlastně kousne. Tak mi řekli, že mám jít jako do nemocnice, tak jsem dal do nemocnice, jsem si říkal, ne, tak jako dostanu ty 4. A nedali mi je. Což mě zase pak paradoxně naopak řeklo, tak co, když to mám, jako, a vlastně mi to nedají, protože ta steklina je nebezpečná v tom, že ona stoupá nervovým systémem pomalu, takže vlastně imunitní systém ji vůbec nepozná a když se dostane potom nervu jako do hlavy, tak už potom je neléčitelná, je tam 100% smrtnost, takže taková jako, má takovou fakt děsivou auru. Takže to je dobrý na to myslet, jako, že tam tohle je, že když tam půjdete sami jako v horách, takže tam potkáte prostě, přesně si pamatuju, že tam jdete po cestíce v dálce uprostřed té cesty sedí ten obrovský kagalský pastavecký pes, který mě koukal. Jako by ho tam někdo dal na schvál, že jo? Jako by to prostě, jako by to byl nějaký hře počítačový, ten boss, jako ten checkpoint, říká, všude okolo, nedá se to obejít, protože ty keře, že jo, který mají tisíce těch bodlin. Tak jsem tam meditoval, jak to udělám, jako.
0: A pes v klidu čekal?
1: A pes v klidu čekal, jen tak se zvednul na ty přední, tak koukal, jako, že jdu. Tak jsem jako se nadech a no, jako hodně lidí říkal, jako, nebo tak poutníci jsem říkal, že mít ty hulky a udržovat si jako odstup od toho psa.
0: Ty hulky se můžou pak hodit i na tohle, no.
1: Ale mně přišlo, jako, že možná ty psy víc provokujou, ty hulky, že já jsem zase naopak jsem se snažil je schovávat, naučil jsem se slovo tamán, což znamená jako dobře, v klidu. A tak jsem na něj jsem uklidňoval možná sám sebe, než toho psa. Jako, ale s tady tím jako tamán a nějakým klidem a zvednutí hulek do rukou jsem se odvážil a prošel jsem okolo něj. A on byl úplně v pohodě, on to byl jako hodný pes a nic nestalo. Ale jako hodněkrát na mě prostě vyběhli odněkat jako psy, jako vlastně agresivní štěkali, což není úplně příjemný. No.
0: Se vsteklinou je to tak, že i když má člověk očkování dopředu, tak stejně potom potřebuje nějakou tu delší dávku doočkovat, když k nějakému jako kontaktu s tím psem dojde, že jo?
1: Přesně, je to tak. Ona dává akorát, občas snižuje jakoby počet těch vakcín, který normálně jsou 4, takže když má člověk předtím, tak může dostat jenom 2, myslím. A prodlužují dobu, jako kdy si vlastně říká, jako, že můžete dojít hnedka, že by se měla jít hnedka. Jakoby, a že je to spíš pro lidi, co jdou do nějakých jako odlehlejch míst, si myslím, ta profilaxe, dát si tu vakcínu předem, protože v tom Turecku ty vakcíny mají všude a jsou zadarmo, takže jako tam je vždycky seženete. Plus stejně, když vás kousne pes jakoby víc, tak oni vám do toho ještě dávají nějakou ještě látku, jakoby, která zastavuje tu tu steklinu, ten vir přímo v té ráně. To znamená, že ty vakcíny jsou jakoby na podporu imunitního systému, aby to našel a zlikvidoval. A pak jsou ještě jeden typ, který se dává přímo do té rány, aby jako zničil tu steklinu. Jsem odborník teďka na steklinu.
0: Jak je to s těmi nocovišti? Když jste si něco takhle vytipoval, tady jako podle mapy by bylo vhodné místo, tak mohl jste počítat s tím, že tam budete sám, nebo bylo potřeba počítat s tím, že tam třeba dva, tři nějaký další hajkeři, hajkerky, poutníci, poutnice budou, nebo jak to probíhá?
1: Byl jsem většinou sám. Většinou to fakt vyšlo, že jsem byl sám. Těch dálkových poutníků je tam opravdu málo, jakoby. Z mých zkušeností, co jdou celou stezku, že se tam rozprostřou. Je tam víc lidí, co jdou jeden, dva, tři dny. Je tam hodně lidí, kteří jdou s průvodcem, třeba taky nějakou třídenní jakoby část a většinou spějí. Tam jsou i placený kempy, třeba blíž u té civilizace, že spějí třeba v těch jako placených kempech, kde je nějaká infrastruktura, jestli tam dobijou telefon a ten jsem taky jednou využil třeba. Ale to se mi právě jako hrozně líbilo, to je pro mě takový highlight, takže většinou jsem si našel jako místo a myslím, že už ty místa umím vybírat dobře, takže byly jako krásný, prostě s výhledem na památky, do krajiny, na nebe, na to a byl jsem tam sám. A to pro mě byla jakoby ty nejkrásnější jako momenty té stezky, kdy fakt jako přijdete, postavíte se v té přírodě někde, že, nic jako a tam si postavíte ten stán a koukáte prostě na moře v dálce a večer tam na vás něco vrčí z křoví a lezou tam štíři okolo vás a je to trochu strašidelný, ale je to vlastně hrozně hezký. No.
0: Jak teda vybrat dobré místo na spaní? Pomocí jako satelitního snímku z mapy nebo jak to předvybrat? Tahle zkušenost se asi získává jako postupně, člověk se musí párkrát spálit, ne každé místo s hezkým výhledem je dobré místo na noc taky vždycky a takhle, ale jako jsou nějaké jako guidelines aspoň v rámci jako vaší zkušenosti na to?
1: Jo, používám, samozřejmě se tu satelitní mapu používat. A potom normálně mě zajímá, jak je to jako vysoko, jestli ho tam teď vidět, protože včera nechci být v nějakém dělíku zapadlej, jestli tam třeba zdroj vody jako potok, protože mám rád, jakoby, když slyšíte vodu třeba jakoby týct. A tady byla výhoda, že některé ty místa, ty nocoviště, které měly bod v mapách, tak už se měly fotku.
0: Yeah.
1: Takže se dalo trošku vytušit, jakoby, jak to bude vypadat. No. Ale spíš vybírám podle toho umístění v té krajině. Jakože, jestli říkám, že vybírám nějaké místa, kde by ty lidi typicky nespali, to znamená, že asi třeba musím vzít víc vody, abych tam mohl přespat, protože tam není zdroj vody. A tím vím, že tam třeba tolik jako lidí nebude. A zase jsou fakt jako nádherný. No.
0: Když je to hned v záhybu nějaké cesty u parkoviště, je mnohem vyšší pravděpodobnost, že tam partička místních dělá grilovačku dlouho do noci a pak nastartují auta a pojedou o půlnoci, navíc ne třeba úplně střízlivý, zpátky domů, kdežto když člověk ještě vyšlápne další třeba jenom 2 kilometry do vrchu po stezce, kudy už nic neprojede, tak udělá ten krok navíc a nocoviště, které jinak můžou vypadat stejně krásně, v sobě můžou mít jako zásadní rozdíl.
1: Plus je tam často ta voda. Pokud mám dobrý zdroj vody, tak většinou tam jako někoho potkáte. Jako, že člověk má rád, jako když dojde, je to takový klid, jako že někde, kde má ten zdroj vody, že vlastně celý ten večer máte vodu, ráno máte vodu a naberete si na další den. A když tady jako si vemete do batohu a víte, že to zvládnete jako i uníst pár litrů navíc, tak zase jako to otvírá tu možnost spát jako mimo ty vodní zdroje.
2: Casablanca. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Casablanca na Radio Wave.

0: Psal jste si deník na cestě?
1: Já jsem si...
0: Nebo poznámkovník nějaký?
1: Já jsem si nahrával jako audio deník.
0: Aha.
1: Já jsem si nahrával...
0: To jste dělal už v té Negevské poušti,
1: ne? To jsem dělal v té Negevské poušti, no. To byl takový jako experiment, vlastně lidi to jako si to poslouchali a to bylo hodně dlouhý z té Negevské. Tady jsem udělal jako, že třeba 20 minut večer jsem vždycky nahrál, jak o té stezce, tak prostě třeba hodně jsem si jako dozvídal jako o Turecku, přišlo mi to vlastně zajímavý, ta jako historie je nedávná a kultura a islám, jak se tam dostal a tím, že čtu to evangelium, jak mi přišlo, že vlastně, já si nemůžu jít jako do detailu, ale že velmi zajímavá vlastně země, jako historicky, kulturně, takže plus ten Korán, takže třeba o nějakých mých zážitcích z tady toho mluvím, jako o tom mluvím, nebo jsem tam potkal pár místních Turků a ptal jsem se jich, jako mě zajímalo, prostě jaký je to držet ten jako Ramadán. Mně to přijde vlastně fakt těžký, jo, že oni každý rok měsíc jako nejedí a nepijou od prvních paprsků jako do posledních, a je to celospolečenský. A to je fakt, já jsem držel půst třeba jednou jako týden v kuse, nebo občas jako jednodenní, a je to pro mě dost těžký. A tady, že součást náboženství ten jako Ramadán, a oni ho dost jako dodržujou, vlastně postění se, třeba si to trošku jako zjednoduší, a tak mě bavilo vlastně se bavit s těma místním, a byl jsem zvědavý na to jako nasát něco víc o tom islámu. No.
0: Letos byl někdy v březnu, nebo v první půlce března, pak nějak končil, tak jako jo, je to přes den nic a večer potom spousta sladkých věcí, no.
1: Jo, je to tak. Mně tam přijde velký jako rozdíl pro ně, co je pro ně jako fajn, že to je celospolečenský. To znamená, že ty rodiny se jako semknou během toho Ramadánu a když jdete do práce, tak to nejste jenom vy, co jako má takovouhle jako přísnou dietu a mají to všichni, takže to nějak jako sdílíte. A popisovali mi lidi, jako, že to je hodně jako nastavení, protože většina lidí se potom cítí dobře, jako i fyzicky vlastně, potom po tom částečném půstu a mají to rádi, ale problém je to očekávání, že někdo si říká, to budu zase ten hrozný měsíc, vlastně už půl roku předtím už se toho jako bojí vlastně, ale když to jako přijme, že to vlastně není nic jako hroznýho a že to dodržují všichni, tak je to vlastně pěkná tradice a přišlo mi, že všichni jako o tom mluvili vlastně hrozně hezky. I s tím, že jsem se ptal, kdy třeba začínali, mi říkali fakt jako v dětství, prostě v 7, 8 letech, jako jo, je to laskavější asi, ale říkám si, to je zajímavý jako fenomén vlastně náboženský, který mi v křesťanství jako, nebo tady není úplně jako velký, křesťanství taky rozšířený u nás, ale jo, vidět to vlastně takhle jako naživo, nebo se bavit s těma lidma, jako jak to tam funguje, tak to bylo velmi zajímavý.
0: Jak se teda za tou poutí teďka zhruba měsíc po dokončení ohlížíte? Je to směs těchto z těch věcí, o kterých jsme průběžně mluvili, jako člověk pozná něco z toho Turecka, z té kultury i té pastevecké, včetně těch psů i z minulosti, trochu té přírody, nebo je to ještě nějaká zkušenost jako shrnutelná pro sebe samotného teďka s krátkým odstupem? Co ta cesta pro člověka znamená?
1: To je skvělá otázka, díky za ní, já jsem to přemýšlel akorát a přišlo mi, že tato cesta pro mě, to zní strašně jako klišé možná říct, že nějaká, a vůbec často používám, když jdu s lidma třeba na další poutřídení, k tomu říkám, že to je nějaký jako životní restart, jako reset, takový jako terminus technicus, který se jako hodně používá a cítím, že tato cesta pro mě tímhle jako byla a myšleno tím smyslem, že opravdu jsem se dostal z hlavy z těch myšlenek, který se tam člověk přináší a pořád ten první týden jako hlavou trošku dělá tu snídaní pro děti a řeší ten servis a otvírá nějaký maily, ale potom ta cesta tím svým charakterem jako vás donutí fakt být v tom těle, to znamená noha vnímá ten terén, jaký prostě a tam se hodně mění ten terén, prostě poškrábaný tělo, takže nějaká jako bolest. Do kopce z kopce, jo, furt vás to žene z nuly do tisíce, do nuly, do 1500, do nuly, takže jako i ta bolest vlastně nějaký jako fyzický vyčerpání, jaký hodně vnímáte. Vítr od toho moře, ty vůně, ty chutě, ten čaj, ty palačinky, ten strach z těch štírů, ten volání toho muezína, jako je hodně smyslová. Voda, koupání prostě v té průzračně nádherné jako vodě v těch zátokách. Takže hodně jako smyslová a mně přijde, že ta pouť vlastně se má prožívat skrze jako ty smysly, že to je ono, protože taky prožívám takovou, jaká je, že tam nemám žádný koncepty v hlavě. Nebo mám jako něco, že se bojím, jestli bude voda, nebo jo, bojím se, jestli nepřijde moc velká bouřka, jako, a tak kde mám spát, že jako v té hlavě to je, ale tahle cesta opravdu byla hodně jako smyslová a přijde mi, že to je nějaký jako přirození lidský nastavení, který jako v tom běžném režimu tolik nepoužíváme a chodíme ho hledat právě do meditací nebo jo, do nějakého jako sklidnění, kde jsme víc spojení za sebou a já tu příležitost vidím i na jakýkoliv pouti nebo stezce, dejte stezka vlastně. A já jsem tady to prožil a bylo to jako hodně, hodně příjemný, takový jako návrat domů, jsem si tak říkal, jsem se tam cítil jako doma, že to je vlastně, ale není to asi o tom místě, ale že mi zprostředku jaký domovský stav jako v tom mým těle a v té hlavě. Takže tím pro mě byla a určitě bych ji jako doporučil, přijde mi dostupná hezky i jako jak vzdáleností, lítej tam přímý letenky, není to drahý, může to být velmi levný, si myslím, jako pokud člověk půjde fakt jako modem chaty z Kavchořelie, jako vysokoškolský student si představuje, jak jsem cestoval dřív, tak tohle je úplně ideální, jako s tím divokým kempováním, jako stezka fakt jít to de facto za cenu letenek a sušenek. A je vlastně osvěžující tím, že tam je jiná kultura, že to je muslimská země, i ta krajina je jiná, takže jo, takže takhle.
0: A Antalya nakonec teda byla, nebo nebyla tohle velkoměsto letovisek tureckých?
1: Já jsem skončil o trošku dřív za takovým jako kaňonem nádherným a pak jsem dojel pár kilometrů jako jenom na letiště do Antalya. Ale už to město u Antalya, kam jsem sešel, kde jsem spal v nějakém jako penzionu před odletem, tak bylo prostě plný. Je to takový ten šok, jo, že fakt jako přijdete a tam prostě ty suvenýr obchody, jsou jich tam ne desítky, jsou jich tam stovky a vodní sport, a protože tomu vlastně nic jako nemám, jakože ať si každý že tráví dovolenou úplně jak chce, tohle je taky jako v pohodě a má to něco do sebe, ale je to šok, jako, když jdete z těch jako hor, nebo z tady toho jako nastavení vlastně do tady toho, do tady té části, takže Antalya je prostě jako vynechat, nebo...
0: Jo, když člověk přijde s odrápanýma nohama, které olízali psi tou hlaví a má na sobě to třetí tričko, co točil celou tu cestu a všechno teda nějak v nohách, tak potom, když prochází mezi zmrzlinárnama a letáky s jednodenními zájezdy autobusovými z těch hotelových rezortů, tak je to prostě trochu jiný svět.
1: Na ten banán úplně jako nechcete na to moře, že projet na ten nafukovací.
0: Tak díky moc za sdílení všech poutních zkušeností z té aktuální cesty. Tomáš Gavlas byl hostem dnešní Casablanky. Díky.
1: Děkuji za pozvání.
0: Loučí se i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další Casablanky, kterou už pro vás chystáme. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Český rozhlas. Rádio Wave.

0: o mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
2: Holahou. Čau,
3: Vilmuš.
4: Čau, Miruš.
3: Ahoj všichni, kdo nás dnes posloucháte anebo sledujete na YouTube Radia Wave. Vítejte u nový epizody Slejváku. My dneska se snažíme nemít takovou takzvaně zamračenou náladu, i když je to těžký. Já žiju přístup fake it till you make it.
2: Já se snažím představit si, že nás někdo poslouchá třeba u bazénu nebo na balkóně nebo
3: moc.
2: Pod větrákem, to je jedno, a užívá si krásných slunečních dnů a tak dál.
3: A pak se cítíš líp.
2: Jo, jako že se někdo jako, že prostě má někdo takovou jako pohodindu. Abych tady vrátil tohle slovo loňského roku do oběhu.
3: No, slovo roku. No, my tento týden jsme trošku emočně vyprázdnění a přijde mi, že i popkultura trochu stagnuje, jako moc se toho nedělo, mi přijde.
2: No na zároveň jako ty věci, které se děly, byly trošku turbulentní.
3: Jako třeba?
2: Jako třeba konec Honzy Dětka přes média.
3: To zní dramaticky.
2: Potom Halo, Miss... Miss Czech Republic
3: a jejich devět titulů. Ano. Jakoby, co je grant?
2: Začala titul. Se řešit jedna kontroverzní influencerka, na to trošku nařukneme v této epizodě, ale možná to bude spíš téma příštího týdne. A potom, co ještě, můj X žije jenom jedním mužem v trenýrkách, který je syn Richarda Geera, Homer Geer, no. Který se objevil v poslední Euforii.
3: A tu jsi viděl?
2: Ne, já jsem viděl jenom toho muže v těch trenýrkách.
3: Samozřejmě, že jsi viděl jenom toho muže v trenýrkách.
2: ale jakože já ho nevyhledával, to prostě algoritmus to
3: samo,
2: prostě se řeší
3: to
2: a
3: podle
2: mě to otevírá zajímavou diskuzi o tom, jakože...
3: mužích v trenkách.
2: Jako normalizujeme normální mužský těla.
3: Tačkovský trenky. Jo,
2: normální těla.
3: Já jsem slyšela, že údajně v té epizodě, která teď vyšla, což je myslím úplně předposlední epizoda, že prý je úplně šílená.
2: Zemře jedna z hlavních postav.
3: No, takže na to se podívám dneska asi. Jinak, co jsem sledovala já, byli Piráti z Karibiku s českým dubbingem, protože jsem cítila, že potřebuju vylečit zase kus svého vnitřního dítěte
2: a srovnat se svůj nervový systém. To je strašně fakt jakoby v záležitost nultých let. No.
3: Je to skvělý. Já se tě chci zeptat, na koho jsi krašoval v Pirátech z Karibiku.
2: Jako můžu říct, že mi to zase tolik nebralo nikdy.
3: Ne, musíš říct jméno jedno.
2: Asi Keira Knightley.
3: Já Commodore James Norrington.
2: Who is this?
3: To je ten pán, kterýho ona si musí vzít.
2: Ježiši, ten hrozný.
3: A pak se kvůli ní obětuje. Jak jako hrozný.
2: No na začátku jako je hrozný, ne?
3: No on jenom takovej prostě to,
2: na začátku.
3: No, takovej tutík. No.
2: Já si pamatuju jako fakt mlhavě tenhle film. Pak si pamatuju samozřejmě Orlanda Bluma a Jake Sparrowa. A že to mělo hrozně dobrý CGI, si pamatuju.
3: No to se říká, že to byl peak CGI a od té doby jdeme jenom z kopce. No, jinak k těm víc aktuálním věcem. Ty jsi zmínil něco, já vím, že určitě budeš chtít zabrousit ještě na Harryho Stylese, protože se možná začíná lehce vykupovat. Co myslíš?
2: Minimálně asi si všímá některých komentářů, těch většinových.
3: Každopádně těch se všímáme i my, takže děkujeme, děkujeme, že nám píšete komentáře pod naše YouTubeový videa nebo do Instagramového kanálu
2: Máme Slay z nich Milly. Velkou radost.
3: Máme z nich radost, snažíme se odpovídat.
2: A děkujeme za vaše tipy, protože minulý týden nám někdo zanechal různý tipy. Ještě než se k ním dostanu, tak ještě bych vypíchnul, že se mě popkulturně bavila jedna kapela, konkrétně se jmenuje Zoo Blasters, na dobřišských majových slavnostech, které mě jako fakt velmi potěšily.
3: Já jsem čekala, jestli to vytáhneš.
2: A já jsem byl nadšený z tady té kapely, kterou jsem neznal doteďka. Hráli v 7 večer, byli před hlavní kapelou, což byli MiG 21, takže takový nevděčný spot, jako většinou moc lidi nepřijdou nebo čekají na tu hlavní kapelu, takže se to moc neužívají, ale oni měli tak hrozně dobrou energii a tak strašně si dokázali ty lidi získat, že to strašně tam žilo, víc než na ty podle mě headlinery. A bylo to fakt strašně, strašně zábavný. Je to kapela, která donedávna hrála v gumových zvířecích maskách a teď se sundali a myslím si, že to je dobrý krok, protože mají fakt jakoby neuvěřitelnou energii a charisma, bylo to strašně fajn.
3: Já jsem ráda, že tvůj vnitřní kritik zafungoval pozitivně, že jsi ustál tlaky popkulturní dobřížské a byl jsi spokojen.
2: Já jsem byl velice
3: Moje
2: spokojen.
3: Moje mise byla úspěšná.
2: Jsem byl velice spokojen a další den tak jsem zase jel na výlet na kolo a musím říct, že já jakožto největší odpůrce kola donedávna nenáviděl jsem to absolutně. Koupil jsem si kolo za jednu z mých prvních brigád. No. Abych na něm jel třeba třikrát a zjistil, že to je strašný a pak jsem ho prodal na bazaru. Tak jsem byl mile překvapen z toho, že jsem vyjel a že mě to i bavilo. Tak to bylo příjemné, tak uvidíme třeba. Jakoby dostavuje se možná taková, je to ten stereotyp, že prostě u mužů v nějaký krizový
3: krize
2: situaci.
3: Krize čtvrtečního věku.
2: Možná to je, už možná se to posunulo právě na quarter life crisis. Tak... Tak najednou z ní propadnou cyklistice. Tak
3: já přemýšlím, co byla nebo je moje quarter life crisis. Mně přijde, že jakoby, než abych se hyperfixovala a zkoušela nějakou novou činnost, tak jakoby postupně rezignuju spíš. Ale to nevím, jestli je krize, to je možná jenom nějaká jakoby životní nihilistická
2: Je to hyperfixace
3: ideo.
2: Na Adama Drivera.
3: A ten je za vším, stojí za vším. A jeho edity stojí za vším. No, já vím, ještě než se dostaneme k té slečně, o které určitě dneska budeš chtít mluvit, tak bylo finále The Boys. A mě jeden člověk z vás napsal, že si to kvůli mě celý pustil, celý ten
2: Ježiš,
3: seriál.
2: Tak to ale krásný, to je krásný.
3: Takže jakoby extrémně děkuju a hlavně děkuju i za to, my vždycky vyzdvíháváme to, když jste třeba k nám kritičtí nebo k tomu, co sledujeme, nebo máte třeba nějaký opačný názor a chcete to s námi probírat, tak s tohle osobou jsme právě řešili, že to finále se vlastně moc nepovedlo. Což je škoda, protože to gradovalo několik let a já jsem měla velké očekávání.
2: Je to
3: a
2: fakt
3: prostě...
2: škoda, když neukončíš seriál, který je strašně dobrý.
3: Ale to jsou to hrozný tlaky, jako vybav si jeden seriál, který skončil nějak jako topově. Jako spíš skončí třeba tak, že jsi jako
2: nějaký jsou
3: pohodě.
2: Určitě.
3: Jo, tak ježiš.
2: Počkej,
3: tady,
2: musíme
3: to
2: ale nějaký
3: vidět,
2: říct.
3: Jako...
2: Musíme nějaký říct.
3: Tak mně přijde, že většina těch seriálů třeba neví, jestli bude pokračovat, takže končí tak jako neurčitě.
2: Musíme nějaký říct.
3: Ale jakoby, takový ty velký,
2: který
3: jako...
2: Který seriál skončil hrozně dobře.
3: Game of Thrones, že jo, to
2: no,
3: lidi kritizovali.
2: No, tak to byla tragédie.
3: Stranger Things lidi
2: to byla
3: kritizovali.
2: Tragédie.
3: Já nevím, no. Asi si člověk pamatuje jenom to špatný.
2: Tady s námi sedí Klárka Nováková a mě zajímá, jestli si pamatuje na nějaký seriál, který skončil dobře.
3: Pojď k nám, Klárko. Já ti pustím se.
2: Haló.
4: Zdravím vás všechny, zdravím vás. No právě, já jsem teďka přemýšlela na tou otázku a
2: ne?
4: Vlastně.
2: Tak proč jsme si tě povolali?
4: Proč jsme si jako povolali? No, samozřejmě, abych vás tady jako oblažila svou přítomností. Mě třeba napadly, ale to mělo vlastně potom jako by druhou sérii, tak třeba jako Sedmilhářky, takový ten seriál od HBO,
2: okay,
4: podle mě první série.
2: Ale jako ty teď zase kutěj nějakou třetí, ne?
4: Cože?
2: To ale
4: ne,
2: možná
4: to druhá nebyla moc dobrá. No Sedmilhářky mě napadly, že jako většinou to jsou podle mě spíš ty minisérie, než jakoby fakt jako, že ty třeba, že mají fakt jenom těch 5-6 dílů.
2: Ale nějaký dlouhoběžící seriál,
4: nějaký
2: který skončil
4: seriál,
2: dobře.
4: No, jakoby, no.
2: Prosím vás, napište nám do komentářů nějaký dlouhoběžící seriál, který skončil jako
4: přemýšlím, že to
2: fakt
4: jakoby,
2: výborně.
4: No, The Office
2: bylo
4: vlastně
2: dramaticky.
4: Taky ne, to bylo takový
2: Mluví
4: jako...
2: Mluví se podle mě o Succession, ale já jsem ho
4: jo,
2: neviděl,
4: okay,
2: bohužel.
4: Já jsem poslední díl neviděla, no. Poslední jsem neviděla. To jsem skončila u té poslední série, no. Na mě to bylo už moc chytrý. Ale pokud přijdu ještě na nějaký seriál, já budu tamhle v růžku koukat, zeptám se v různých internetových věcí a uvidím, jestli mě něco napadne, nějaký seriál. Když jak vám skočím do jakéhokoliv tématu a prostě řeknu, že já teďka budu mít slovo. Dobrá, tak jo.
2: Děkujeme.
4: Děkuji.
3: Já myslím, že tady máme kandidátku na moderaci další české talk show, kterých je teď už trochu víc než dřív, ale pořád je těžký najít nějakou jako velmi kvalitní.
2: Ano.
3: A o to je těžší ještě najít kvalitní talk show, kterou vede žena. Takže tady je adeptka, zase Kláře Novákové. Už jsme trochu zabrousili na pana Honzu Dětka.
2: Já ještě hledám ten seriál, hledáš, ale prostě styl, žádný neexistuje.
3: Já jsem ti úplně dala brouka do hlavy.
2: Já to musím zjistit normálně.
4: První série Morning Show ještě.
3: První série Morning
2: Ale ta další jako byla hrozná a za mě už ta první byla docela hrozná, pardon. Jako měla momenty. Nesouhlasím. Klárka říká Morning Show a já nesouhlasím. A já jsem u mikrofonu. No, jako pořád já fakt nevím. Já fakt nevím.
3: Sofie první skončila dobře.
2: My se fakt omlouváme, že je to takový chaos, ale mě normálně tady ta teďka věc nedá spát. Mě to nedá spát.
3: Já vám, když tak, já totiž jsem si dneska připravila jako plán B hloubavé otázky, které ti nedají spát.
2: Ježiš, takže možná ne, podívej se, jak mi nedává spát tohle. No, tak prosím, budete nám muset napsat do komentářů. Ještě než se dostaneme k Honzovi Dětkovi, já jsem tady chtěl dát shoutout Dominice Dončince, která nám napsala cute pozdrav, mileniální pozdrav, čafté.
3: Jakoby, pojďme si připomenout.
2: Asi jo, hele, pojďme psát zase místo V2TV.
3: Čeština je hrozně kreativní a vlastně teď už tak nostalgicky vzpomínám na období, kde jsme v průběhu slova měnili velikosti písem a všude tam psali dvojitý V a Q.
2: A Q a dvojtečka 3 smajlík.
3: Dobře.
2: Ten byl můj nejoblíbenější.
3: To vypovídá něco.
2: No každopádně, Dominika nám kromě toho skvělého, krásného pozdravu nám doporučila několik věcí a to konkrétně sérii chystající, nebo už vycházející seriál Off Campus, což má být taková teen romance, jestli se nepletu. A myslím si, že to by teoreticky mohlo bavit tebe. Maybe.
3: Mě tam zaujal ten horor.
2: A pak tam jsou dva horory, ano. Holkum a Obsession. Obsession je teďka v amerických kinech extrémní hit. Dokonce to je to film, který je to jediný film v téhle dekádě, který mezi prvním víkendem, kdy vyšel, a druhým víkendem, kdy vyšel, jako v fakt té plný celoamerický distribuci, mezivíkendově vyrostl o více jak 30%. Normálně na to přišlo druhý víkend, který vždycky ty filmy spadnou o nějaký, vždycky přijdou nejvíc. První víkend a pak to klesá. Tady v druhý víkend v kinech amerických přišlo o 38% lidí víc. A ten film má miniaturní rozpočet a viděla jenom v amerických kinech přes 100 milionů dolarů viděla.
3: Náhodná vsuvka, vím, že ty rád mluvíš o hororech a o tom, jak je tam jakoby nejbezpečnější prozkoumávat různý ty žánry a jako zkoušet nové věci. Tak mi přijde, že teďka éra i hororových her je taková ta z toho brněnského metra?
2: To ani nevím.
3: Co to je? To je nějaká jakoby hororová česká hra, kde jsi v podzemí a pak je nějaká ještě další a úplně se s tím týká. A přesně to jsou takové ty věci, které dělají lidi pro lidi s nižším rozpočtem.
2: Jo, jo, jo. Mně napadla Granny, ale to už je stará.
3: Ježíš, to hrajou nějaký lidi, že jo, v reálu. A to je taková, ježíš, jak se tomu říkalo, když jsme to hrali jako
2: děti. Slepá bába.
3: No a pak ještě krvavý koleno, nebo něco takového.
2: Jo, jo, něco mezi, takový hybrid.
3: Strašidelný.
2: No nicméně, Obsession je právě jako velmi, velmi vychvalovaný. Hororovo, thrillerovo, dramaticko, romanticko, romantický film, který zkoumá vlastně vztah dvou lidí, kdy je jeden z nich, na první pohled je to tedy ta žena v tom vztahu, se chová trošku šíleně, ale jako trošku prostě nechci říkat víc, protože já už mám něco vyspoilerovaného, takže víc říkat nebudu, ale zároveň to rozvíjí dynamiku dvou kolegů z práce, kteří se zblíží romanticky a jak to může dopadnout. Ne dobře, ale víc neřeknu. Potom ještě doporučuji, ano, ještě horor Hokum, který je strašlivě chválený, oceňovaný, hraje v něm
3: Adam Scott.
2: A ten chci taky vidět, s Klárkou ho uvidíme. Takže příští týden.
3: A četl jsi z komentáře, co jsem tam pod to napsala?
2: Ty jsi napsala, že je to underrated pozdrav a holkom tě taky zaujalo nejvíc. Mm-hmm. Jenom při světle, po boku mě.
3: Tak to bych
2: ale
3: se vidět dvakrát.
2: Jsi zvána do kina. S námi.
3: Bude vám vadit, když se tam budu svítit?
2: Ale my tě můžeme držet za ruku.
3: Já se sednu mezi vás.
2: Jo, neboj.
3: Nevím, když tak můžu odejít. To je vždycky možnost. Budeš ječet se mnou.
2: To bude sranda.
3: Já ječím spíš jakoby dovnitř, potichu.
2: Musíš tomu dát. Musíš tomu
3: jakoby
2: dát
3: pustit
2: jako
3: to a pak to není tak traumatizující. Možná, jo. A ono to mají do kin nějak jakoby brzy?
2: Už to je v kinech.
3: Už to je v kinech, i v Česku.
2: Tak to se ještě domluvíme po natáčení. Takže tak.
3: Zvedá ruku.
5: Ano, napadlo mě finále, jedno dobrý.
3: Finále, dobrý finále. Jsi
2: Klárku ready? Napadlo jedno dobrý finále, seriálový. Tak já ji sem pustím.
3: Dobrá. Tak jo, tak teďka pouští Míra.
4: Takhle, než bych jakoby byla spokojená s tím koncem, ale myslím si, že celkově ten seriál prostě jakoby od začátku do konce byl fakt úplně skvělý, bez jakýkoliv prostě jako nějakého špatného momentu, a to je Fleabag. Fleabag podle mě skončila dobře. Nebo teda jakoby, ne jakože podle mých představ, ale myslím si, že ten seriál si pořád jakoby udržoval fakt jakoby mega, mega skvělou laťku, a vlastně i když to skončilo vlastně tak jakože si člověk řekl, ne, doháje, to je fakt smutný, tak to bylo pořád prostě jako strašně kvalitní.
3: A já jakoby předpokládám, že spoilerovat nebudem, protože to je show, která je už venku hodně dlouho a hodně lidí to vidělo, ale to končí nějak tím, že jakoby ten farář, a.k.a. kněz, jakoby odmítne.
4: Jo, jo, jo.
3: A ona prostě jede dál.
4: Jo, a je to vlastně takový, je to vlastně takový hořkosladký.
3: Není to jak na té zastávce, on jí říká it'll pass, to
4: přesně,
3: přejde.
4: Přesně, přesně. A je to vlastně takový hořkosladký, ale je to něco, je to vlastně jako strašně asi realistický konec, bych řekla. Jako fakt, že prostě něco, co se děje, že tam není ten happy ending, ale vlastně je to něco, s čím se člověk stotožní.
3: To bylo skvělý.
4: Takže Fleabag. Fleabag. Doporučuju,
3: věděli, kde skončit.
4: To je pravda, nejlepší. To je pravda. Vlastně jakoby, já bych si třeba možná i přála docela třetí série, ale vlastně, vlastně by to bylo jenom ke škodě. Jakože ona Phoebe Waller-Bridge je podle mě geniální, ale myslím si, že už by prostě, že to je tak, jak to je, to správně uzavřený. Takže tak, teď toť můj názor. Děkuji.
3: Krásně, děkujem. Tak už máme trošku takový ten pocit za dosti tak učinění, že můžeme se posunout na další téma.
2: Já dokonce bych řekl, že Fleabag je seriál, který je příklad, že ta druhá série je lepší než první.
3: A
2: je to super. A taky bych chtěl třetí sérii, ale zároveň Phoebe Waller-Bridge, ona dělala toho nového Indiana Jonesa a to byla tragédie. Ona ho spolupsala.
3: A, ne, a ne, nebyla jakože
2: každý má někdy flop éru, no.
3: Jakože byla jakože hej, tohle je side quest a já to udělám prostě for the plot, jen tak ironicky. Nemohla mít tenhle přístup.
2: Možná to vytrolila.
3: Právě, no. Třeba, doufejme. Každopádně ty jsi mluvil o tom hororu. Měli jsme tam ještě nějaký tipy?
2: Ne, byly to tyhle tři tipy a pak ještě byly hudební tipy, ale já bohužel jsem si je ještě nestihl poslechnout, takže
3: já jo, to byly nějaký dva a bylo to obojí takový indíčko,
2: Hot
3: trošku, nějaký indie
2: and
3: rock.
2: Freddy.
3: Mě to splývá.
2: A potom Remy Wolf.
3: Já teď nejsem, tebe by to podle mě bavilo, já teď nejsem moc v indie fázi, já jsem v europop fázi už teďka.
2: Jo, jo, jo.
3: Ale
2: jo, jo.
3: Možná ještě ty by ses na to dokázal naladit, na tu hudbu.
2: Já mám furt asi indie fázi.
3: Každopádně kanále Slejmily. Je tam pro vás vždycky prostor si vyjádřit, co teď máte rádi a my to takhle rádi zase potom si poslechneme a zrecenzujeme.
2: Je to tak. No. Tak jdeme na Honzu Dětka. Co se stalo?
3: Co se stalo? Přišel příspěvek na jeho Instagramu, kdy s danou konkrétní televizí se rozkmotřil, respektive ho nezapojili do podzimního programu, jestli se nepletu, na té hlavní stanici. No a nabídli mu jakoby sesterskou stanici, se kterou už nebyl úplně spokojený.
2: Což dává smysl, protože tady ta cool stanice je podle mě jako byla relevantní první dva roky.
3: A jakoby on je relevantní, on si zaslouží tu hlavní stanici za tebe, já se ptám tebe.
2: Já myslím, že v konkurenci, aktuální konkurenci talk shows v českém prostředí je relevantní.
3: Uf, tak to vypovídá o současné situaci českých talk shows.
2: Je jako fakt opravdu jediná, podle mě, kam by člověk chtěl vyloženě jít, je podle mě Adéla Banášová.
3: Je dobrý, já jsem se bála, že jako, že bys chtěl k němu.
2: Ne, ale tak jako podle mě, když by tě pozvali, tak nemáš moc na výběr a prostě půjdeš, no, tak jako pak tady máš na výběr všechno party, to už je teda
3: ne,
2: velmi
3: přešla. Ne, tak to už jakoby usínáme všichni společně s moderátorem.
2: potom máš na výběr Jana Krause, tak tam řekneš tři slova no, během toho celého.
3: A to taky jakoby bylo postavený na takový ty zahraniční, jakoby ironický tóní, no, některá už
2: furt
3: nefunguje.
2: To, furt
3: a
2: to prostě dojíme.
3: Dojíme, no. Co tam je?
2: No, Jakub Kotek, Honza Dědek. Jakože nevybereš si a myslím si, že každý pozvání vlastně je asi fajn. Jako myslím si ale, že prostě Adela Vinčová, Banášová je opravdu na jiný úrovni. A mrzí mě, že si myslím, že jí televize kecala do výběru hostů, protože ta skladba hostů není zas tak dobrá.
3: Škoda, já jsem viděla jenom kousek, přišlo mi to jak trošku z nějakého studia z roku 2001.
2: Nevypadá to ani moc hezky, no.
3: Což je velká škoda, ale chci tomu dát ještě šanci, protože
2: jako přijde mi to, že to je taková estetika těch daytime talk shows z Ameriky,
3: jo.
2: Ale ty už jsou taky pasa, bych řekl.
3: No.
2: No. Ale tady to prostě moc nikdy nefungovalo, že Leoš Mareš dělal nákladnou obrovskou late night talk show, která prostě jela o půlnoci. A nikdo na to nekoukal, no.
3: Jako jak dlouho to jelo?
2: No já nevím, tak podle mě 2 měsíce.
3: A to je Leoš Mareš, jakoby.
2: No hrozně to schořelo.
3: To je hrozně smutný. A teďka, že jo, v Americe je několik těch večerních, že jo, late night shows, což jsou asi zhruba 4 chlapy, který se mi všichni pletou. Ale ti se teďka, že jo, spojili a udělali nějaký ten díl spolu, což mi přišlo strašně cute.
2: Jo, taky se mi to líbilo.
3: Představ si, že prostě se sejde jakoby Honza Dědek, Adela Banašová, Karel Šíp a ten Kraus a budou jakoby, o čem by se bavili.
2: Díl.
3: O čem by se, jakoby to, já
2: to potřebuju, stržte je všechny do jedné místnosti, prosím. Já to trošku chci vidět.
3: Nějakou escape room, dejme do escape room, nějakou jakoby tematizovaná escape room, nějaký prostě, já nevím, mnichovský řád, nebo prostě co je takovýho jakoby tematický. Prostě tematická escape room.
2: Hororová.
3: A potřebuju, přesně bude tam prostě demilovat to zpívat s duchama a bude tam ta jakoby noční kamera, že jo. Ježiš, já to hrozně potřebuju, úplně koncept prostě a potřebuju ho prodat. Klidně tady to máte zadarmo, hlavně to udělejte, prosím.
2: Nebo to uděláme my.
3: Nebo to uděláme my, ale nám by se asi neozvala většina z těch lidí. Uděláme to my dva spolu. Že se na to někdo bude koukat.
2: No, nevím,
3: a jak to bude fungovat v audio.
2: To nevím.
3: No. Dobře, takže jakoby téma talk show, spalčivé téma máme za sebou. Ty jsi teďka něco sledoval v poslední době?
2: Ne, já jsem teď na nic nekoukal.
3: Ani na filmy?
2: Ani moc na filmy.
3: Ty hraješ?
2: Ani moc na filmy. Viděl jsem naposled, jsem si pustil z nostalgie film z roku 2016, který je podle mě esence roku 2016. No. Je v něm Emma Roberts a Dave Franco.
3: Jo, ten Nerv nebo
2: a jmenuje se to Nerv. A jako pokud se chcete vrátit o 10 let zpátky, tak si pustíte tenhle film, protože je to příběh, jako zápletka, totálně věc z roku 2016. Emma Roberts, která tady hraje teenagerku, se připojí do hry, která je na způsob pravda nebo úkol a buď teda seš jako hráč nebo seš divák a musíš všechno dokumentovat, co děláš a dělat prostě čím dál tím šílenější výzvy a čím dál tím víc riskantní výzvy, sbírat sledující a bojovat o postup do finále a peníze. Mm-hmm. Má to prostě nějaký jakoby bizarní pravidla, celý to je takový tajemný, pak tam prostě je hackerská sekvence, která je úplně strašně vtipná, taková ta jako teenageři hacknou prostě tady nějakou šílenou dark web věc.
3: Ano.
2: A do toho to je krásně nasvícený. Tam barvy jsou úplně, je tam spousta neonů, spousta barev. Scény ve tmě vůbec nejsou tmavý, prostě je to fakt hrozně hezký a je to velmi oddechový a zábavný a má to úžasný soundtrack. Fakt úžasný soundtrack.
3: Já přemýšlím, co jsou poslední barevný jako nový filmy, který jsem viděla, kromě Barbie. A nějakých věcí od Wes Andersona nebo...
2: Nevím, upřímně nevím.
3: Vůbec, Big ale, Bang, barvu.
2: Ale jakoby film Nerv té barvy má spoustu světel a je to fakt epic, takže...
3: A Emma Roberts je...

0: To byla dobrá, no.
1: Nicméně, ještě jsem chtěl právě zmínit tu jednu influencerku. Já bych to chtěl rozebrat spíš v dalším dílu, ale jako aby jsme to nastínili, tak poslední, já už nějakou dobu tady to pozoruju, není to aktuální nová věc, táhne se to fakt podle mě týdny až měsíce. A to je dění kolem influencerky, modelky, která se jmenuje Nessa Cara. A je to modelka, která je velice kontroverzní tím, co prohlašuje na sociálních sítích ohledně jezení, vztahu k tělu a hubnutí, kdy ona jako vyloženě popisuje prostě nějakou svoji, nějaký své stravování, kdy jako říká, když si chci dát celou, když si dát pizzu, tak to jako musím si dát jenom jeden kousek, který jim nějak strašně dlouho, vyloženě nám popisuje, jak se prostě jako dává tu pizzu, aby ji nesnědla naraz. A teď si teda jako se trošku jako přitvrdila a říká věci, jako že holky, který mají tady tu takzvanou poruchu příjmu potravy, mi jenom záviděj a víceméně lidi, co mají poruchu příjmu potravy, jsou jako líní, protože nejsou ochotní podle ní jako hubnout zdravě. Je to taková prostě zvrácená, bizarní argumentace, která jako je fakt jako zvláštní. Zhodí se zmínit, že víc než asi 70 odborníků teď 18. května zaslala otevřený dopis, což jsou to odborníci jako terapeuti, psychoterapeuti, nutriční specialisté a tak dále. Zaslala otevřený dopis se stížností právě na Nessu Caru, kdy tady to její vyjadřování kritizujou. A víceméně tvrdí, že ta její prezentace překračuje nějaký akceptovatelný etický meze a chtěli by vydat nějaký veřejný prohlášení, konkrétně to je adresovaný agentuře Eskimo Bohemia.
0: Mám flashbacky, tam jsem měla být asi v 17 letech, ale jakoby to nechci tady kolautovat nějaký lidi, kteří už tam třeba vůbec nejsou, ale jakoby obecně tady ten průmysl. Pamatuju si, že jsem tam přišla na nějaký jakoby nafocení a naměření a už jsem měla jít podepsat smlouvu a oni mi prostě řekli, jo, takže do příště zvládnete tady zhubnout těch, já nevím, 5 cm přes boky. A já, no jakoby nezvládnu, jakoby proč to po mě teď najednou chcete, teď prostě jste říkali, že můžu být, já nevím, plus size kategorie, což jakoby je bizár samotné osobě, že plus size kategorie jsou jakoby objektivně hodně štíhlý holky. No a nepodepsala jsem to a odešla jsem. A teď jsem za to ráda, no, že už se v tom nepohybuju, takže mě to vůbec nepřekvapuje.
1: Hustý. A právě tady ta agentura pravděpodobně teda Nessu Caru zastupuje. Ona má na svém na svých sociálních sítích prostě přes 60 tisíc sledujících. Dokonce po tom, co se zveřejnil tenhle otevřený dopis, tak vznikla taky petice, kdy její autoři tvrdí, že influenceři s velkým dosahem mají jako významný vliv na mladé publikum a ta agentura by měla nést nějakou odpovědnost za obsah, který oni publikujou. Takže jsem zvědavý, no. My jsme každopádně Nessu Caru oslovili o nějaký její komentář, ale zatím nám neodepsala, tak proto bych se k tomu ještě víc do detailu dostal příště, protože mě upřímně zajímá. Já jsem se jí právě v těch otázkách ptal na to, jestli tady tu kritiku zaznamenala, jak se k ní staví a jak vůbec ona přistupuje k tomu vlivu na mladí lidi na sociálních sítích a jak ona se to uvědomuje, jestli opravdu jako si uvědomuje, že některé ty věci můžou být vnímané hodně problematicky.
0: Já ještě chci vyzdvihnout reelsko o tu nutriční terapeutky Markéty Gajdošové právě tady na tu problematiku.
1: Ona právě je autorkou toho dopisu.
0: Vidíš,
1: to spoluautorkou. Takže tady to dění je něco, co teďka dlouhodobě sleduju. Jsem zvědavý, kam se to vyvine dál. A pak jsme ještě měli z českého kontextu Miss. A jako já fakt mám pocit, že pokud se tady s Nessou Carou vracíme do tady té diet culture, extrémní hubenosti, heroin chic, estetiky, tak tady to, že se do tady toho období, do těch nultých let vracíme, vypovídá o tom, že tady máme pořád Miss. A jakoby dlouho jsem měl pocit, že Miss už jako přestává být nějak relevantní, nebo že se mění. Měl jsem pocit, že se jako hodně mění a že se tak hledá ta soutěž, aby nebyla jenom o tom vzhledu, ale mám pocit, že se to jako zase vrátilo jako bumerang a jsme zase tam, kde jsme byli víceméně. S tím, že tady ta Miss trvala, mám pocitově, tak 5 let. Prostě to bylo

0: konečný. To bylo čtvrtfinále, semifinále a teď teda bylo konečně finále, který bylo v televizi. Moderovala to Daniela Brzobohatá, která tam prej pronesla vtipy jako to bylo o prsa, ty moje. Jakože to dobře. Mělo být velmi těsný a tak dál. No a...
1: Což jako by Menevsůvka z mojí strany, ano, jsem jako by guilty, ano, poslouchám podcast Čestmíra a Daniely a ano, mám Danielu ráda.
0: Já taky.
1: A
0: já
1: myslím
0: taky.
1: Si, vím, že oni občas řeší ten styl moderování, že občas je jako by odvážně vtipná, nebo jako by nebojí se být trapně vtipná a furt si myslím, že to je jako by dobrý a i když zrovna tenhle konkrétní vtip je trošku cringe. No.
0: Asi jako kornatý mis je to celý takový divný
1: to
0: a
1: citlivý,
0: tahle
1: no.
0: Sa mis teda udělala, jestli se nepletu, 9 titulů. A jeden z nich dostala teda Dominika Aladžia.
1: Dva.
0: Dokonce dva.
1: Jo,
0: jestli se nepletu, tak to je...
1: Popularita a Grant. Nebo
0: jo,
1: něco
0: Grant, Miss Grant, ano, to jsem viděl. A oni podle těch titulů budou vysílat na nějaký různý soutěže do světa asi. A je to fascinující. Odehrávali se tam takový věci, jakože třeba oni měli vystoupení a jak těch finalistek bylo hrozně moc a asi měli málo času. Tak řekli, že to bude, ta talentová show bude jako společná a protože tam byly třeba tři naraz a bylo tam, vlastně tam odehrávalo to, že jedna hrála na klavír, druhá zpívala a třetí dělala nějakou malbu do toho všeho na nějakým lepidlem a pak to posypala třpitkama.
1: To je jako v RuPaul's Drag Race, kde jsou ty poslední dvě drag queens, který mezi sebou se utkávají v lipsynku a musí jakoby najednou tanči, ale jakoby jenom jedna z nich to
0: dělá. Ale to dělá aspoň stejnou věc, ale tady ty lidi dělají úplně, a teď jakoby koukáš a jsi jako, a kterou mám, na který talent si mám koukat, prostě jedna tady.
1: Nemusíš se u toho pouštět Subway Surfers aspoň, jakoby máš tam, máš ty tři obrazovky.
0: Možná to je prostě, ano, uspůsobený novým diváckým návykům, ale to mě přišlo opravdu bizarní, ale jako každopádně je, mně se to líbí a příští rok se na to chci koukat asi živě, protože já si opravdu, vždycky se mi potvrdí, že jakýkoliv televizní předávání cen v Česku je zážitek.
1: No já jsem si právě hledala, jakoby, úplně jsem si říkala, hele, tak to jakoby asi má jako prapůvodně nějaký přesah, ta soutěž, nebo je to celý takový jakoby kapitol, naše oblíbený téma. A zjistila jsem, že jakoby prakticky to přesah úplně nemá, ono jakoby součástí těch talentů, oni ty holky oficiálně by měly splňovat hrozně moc talentů. Jako kromě toho, že jsou krásný, mají být i nějaký jakoby...
0: Vzdělaný, umět mluvit.
1: A nějak jakoby altruisticky jakoby podnikavý a takový jakoby pečovatelský, že jakoby dělají nějaký věci pro lidstvo dobrý údajně. A součástí toho, jo, nebo umět anglicky, nebo různý jazyky. A já jsem trošku scrollovala na tom Instagramu a oni tam měli nějakou jako soutěž, že přednášeli, jo, to byla soutěž o té angličtině a přednášeli tam o nějakých jako by těžkých tématech, ale působilo to fakt komicky. Myslím, že tam byla právě i Domy. A jestli jsi to viděl, že o tom prostě, nevím, děti trpí něco. A ještě jak je to jakoby sestřihaný. Teď je to s tou jakoby, s tím podkresem té hudby a je to fakt jakoby absolutní kapitol vibes. A chtěla jsem ještě poslední myšlenku říct, než to zapomenu, že jsem nám do chatu psala, že prostě nějaká jakoby plus size positivity culture byla jenom éra prostě. A když se koukneš na statistiky, tak tady ty rozmanitý těla, ale jakoby obecně prostě rozmanitý typy měly jako pík trošku v tom průmyslu a ty to jde zase dolů a zase jsou všichni prostě bílí a štíhlí.
0: Jo.
1: A ještě,
0: doslova
1: pardon,
0: se to vrací, ještě tady teďka skrz ještě Ozempik, že jo, prostě se to opravdu vrací a je to, je to fakt zajímavý pozorovat přesně, když má člověk to srovnání, že vyrůstal nějak v období, kdy se fakt jako transformoval ten, tento myšlení trošku a bylo to takový, že vlastně OK, lidi jsou různý a pokud jsou spokojení a nejsou nezdraví, tak je to prostě to hlavní a neměli bychom prostě oceňovat jenom extrémní hubenost a tak dál. A teď najednou pozorovat, že jako aha, tak jsme zpátky.
1: Jsme zpátky, kde jsme byli, nic jsme se nenaučili.
0: Ale proto právě podle mě mezi lidma hrozně rezonuje ten Homer Gear, který hraje v té euforii, kde se tam objeví jako na vteřinku po nějaký sexuální scéně, kde jako nevím, jak moc co je vidět, ale každopádně objeví se potom jakože v trenkách někde tam si jde do lednice. A ten virální klip je díky tomu, je prostě fakt jako jenom jeho postava, která je jako průměrná mužská a jako lidi jsou z toho překvapení, protože vlastně tohle to dneska nevidíš. Ještě u těch kluků fakt
1: vím,
0: nevidíš,
1: no.
0: Prostě vidíš jenom vysekaný nebo hubený kluky. Ale nevím, jako myslím si, že tady to je prostě mladý týpek, a který má normální postavu a vlastně myslím si, že proto to s lidma tolik rezonuje, protože to teďka ještě míň vidíme a je to neustálý téma a neustále na lidi skáče prostě obsah, kdy by měli prostě grindit a chodit do gymu a vysekat se, halo, blíží se léto, musíte makat, máte už jenom měsíc, no už vlastně nemáte, už jste to nestihli, smůla, a jako vaše summer body prostě jako to... Je to fakt to a právě proto asi je fajn, když se někde objeví někdo, kdo... A ještě to je syn Richarda Gere, halo.
1: Richard Gere, šedý vlasy. No já jsem ráda, že to zmiňuješ i z toho pohledu toho kluka, protože jakoby většinou se to řeší jako přesně jakoby ta problematika těch ženských těl, ale prostě ten tlak je i na ty mužský. A i když jakoby furt se myslím, že tam je trochu nepoměr, že když jakoby porovnáš nějaký jakoby sociálně přijatelný, objektivně jakoby atraktivní mužský tělo třeba v 60 letech a ženský tělo v 60 letech, tak se to furt hodně odlišuje.
0: Ale jako u těch mladých nebo mladších mužů je to, si myslím, ten tlak dost podobný. No, je to prostě... No. Dost šílený.
1: A zase, já už jsem o tom mluvila, ale ve mně se to běje, jako ty různý kosmetické úpravy a takhle, tak jako na jednu stranu to soudím, když vidím, že ten člověk už to jakoby přehnal. Zároveň chápu, že to můžeš jednoduše přehnat a že ti třeba ani ty jakoby školení zdravotníci lomeno prostě šmelaři, jakoby záleží, ke komu chodíš, tě třeba o tom úplně neinformujou. Nebo doteď ve výzkumech se neví, co to přesně udělá za pár let. Takže jakoby chápu, že může vzniknout ten přešlap a můžeš prostě vypadat trošku jakoby ne úplně tak, jak jsi vysnil. A zároveň si říkám, takže jakoby trošku to soudím a pak si říkám, no jo, ale jakoby jak já budu se vyrovnávat s tím, až budu stárnout. Já taky nechci mít vrázky. Tak jako co budu dělat? A jakoby už...
0: Ale to
1: už...
0: je prostě hrozný tady ten tlak. A vlastně no, jasný, fakt vnímám to, že vidíme jako na sociálních sítích... V televizi, prostě všude kolem sebe. Vidíme fakt jako normalizaci hroznou a jako botoxu a všeho. A vlastně já to nikomu jako neberu, ale přesně jako jaký tlak to vytváří na nás a ještě jaký tlak to vytváří na lidi, kteří si to třeba nemůžou dovolit. Víš? Jako
1: a pak přesně chodí
0: ty vlastně vyrůstáš
1: šmářů.
0: A žiješ s nějakou jako iluzí toho, že někdo vypadá ve 50 na 20 a nějaký lidi tak reálně vypadají jako přirozeně, nebo s minimem nějaký úpravy, ale spousta lidí taky ne. A jako nevím, já jsem z toho takový, prostě jsem vůči tomu takový skeptický, protože si myslím, že žijeme hodně jako v bublině toho, kde je to jakoby normální, že to lidi využívají, ale...
1: A přesně velký ukazatel toho, že se to jakoby děje a že to není úplně v pohodě, i když jak se to děje postupně a je to normalizovaný, tak nám to tak nepřijde, tak přesně když vidíš toho jakoby průměrného chlapa v trenkách v tom seriálu, nebo prostě já nevím, kohokoliv jakoby úplně obyčejného, tak mezi těma jakoby vysekanýma jako idealizovanýma lidma, tak je to úplně jak facka prostě, že si řekneš, aha, tak takhle vlastně můžou vypadat normální lidi, aha, tak moje tělo vlastně jakoby asi je v pohodě a vlastně jakoby nemusím s ním nic dělat. Já jsem dneska četla superový substack od Jany Patočkový, která mluví o nějakém stand-upu ženským, který je právě zaměřený na to, že jakoby všichni jsme vlastně hrozně nechutný, teď na ty jakoby ty lidský prvky, lidský tekutiny, ženský těla a že vlastně všechno normální a v pohodě. A je to zvláštní, jak prostě já nevím, tak pane bože, jako to už zabředáváme úplně do témat, které nejsou slejváčí, ale to, že se začala testovat mužská antikoncepce nebo zkoumat nějaký jakoby ženský cyklus a tyhle ty věci, nebo v reklamách se začala používat na menstruační potřeby červená barva namísto modrý, třeba v posledních letech až, nebo zkoumání ženského orgazmu, tak to je prostě bizar, že se to děje až teď, jakoby halo. Hlavně, že máme všichni dokonale napíchaný rty nějakou jakoby prapodivnou tekutinou, která nás možná zabije jednou. No dobrý, chtěla bych to ukončila.
0: Tak to bylo, ale fakt, děkuju za něj. A
1: pardon.
0: Zároveň jako, fakt, jako vlastně nesoudím nikoho, kdo to dělá a kdo si prostě píchne do čela botox nebo někam, prostě pokud mu to vyhovuje, to je v pohodě.
1: Já jsem přemýšlela, že bych si ho píchla.
0: Ale
1: pak se ti prý začne potit nějaký jiný místo, nějaký tak jiný toho mám schýzvy, pak budu mít opocený ruce na místo potom.
0: Tady budeš mít
1: prostě kůry. Tady budu mít jakoby kolačko mokrý prostě na předloktí.
0: Tak no.
1: Jo, no. Je důležitý se o tom bavit.
0: Velmi jsme jako odběhli z klasických slivačích témat, ale já jsem rád, že jsme tady tu diskuzi měli. Ještě jsem chtěl zmínit v reakci na Domy Aláďu, ona tam nějak promovala nějakou svoji nadcházející písničku a mimochodem bude mít i písničku, to oznámil Krištof, že s ním bude mít písničku.
1: Ježíš, to je nějaký, jmenuje se něco jako půlnoční románek.
0: No něco takovýho, ale...
1: A je mezi nimi kolik, 30 let? A tak to měla i s Benem Kristem no. podobně, takže pro ně nic novýho.
0: Já se říkám, já jako furt jí přeju nějakou pěveckou kariéru,
1: jo,
0: protože
1: taky.
0: Já se opravdu myslím, že ona může mít Edison Ray trajektorii.
1: Jo, jako Tate ta influencerka. Tate McRae.
0: No já nemyslím jako stylem hudby nutně, ale jako to, že z influencerky, která rozhodně nebyla nějak spojená s hudbou, se stane víceméně nějaká popová hvězda, i když vlastně jako na život třeba Edison Ray tak dobrá není, ale furt to jako kompenzuje nějakou energii a tou prací usilovnou a tak dál. Myslím si, že Demi Alagia se jako snaží, už to je hodně dlouho, co fakt se snaží prosadit nějak v té hudbě.
1: Má za sebou hlavní roli ve filmu.
0: No v Cool Girl, kde byla prej...
1: Cool Girl,
0: kde byla prej v Poho. Jako
1: reálně tam možná byla, no to jsem taky slyšela, že tam byla jediná dobrá, ale přesně a zase jakoby, bouří to ve mně, jakoby na jednu stranu girl power, jakoby chci podpořit, je to mladá holka, fakt se snaží, prostě sekne jí to, má spoustu talentů, jenom to musí nějak správně jakoby vynaložit úsilí správným směrem, najít asi správný lidi a nějak jakoby jí mega držím palce, ale zároveň jsem viděla ty záběry s tím Miss a jakoby hodně jsem cringeovala u toho, hlavně u toho, tady toho představení, kde trošku minula lip sync a
0: jo, to bylo vlastně, netrefila.
1: No, ale to jsem
0: hele, uvidíme, co dál.
1: Uvidíme, co písně s Richardem.
0: Každopádně snaží se a to je mi sympatický, protože prostě jsme vidíme spoustu lidí, kteří se nesnaží, jako Marek Ztracený má za chvíli Eden a nedávno dával teprve, že plácá setlist.
1: Ne, jako Bobby, ten, jako by ten už fake měl... příspěvek o těch penězích.
0: No.
1: Pardon, to se když tak dohledejte, to není naše téma už dnešního dne, ale nechci mu věnovat víc prostoru.
0: Prostě
1: pardon.
0: Já fakt vidím jako úplně lowest effort a jsem z toho otrávený, takže Domi Alagios, keep trying, jako musí
1: jo,
0: se někdo snažit.
1: Jo, já
0: a ještě na tohle konto, Bibi Rexa, která je královna Kia Asylum, absolutně, ale to není důležitý.
1: Tak... Ne, to mě zajímá zrovna, proč je zrovna ona královna.
0: Tak já nevím, tak je to prostě, já to nemyslím vezem, ona má spoustu hitů, spoustu úspěšných věcí.
1: Jako.
0: No dobře.
1: Jak říká Kia Larson, I flopped.
0: Kia Supreme je Rita Ora. Ale,
1: a to je stejný fond jako Bibi Rexa.
0: Ale jako Bibi Rexa já mám od ní rád spoustu věcí, třeba tu písničku s tehdy se Nicki Minaj
1: no,
0: a
1: si vzpomenout.
0: Davidem Guettou, která mě hrozně bavila, ale nevzpomenu se, jak se jmenovala, ano.
1: Věřím ti,
0: a jinak
1: vznikla.
0: Má spoustu jako přispívaných věcí a tak dále. Každá má hity, ale jako obecně je považována za to, že je teda rezidentkou Kia Asylum, pro ty, co neví, je to fiktivní nějaká taková instituce, kde se fiktivně nacházejí zpěvačky, které měly nějaký vrchol popularity a bohužel se mu nemůžou už dorovnat.
1: A mohou
0: no,
1: i fiktivně uniknout.
0: Ale jo, já bych chtěl podotknout. Bibi Rexa měla teďka velmi, velmi dobrý point, protože se zeptala, a jak se jmenuje Kia Asylum pro chlapy?
1: Tleskám.
0: No?
1: Tleskám.
0: Že neexistuje. Ale jako já bych tam šoupnul jich spoustu. Shawn Mendes, ten by tam měl...
1: Benson Boone, let's go.
0: Ne, Benson Boone není Kia, ten
1: ne,
0: se snaží.
1: On potřebuje takový jakoby lázeňský pobyt.
0: Ten
1: aby
0: se snaží.
1: Se
0: jo, jo, ten se snaží, je mi to sympatický. Benson Boone, Harry Styles Kia.
1: Harry Styles,
0: prostě
1: chvíli,
0: jako
1: no.
0: Spousta... Opravdu Kia Asylum rezidentů by se našla a my
1: ten,
0: o nich takhle
1: líbí,
0: nemluvíme.
1: Takovej ten rockovo-metalovej zpěvák bez trička.
0: Jungblut? To není Kia.
1: Já si myslím, že by se tam měl trošku jakoby...
0: To není Kia, on je úspěšný ve svém žánru. Bude teďka pořádat Bloodfest v Česku.
1: Velký, on tady má hrozně velkou fanbase.
0: Má a říkal teďka, proč to bude v Česku, říkal hrozně, oceňoval ty český fanoušky a zároveň říkal, že chce prostě vyjet do se svým festivalem, kde je jako několik jako velkých docela men, vyjet do místa, kam se běžně v těch tours nejezdí, jako můžeme vidět, tak často je Česko přeskakovaný a vlastně poměrně jako velká rocková hvězda, velká hvězda svého žánru v současnosti přijede a přiveze celý festiák do Česka. Mně to přijde vlastně extrémně sympatický a vlastně dá i šanci nějakým českým interpretům. Myslím si, že tam má vystupovat ten kluk, který tehdy na Rock for People mu hrál na tu kytaru. Myslím si, Pam Rabbit tam bude vystupovat. Vlastně spousta lidí dostane šanci a přijde mi to hrozně fajn. Ještě jedna věc, Akilas. Reprezentant Řecka z Eurovize s písní Ferto vydal album nebo EP hned prostě po Eurovizi, minulý týden to bylo a já se bavím opravdu pro mě je to objev týhle Eurovize, my jsme ho minule moc nezmínili v minulém díle, tak já bych mu chtěl dát dodatečně shoutout, protože mě opravdu bavila jeho energie a užil jsem si to. A Harry Styles, toho jsme zmínili, tak jenom ve zkratce, vzal si asi jeho někdo, kdo mu dělá tu tour, v srdci několik komentářů, takže mosty zmizely prej. Mosty už nejsou, přes který lidi neviděli. Stage je furt stejně prázdná a obrovská a trošku mu mění postupně jeho vizáž, která absolutně nefungovala.
1: Taky jsem někde viděla, že zpíval míň odflákle nějakou píseň.
0: No, ale
1: takže
0: tak.
1: You go, man. Nevím. Ne, tak asi dobře, že to neignoruje ty požadavky. No, já tady mám pro tebe posledních pár střípků náhodných seskupených informací nakonec a budu chtít slyšet tvé jednoslovné vyjádření. Gen Z už nechce být slavná, střeží si své soukromí.
0: Nevím, nesouhlasím, nevím. Nemám rád generalizace generace Z. Wow.
1: Máme titulek. Teď se o tom nebudeme bavit v té epizodě, ale jsme tam. Kardashianky, Timothée Chalamet a Jacob Elordi spolu na rande, na double dateu.
0: Chtěl bych být moucha v tom autě.
1: Paris Hilton je brunetka.
0: Super.
1: Miley Cyrus má hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu.
0: Bezva, já myslím, že už má dávno, hustý. To už je long overdue.
1: A současným trendem barvy vlasů je soft copper.
0: Co to je za barvu? Zelená.
1: To má lehce mědi. Jakože když proběhne taková ta oxidace mědi, nebo takových těch ne, tak čeho, jako, že to
0: já
1: pak
0: si, já jsem si to spojil s koprem, koprovkou.
1: Jo, jakoby koprový vlasy. Mírův nový trend letošního léta, koprové vlasy.
0: Barvou, barvou kopru.
1: Kopru, což je taková jakoby zelenkavá. Zelenkavá barva léta. No dobře, takže tento díl měl všechno, ale neměl ještě ikonu týdne.
2: Ikona týdne.
0: Já vím, kde je moje ikona. Já se budu opakovat. Pojď. Já jsem dlouho přemýšlel, napadla mě Iveta Jirkálová, tak ti dávám aspoň shoutout, ale já vnímám furt její obsah, který tvoří dost problematické, ale bohužel se nemůžu odtrhnout. A je to dospělá žena, tak svéprávná, nemůžu se odtrhnout. Pokud se taky díváte, já opravdu vím všechno o lidech v jejím životě a o aktivitách v jejím životě. A zvířátkách v jejím životě. Koukám na to desítky minut denně. Opravdu se bavím.
1: Živné. No, jestli jste přesycení z reality shows a je to už na vás moc vyumělkovaný a hledáte tu realitu, Iveta Jirkálová.
0: Ale zároveň je to
1: opravdu
0: depresivní a já z toho nechci dělat úplně jako ikonickou věc, protože si myslím, že je tam několik trošku problematických věcí. Jdeme dál. Moje ikona týdne je totiž opět už po několikátý paní, která je na profilu Ta, co ráda žere, protože paní Ta, co ráda žere, má jako opravdu úžasný content, neskutečně pozitivní. Ona si fakt užívá každý den.
1: Jak se jmenuje ta kámoška její?
0: Janička. Užívá si každý den, jak to jenom jde prostě. Ať už je v práci, ať už má volno, ať už je krásně, ať už je hnusně. Ale poslední den, jak bylo právě krásně, ona chodila na koupálko právě se svojí kamarádkou Janičkou. Vždycky tam Janička udělala
1: nějaký
0: hody.
1: Koláč nebo ledový kafe.
0: Udělali si tam stoleček prostřenej, židličky, opalovali se, jedli, koupali se a já, jako mě to přijde úplně strašně jako krásný, příjemný, hezky se mi na to dívá, autentický a vlastně jako mile, moc mile pozitivní, že se to jako nehraje na nic, je to prostě reálnej takovej normální život, ale vlastně dost asi doufám teda pozitivního člověka a mě to baví. Doufám. A ještě se mi na tom líbí fakt to přátelství s tou Janičkou, prostě, že tady je jako přátelství dvou starších žen, který spolu tráví víceméně každý den. Jako I love it.
1: Občas tam je nějaký pán, nějaký manžel jeden z nich.
0: Manžel Janičky. Občas tam objeví.
1: To taky roztomilý.
0: Ale fakt jako sweet a baví mě to moc, takže to je moje totální ikona týdne.
1: To je asi jediný víc pozitivní člověk o trošku než Klárka Nováková. Zdravíme Klárku v rohu místnosti.
3: Nenechám vzít, v žádném případě.
1: Nenechá se vzít svůj titul.
3: Ano.
1: Budeš o něj muset bojovat s paní, možná začneš točit videa.
3: Bude to kolab.
1: Budete dělat collab posty. Incoming. Moje ikona je TikTokový uživatel knížky s Vítkem. Takže jakoby opět další konkurence pro Klárku. Jo, my jsme se tady připravili prostě.
0: Taká je pohoršená.
1: Triggering.
3: Já čekám shoutout Klářny knihy.
1: Možná příště. Dneska to je knížky s Vítkem, který edukuje mladé nejen o literatuře a má fakt jakoby hrozně srandovní formou udělaný věci, prostě od maturitních rozborů až přes nějaký takový krátký jakoby recenze a mluví jako přesně v těch češtinářských školských pojmech, který by měl každý z nás umět, ale všichni jsme hned po maturitě zapomněli a přijde mi to fajn a tyhle věci za nás prostě nebyly.
0: Je to super.
1: Takže víc těchto jakoby lehce edukativních, ale infotainment.
0: Infotainment.
1: No tak jo, takže krásný týden vám všem.
0: Krásný týden, děkujeme, že jste tohle dokoukali. Pokud nás nesledujete a nechcete si nechat ujít další epizody, tak nás začněte sledovat na Instagramu slivák_radiowave. A nebo nám napište nějaký komentář, klidně kriticky, klidně s náma nesouhlaste, protože aspoň není nuda.
1: No tak jo, tak zase příště,
0: tak
1: papa.
0: Tak čus.
2: Slivák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
0: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Je 14 hodin a 6 minut a právě v tento moment vám moderátorka Klára Nováková přeje od mikrofonu krásné dobré odpoledne a oznamuje vám, že právě posloucháte odpolední víkendový on air na rádiu Wave. Ať už jste na cestách nebo pracujete, budu se samozřejmě moc snažit, abych vám poslechem našeho vysílání třeba trošičku zpříjemnila odpoledne, krásné letní odpoledne, i když je pravda, že ten vítr, který tam je venku, alespoň tady v Praze, je poměrně silný. Ano, je tady takové mé krátké okénko, co se týče počasí, které mívám vždycky na začátku svých moderací, tak dneska je tam opravdu krásně, ale zároveň to počasí je takové hodně proměnlivé, jakmile zajde slunce, tak přece jenom tak teplo moc není. Každopádně i tak doufám, že si užíváte někde venku tohoto krásného počasí. Tuto hodinu nám nastartovala Beyoncé, Queen B se songem Alien Superstar a potom taky Niva se songem Skin. No a nás teď čeká novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Mat 213 a jmenuje se 2016. Matěj Čech aka Mat 213 vydal poslední pátek v květnu své nejnovější album Retroskepse. Rozhovory k němu a obsažené texty zahrnují sebereflexivní momenty, v nichž Mat cítil potřebu jakéhosi úklidu po posledním roce a půl, kdy se dle svých slov choval trochu jako blb. Hostují mu na něm Tokyo Drift, Gufrau, Rohony, Lifer nebo Marie April. Ve skladbě 2016 ale zpívá Mat sám. Je to píseň o stárnutí a vyrovnávání se s plynutím času. Tak tady je Mat 213 a song 2016.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: No a ve 14 hodin a 17 minut střídáme Léto s Monikou s ukázkou z podcastu Bedny. Hostkou nového dílu Beden je Rozálie Haškovcová, mladá popularizátorka faktů o změně klimatu a o tom, jak ji řešit. Proč nelze udržitelnost oddělit od válek a dalších krizí? Odpoví vám Bedny. Celý díl najdete tradičně na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Teď si tady pustíme ukázku.
1: Změna klimatu v posledních možná 10-15 letech je vnímaná hodně jako téma mladých lidí. My v podcastu řešíme témata, která jsou možná nejdůležitější světově pro mladé lidi. Zároveň ale možná, když se člověk účastní některých protestů za klima, ta retorika lídrů těchto protestů občas může vybízet k panice. Katrin Hejhou zmiňovala, že strach a panika často nejsou těmi nejlepšími motivátory. Jakého stylu komunikace si příznivcem ty?
2: Já jsem začala se svojí tvorbou právě v nějaký dualitě od tady toho strašení, konce světa, apokalypsa a tak dále, protože si právě myslím, že to nefunguje, respektive na ty lidi, kteří už to zafungovalo, až potřebujeme trošku dál. Jo? Že já taky jsem se k tomu dostala, takže mě někdo vlastně hrozně vystrašil. Teď zpětně si nemyslím, že to bylo úplně vhodný. A už to prostě vidím taky trochu jinak. Ale myslím si, že přesně ten správný framing to podle mě není. A já se snažím na to spíš koukat tím způsobem, že hele, ty řešení máme, už všichni chápeme, že je to problém, jak z těch dat vyplývá, lidi jsou znepokojení, ale teď potřebujeme se bavit o tom, jakože OK, tak jaký máme ty možnosti řešení. Takže se snažím ukazovat, jak vypadají ty jednotlivé řešení, ať už tím, že se jedu někam podívat a jdu ukázat, hele, takhle vypadá komunitní energetika, to znamená, že si lidi mezi sebou můžou sdílet elektřinu, můžou tím ušetřit na elektřině a ještě ke všemu to nedělá emise, výborný, prostě win-win. Nebo jsem se byla třeba podívat, jak to vypadá ve zpracování bioodpadu nebo gastroodpadu. Proč by vlastně lidi měli třídit, že jako opravdu tam je nějaký jako finální produkt, který z toho vzniká a že to smysl opravdu má. Nebo ukazovat právě ty dobrý zprávy. Mám segment, že jednou za měsíc dělám právě video, kdy jeden člověk tam brečí a je v depresích a ten druhý člověk, respektive, jak už si říkal, obě tyto osoby jsem já, tak já tam vysvětluju sama sobě, že hele, ale těch věcí, které se děje, spoustu a zároveň tam přidávám nějaký call to action, na čem se můžeme podílet. Já vnímám tu svoji úlohu jako vkládat lidem do rukou nějakou agency. Vkládat jim do rukou ty možnosti zkrátka, jak to řešit. A že nejsou nějaký jako individuální osoby, které můžou maximálně třídit odpad, ale že jsme součástí té společnosti a vlastně vkládat jim do rukou, co můžeme dělat. Být v tom kreativní a prostě se zapojit tady a tamhle a vyzkoušet tohle a nějakým způsobem být angažovaní a aktivní. Takže tak já vnímám tu svoji roli, že řekněme, snažím se, aby tím mým motem bylo jako hele, ty věci jdou dělat, máme ty řešení, existují ty řešení, není to vždycky snadný, není to jednoduchý, ale jsou, tak pojďme se jim jako věnovat. A to bych řekla, že je takový moje motto.
1: Když ti někdo řekne, soláry brání úrodě na poli a větrné elektrárny zabíjí ptáky a jsou hlučné, vůbec tak nejsou ekologické, co bys takovému člověku řekla?
2: Já bych první začala tím, že já jsem byla tenhle člověk.
1: Aha.
2: Že já jsem se celý život zajímala o životní prostředí a pak jsem právě slyšela, že ale počkej, ty větrníky zabíjí pták, a kam budeme dávat ty lopatky a ty soláry, jako když doslouží, co s nima budeme jako dělat. A vlastně jsem k tomu přistupovala jako teď já přece jsem za tu přírodu, tak přece tady jako nemůžu být pro nějaký jako zdroj energie, který jako zabíjí přece ptáky, nebo který pak nejde jako recyklovat a vytvoří další problém. Takže já sama jsem byla tímhle člověkem, takže dokážu s tím velmi rezonovat. A potom jsem, to mě bylo asi 17, byla jsem na táboře, kdy byli lidi z Fridays for Future. A já jsem se s nimi domluvila, že hele, já mám nějaké věci, se kterými jako nesouhlasím, tak pojďme se o tom pobavit, pojďme o tom mít diskuzi. A já jsem jim říkala přesně tyhle věci. A teď jako retrospektivně, jako jim bylo stejně jako mě 17 a prostě jako oni ty data fakta jako měli nastudovaný. Oni mi říkali, hele Rozi, ale ty jsi jako nefér v tom, s čím to porovnáváš. Že pokud bychom to brali jako buď nebudeme vůbec svítit, nebo budeme teda mít elektřinu z větrníku nebo ze soláru, tak je samozřejmě lepší ji nemít. Ale prostě my jako lidi na ten svět nějaký ten dopad mít budeme, nějak tu elektřinu potřebujeme. A ty tady porovnáváš vlastně větrník, který ano jistě, bohužel, zabije některé jako ptáky, ale pak tady máme uhelnou elektřinu. Je taky nějaká studie, která porovnává vlastně na 1 megawatt hodinu vyrobené elektřiny úmrtí ptáků, tak je to úplně nesrovnatelný. O kolik víc vlastně ta uhelná elektrárna těch ptáků zabije, plus ještě ten jako druhotný efekt té uhelné elektrárny, že jo, ne to samotné pálení, nebo ne ta samotná jako budova fyzická, ale i to, jaký bude mít efekt na to klima a to, že ti ptáci se zkrátka jako nebudou třeba umět tak rychle adaptovat a že potom jako zemřou v důsledku třeba klimatické změny, vlny veder a tak dále. Takže přesně mě bylo nastaveno tohle zrcadlo, že hele, ty tady jako hledáš nějaký dokonalý ideální řešení, který budou mít nulovou stopu, ale to není realita, ve které jsme a dokud si chceme rozsvítit to světlo a nabít mobil, tak nějakým způsobem do té přírody zasahovat budeme a snažíme se hledat řešení, které bude zasahovat méně než nějaká alternativa, kterou máme dneska. Takže tímhle tím způsobem oni mi to vysvětlili a vlastně jako doteď mám vůči nim obrovskou jako pokoru a zároveň vděčnost, že se mnou jako úplně v klidu to rozebrali a já jsem pak samozřejmě jako šla domů a šla jsem si to sama nastudovat a teď jsem to začala číst a říkám si, tyjo, jako sakra, já to mám fakt blbě, jako vlastně úplně na to koukám špatně.
0: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave.

0: Ve 14 hodin a 31 minut tady máme pro vás jedno takové filmové doporučení, ovšem pokud máte rádi horory, pokud ne, tak tenhle film pro vás asi nebude, protože tohle je jedna z nejděsivějších a zároveň nejlepších věcí, co jsem v posledních letech viděla, a jedná se o snímek Obsession, tedy v češtině Posedlost. Abych vám přiblížila, o čem tento příběh je, tak Bear je obyčejný mladý kluk, jehož láska ke kolegyni Nikki je stejně intenzivní jako jeho plachost a neschopnost pozvat jí na rande. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci, a tak si Bear v pofidérním vetešnictví koupí pofidérní hračku, která mu dle návodu může splnit jedno přání. A to jakékoliv. Mladík o tom svém nemusí dlouho přemýšlet. Chce, aby ho Nikki milovala. Výsledek se dostaví prakticky okamžitě. Nikki je do Beara zamilovaná. Vášnivě a šíleně. Až tak šíleně, že je to nebezpečné a Bearovi to začne vadit. Tento snímek docela dost trendoval a stále trenduje na sociálních sítích a já, jelikož ráda chodím s mým kámošem právě na horory, tak samozřejmě Obsession nás nemohlo minout a opravdu je pravda, že někteří lidé někdy takzvaně vyhypují filmy mnohem víc, než by se jim slušelo, ale v tomto případě veškerá sláva a veškeré pozitivní názory, které na tento snímek jsou podle mého oprávněné, protože je to opravdu jeden z nejlepších, nejděsivějších, nejnápaditějších hororů a já mám z toho opravdovou radost. Vlastně režisér Cary Barker, tak tomu bylo tuším, nebo teď jemu v této době tuším jenom 26 let, no a udělal tento film za opravdu extrémně malý rozpočet peněz a udělal něco, co teďka sledují lidé po celém světě a jsou z toho zděšení. Je to opravdu jako hodně, jak říkám, není to pro slabé žaludky, rozhodně pokud nemáte rádi horory, tak na to nejděte, ale je to opravdu podle mě opravdu ukázka skvělá tohoto žánru. Cary Barker taky prozradil, že ho k napsání scénáře inspirovala epizoda Zvláštní čarodějnický díl 2 seriálu Simpsonovi. Konkrétně vycházel z úvodního segmentu Opičí pracka, ve kterém si Bart přeje slávu a bohatství, což vede k naprostému chaosu a nenávisti okolí. Barkera fascinoval právě motiv zvráceného plnění přání, který do svého hororu přetvořil. Takže ano, tento horor je hlavně o tom, že si máte přát správně, nebo že ne všechna přání se vždycky splní tak úplně, jak byste chtěli a že byste si měli na to dávat pozor, ale možná nějakým způsobem i nějaké potlačování emocí, a to když se lidé spolu opravdu jako nebaví, nezvládnou mít ani tu základní konverzaci, no a nějaké přivlastnění si někoho, na koho nemáte vlastně vůbec žádný nárok. Takže rozhodně Obsession doporučuji, jak říkám, určitě ne pro lidi, kteří nemají rádi horory, ale pokud je máte rádi, tak rozhodně je to skvělý snímek a myslím si, že rozhodně si ta vysoká hodnocení zaslouží a přála bych si alespoň ty herecké kategorie vidět třeba i na Oscarech, protože si myslím, že horory opravdu v posledních letech přebírají ten nejoriginálnější žánr nebo příběhy, které mají filmy, které mají nejoriginálnější příběhy, jsou právě podle mě v poslední době horory. Tak až příliš dlouho jsem zase mluvila o Obsession, takže se vracíme zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například Trikonasty nebo Cold Cold Nights.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Poslouchej.

0: A 14 hodin a 41 minut je správný čas na Kulturistán plný typu na výstavy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tak dnes, ať už je odpoledne, si rozhodně můžete ještě zajít na nějaké výstavy, například ve Třinci v Galerii města Třince, kde je výstava z lesa Venduly Váňové. Vendula Váňová je absolventkou malby na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Františka Kovolovského. Ve svých malbách řeší tématiku paměti vnitřních a vnějších světů, a které se opírají o filozofické texty. V dřívější tvorbě se zabývala místem, krajinou, které transformovala do abstraktních poloh. Nyní k těmto místům, které se v malbách stále objevují, přidává paměťové záznamy reálného prostředí. Tak pokud vás to zaujalo, pokud máte rádi třeba právě umělkyni Vendulu Váňovou, tak se můžete zajít podívat na výstavu z lesa, která se koná v Třinci, v galerii města Třince. No a pak tady máme Praha The House, kde se koná výstava Terezy Bartůňkové a Julie Hrnčířové Layers, Landscapes, Shapeshifters. Ústředním tématem společného projektu umělkyni Terezy Bartůňkové a Julie Hrnčířové je vztah lidského těla a přírodního světa. Dvojice se inspiruje strategiemi, které příroda využívá k vlastní ochraně, jako jsou mimikry a kamufláž. Projekt má své kořeny v Site Specific instalaci z roku 2023, vytvořené pro pražský komunitně orientovaný hudební klub Ankali. Autorky zde kombinovaly fotografie tištěné na různých materiálech s nalezenými přírodninami a lidskými produkty z městského prostředí, skrze které zkoumaly vztah mezi místem, materiálem a obrazem. Na tuto zkušenost nyní navazují v galerii The House, kam přinášejí výstupy nových materiálových a technologických postupů a rozšiřují tak svůj multimediální jazyk. Tak pokud vás to zaujalo, Tereza Bartůňková, Julie Hrnčířová a jejich výstava Layers, Landscape a Shapeshifters najdete ji v Praze The House. Galerie teda The House. No a já tímto uzavírám tipy na výstavy, vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Lola Young a jmenuje se From Down Here.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Radio Wave.
1: Kulturistán. Novinka na Radio Wave.

modře, vytahuje nože, dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Ty

Sladím se pomocí mrože.

0: 13 hodin a 53 minut. První hodina odpoledního víkendového on airu je téměř za námi. Dokonce nebo tečku za touto hodinou nám udělá moje oblíbená zpěvačka Olivia Rodrigo s jejím novým songem The Cure, který je součástí jejího nového alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, které vyjde už 12. června. Takže se rozhodně máte na co těšit, já se na to rozhodně velmi těším, protože zatím singly, které vydala, a sice právě Drop Dead a The Cure, se mi zatím velmi líbí, takže jsem zvědavá samozřejmě na celé album. Já jsem měla tu možnost Olivii Rodrigo slyšet i naživo v Amsterdamu před 2 lety tuším a byla opravdu naprosto skvělá, takže se mi moc líbí, co dělá. Navíc k ní mám takové trošičku osobní pouto, protože předtím, než byla zpěvačkou, byla i herečkou a já jsem nehrála teda v moc věcech, ale v těch, co hrála, tak jsem měla tu možnost jí propůjčit svůj hlas, takže jsem jí samozřejmě jakožto správná česká Olivia Rodrigo v uvozovkách velmi samozřejmě, protože rozhodně neumím zpívat tak dobře a rozhodně nejsem Olivia Rodrigo, ale alespoň ten český hlas jsem jí mohla propůjčit a mám z toho opravdu velkou radost a ráda vidím tuhle zpěvačku velmi talentovanou růst dále. No, abyste viděli, co nás čeká v následující hodině, tak kromě spousty skvělé hudby nás čeká například ukázka z podcastu Chudáčci a taky Kulturistán, ve kterém vám doporučím dnešní divadelní představení. Takže, jak jsem říkala, užívejte rozhodně tohoto počasí. Doufám, že si užíváte pomalé neděle a že odpočíváte předtím, než zítra zase nastane pracovní týden. Já to nechápu, jak je možné, že to tak rychle utíká, ale vždycky ten týden uteče rychlostí blesku, teda myslím ten víkend, a ten týden je poměrně pomalý, alespoň teda pondělí, ale pak už to docela jde. No, každopádně vracíme se zpátky k našemu playlistu, tady je Olivia Rodrigo a The Cure.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní.
1: Buchty.
4: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave.
5: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
6: Můj rozhlas.
5: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Yeah,

Krásné, dobré odpoledne, odbyla 15. hodina a 9. minuta, téměř 10. minuta a vy posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave. Klára Nováková vás od mikrofonu moc zdraví z proskleného studia. Tuto hodinu odstartovali Lily Allen a taky Dua Saleh. No a abyste věděli, na co se můžete v této hodině připravit, kromě samozřejmě skvělé hudby v našem playlistu, tak na vás čeká taky ukázka z podcastu Chudáčci. No a v rámci Kulturistánu si doporučíme dnešní divadelní představení, protože do divadla je samozřejmě vždycky dobré chodit. Takže teď, když koukám do našeho playlistu, tak nás čeká například Tavlo nebo Bambara.

0: 15 hodin a 19 minut si dáme ukázku z podcastu Chudáčci. Kde domov můj, ptají se chudáčci v nové epizodě. Zaměří se na češství a zkouší najít i jiné symboly českého národa, než jsou ponožky v sandálech v Chorvatsku. Moc se jim to nedaří a všechno skončí historkou z pláže s lahví ožuska. Takže jako vždycky. Chudáčky poslouchejte na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Tady je tedy ukázka.
1: Ty díry jsou průměrem takový, že by se do nich vešel řekněme přibližně třeba banán. Třeba banán. Počkej, tak to.
2: O můj bože.
1: Jako opusti svý představy prostě, laskavě. Úplně tady, se tady úplně zhmotnilo teďkon to, co si představuješ. Jako a já jsem se začal stydět.
2: Ale naše historky se vždycky dotknou, bohužel.
1: Banánů?
2: Yes.
1: Tak jako když upozorňuješ na to, že jak máš velký nohy, nekonečně. O tom jsem nechtěl vůbec mluvit, o tvým penisu.
2: Cože?
1: Takže.
2: Přemýšlím nad tím furt.
1: Ne.
2: Bastit.
1: Venčím psa.
2: Jo, tak to
1: a
2: začalo
1: Sirius
2: vlastně.
1: Má takovou prostě super schopnost vybrat si na svůj fekální moment tu úplně nejmíň vhodnou nejen situaci, ale i místo. Takže já
2: vešlo
1: nad něčím přemýšlím. A ano, už chápeš ten příměr k tomu banánu.
2: Je to uklizený veď rovnou.
1: Najednou se koukám, že vlastně tak Sirius se zastavuje, tak si říkám, dobrý, tak vyndávám pytlík. No jenomže jemu se povedlo...
2: To fakt trefit
1: úplně přesně přímo, to jako...
2: Genius.
1: Zapustit do
2: Vždycky
1: toho...
2: Vždycky to měl v sobě.
1: Do toho prostě, do té betonové patky. No jenomže od té doby, co není na barfu, ale žere granule, tak samozřejmě toho má v sobě jako výrazně víc. To znamená, že on nejenže naplnil tu dírku v té betonové patce,
2: hrnečku
1: tak on ji přeplnil, což upozornilo kolemjdoucího chodce na to, že se něco takového děje. A ten kolemjdoucí se zastavil... A sledoval, jak já...
2: Já to miluju, morální
1: jak,
2: oči.
1: Yes, jak já s tím naložím, přesně.
2: To
1: takže
2: mě zajímá,
1: já jsem
2: teda.
1: Musel nejdřív vyzbírat...
2: Koukám na tebe teda.
1: Vyzbírat to nahoře.
2: Mm-hmm.
1: A pak pán koukal...
2: Jak si poradí teď?
1: A nic neřek, jenom tak opravdu jako koukal.
2: No, to chci mít tohle rozhodnutí.
1: Doufám, že to tam nenecháte.
2: No jasně.
1: Což já jsem samozřejmě tam nechat nechtěl. Takže jsem druhej pytlík... navlíknutej na dva prsty a snažil jsem se prostě ten šit vydloubat z té díry v té betonové patce, což pochopitelně nejde. Takže pán, doufám, že byl spoko, protože jemu totiž vůbec nešlo o to, jestli
2: ne,
1: já to uklidím.
2: On miluje to vidět někoho v ponižující situaci.
1: Jo, přesně tak, takže podle mě on musí být úplně nadšený.
2: Podle mě to máme taky.
1: Ten má tak na týden vystaráno. Já jsem to samozřejmě nedokázal uklidit, protože to prostě technicky nebylo možný. Sirius toho hnačeně koukal.
2: Ale vždycky může člověk udělat ten pocit, že hele, já půjdu domů, protože tam mám nějaký věci, kterým se vyřeším a pak už se nevrátíš.
1: Protože tam mám speciální set na uklízení.
2: Mám takový kleště.
1: No.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Five hoody baby, teď mluví ze Stříny. Se hýbou jak Gary, jak Robert De Niro. A klub dá.
1: Byl Kellyn a song Wow, je 15 hodin a 30 minut a my se společně podíváme do sekce Wave News na našem webu. New Yorkská policie vyšetřuje sérii neobvyklých případů poté, co se v posledních týdnech objevilo několik videí, na nichž skupiny lidí vstupují do městské kanalizace a počase z ní zase vylézají zpátky na ulici. Muži, které zachytili bezpečnostní kamery v různých čtvrtích Brooklynu a Queensu, podle amerických médií s odkazem na policejní zdroje, zřejmě hledali v podzemí cennosti. Zatím není jasné, zda za všemi incidenty stojí stejná skupina. Na jednom ze záběrů je vidět, jak několik mužů odstraňuje poklop kanalizační šachty, sestupuje dolů a po několika hodinách se znovu objevuje na povrchu. Úřad zároveň varuje, že kanalizace rozhodně není podzemní verze dobrodružného zábavního parku. Mohou se v ní vyskytovat škodlivé a potenciálně smrtelné plyny, nestabilní povrchy, riziko zaplavení i stísněné prostory, ze kterých je obtížné se dostat. Z těchto důvodů by veřejnost nikdy neměla vstupovat do potrubí, odtoků, uličních výpustí ani kanalizačních šachet, doplnil mluvčí. Policie také minulý týden obdržela hlášení o několika neidentifikovaných osobách, které odstraňovaly poklopy šachet a vstupovaly do kanalizačního systému. Podle policejních zdrojů CBS News by mohlo jít zatím o takzvané hledače pokladů nebo městské průzkumníky, kteří v kanalizačním systému pátrají po cennostech. Tak abych byla upřímná, já bych nikam takhle nevlezla právě z toho důvodu, že bych se bála, že odtamtud už nikdy v životě nevylezu a že navždy zůstanu někde v kanalizaci, nebo naopak, že se právě někde zaseknu. A jestli je něco moje noční můra, tak je to, že budu třeba prolézat nějakou šachtou a právě nebudu moct ani ven, ani zpátky. To je opravdu jedna z mých největších nočních můr. No tak každopádně podělala jsem se tady s vámi s mojí velkou noční můrou. Pokud vás zajímá více informací, více zpráv ze světa nebo z domova, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a nás už teď čeká Lisa a Manny.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelist.
2: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: hodin a 38 minut. Tady máme Kulturistán plný divadelních tipů.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Nejdřív tady máme Liberec a divadlo FX Šaldy, kde už za chvíli, zaž v 16.00 hrají Triangle. Taneční Triangle, to jsou tři unikátní choreografické přístupy, které se hlouběji zabývají životními pravdami. Choreografická koláž vám dokáže, že pro tanečníky neexistuje žádné téma, žádná emoce či myšlenka, kterou by lidské tělo nedokázalo vyjádřit. Tak pokud vás to zajímá, Triangle, taneční Triangle od 16 hodin v Liberci v divadle FX Šaldy. No a pak tady máme pražské studio Hrdinů, kde od 20 hrají škvíry existence. Hledání každodennosti je kriminální hádanka. Kromě toho, že škvíry existence doslova vyzývají k nějaké akci, jejich pohled odmítá evropský filozofický zřetel založený na zkoumání počátků a podstat. A místo toho se snaží svět a úlohu člověka vnímat skrze takzvané škvíry existence ve sféře každodennosti, kterou tradiční filozofie zpravidla vidí jako nepodstatný případek. Literární filozofická kniha Škvíry existence autorky Jolanty Brach vyšla v roce 1992 v jejím rodném Polsku. A tam se okamžitě z tohoto souboru 9 esejí stala literární senzace. Tak pokud jste knihu četli, nebo pokud máte rádi filozofii, můžete se dnes od 20 hodin podívat v pražském studiu Hrdinů na Škvíry existence. No a já tímto uzavírám tipy na divadla a vracíme se zpátky k našemu playlistu, kde už nás čeká například novinka na Radio Wave, kterou má na starosti Pigment a jmenuje se Suma Root.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Novinka.
2: Novinka na Rádiu Wave.

0: 16:51 značí, že se pomalu, ale jistě blížíme ke konci druhé hodiny našeho vysílání. Polovina je za námi a polovina je ještě před námi. Pardon, tady se mi trošku něco technicky pokazilo. Každopádně do konce hodiny nám zahrají ještě Pulp a Aya Nakamura. No a v následující hodině se můžete těšit na Kulturistán plný filmových typů. To je věc, na kterou já se samozřejmě velmi těším. Pustíme si ukázku z podcastu Hotspot a samozřejmě se těšte hlavně na paletu žánrů v našem playlistu. Já moc doufám, že si užíváte krásné neděle a moc děkuji, že posloucháte Víkendový On Air na rádiu Wave, kterým vás provází moderátorka Klára Nováková.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave. Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Máme 16 hodin a 6 minut. Já vám přeju krásné, dobré odpoledne. Snad si ho užíváte třeba někde venku, protože venku je krásně, svítí slunce. Já se taky těším, až taky budu moct po této své čtyřhodinovce jít ven a ještě si trošku toho sluníčka užít. Každopádně samozřejmě jsem tady velmi ráda touto čtyřhodinovkou víkendového on airu na rádiu Wave vás provází moderátorka Klára Nováková a moc vás zdraví. Tuto hodinu nastartovali Yes a taky Dayland. No a abyste věděli, na co se můžete těšit v této hodině, tak samozřejmě se těšte hlavně na celou paletu žánrů v našem playlistu, ale kromě toho mám pro vás taky přichystaný můj oblíbený kulturistán, ve kterém vám doporučím filmy, no a taky si pustíme ukázku z podcastu Hotspot. A teď budeme mít novinku na rádiu Wave, kterou má na starosti Katarzia a jmenuje se Vařit, prát, šít a rodit. Slovenská hudebnice Katarzia vydává 3 roky od posledního počinu nové album, které se jmenuje Pozvima neprýděm. S úkrytou v bezpečí domova tu komentuje neutěšené společenské dění, které se děje za okny, vymýšlí si utopický stát a spřádá úvahy nad tím, co pro ženy domov vlastně historicky znamenal. Zatímco název alba poukazuje na její nechuť opouštět hranice bytu, v tracku Nechcem mačku ani psa, ale jedním dechem upozorňuje, že tradiční představa hnízdění se jí výsostně příčí. Skladba Vařit, prát, šít a rodit je pak asi nejostřejší kritikou skutečnosti, že patriarchát z domova pro ženy udělal často nebezpečné vězení. Tak tady je novinka Katarzia Vařit, prát, šít a rodit.
1: Novinka.
2: Novinka na rádiu Wave.

0: 16 hodin a 17 minut si dáme slibovanou ukázku z podcastu Hotspot. Scháníš byt nebo jdeš na casting? Na sociálních sítích lidé sdílejí fotky, životní příběhy a intimní informace ve snaze získat střechu nad hlavou. Nový díl Hotspotu se ptá, co nám digitální stopy bytové krize říkají o důstojnosti, nerovnostech i o tom, proč dnes hledání podnájmu často připomíná práci na plný úvazek. O tom, jak nedostupnost bydlení vstupuje do našich feedů, se bavíme s novinářkou a publicistkou Táňou Zabloudilovou. Poslouchejte Hotspot na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Teď je tady na řadě ukázka.
1: Já jsem si tady pro tebe připravila video z TikToku, abys mi ho mohla okomentovat.
2: Já se asi zblázním. Dejte si klobouky, jo?
1: Protože já ještě v rychlosti shrnu pro posluchače a posluchačky, že jde o mladou holku, která schání bydlení v Praze a narazí na inzerát na byt za 6500 korun. Ve skutečnosti jde ale o nebytový prostor o nějakých 10 metrech čtverečních, bez oken, kde máte v podstatě postel nalepenou na záchod a sprchovej kout.
2: Bydlení pro jednu osobu. Zhodné pro někoho, kdo dojíždí za prací do Prahy a potřebuje jen přespat, možno upravit i na kancelář. Nájem 6000 plus elektřina a voda 5. Hej, ale tohle je docela dobrý jako
1: a 10 000 chalce vlastně.
2: Máte náhodou nějakou.
1: Co si o tom myslíš?
3: Že je to nelegální, ten nebytový prostor. Hmm.
1: Je tohle jako extrémní příklad, anebo se s těmahle inzerátama můžeme normálně úplně v běžném životě setkávat a v podobných bytech nebo takových jako nebytových prostorech vlastně lidé reálně žijí?
3: No mě by to samotnou zajímalo, museli bychom mít asi na to nějaký jako sběr dat, abychom viděli, jak častý to je. Ale určitě jako je jich čím dál tím víc, protože si pamatuju, že třeba právě před jako lety jsem si občas, ještě když jsem na něco takového jako narazila, tak jsem si to i ukládala a ukládala jsem si to s tím, že to třeba potom se tím doprovázely některé moje texty, abychom to ukázali, protože spousta lidí nevěřila, že je bytová krize, že se to děje. V poslední době, když už něco takového vidím, tak se spíš snažím to nevidět, protože je toho jako fakt hrozně moc a už bych řekla, že to jako lidi opravdu ví, že to ani jako není potřeba dokazovat, jo.
1: Já jsem se tam právě ještě pozastavovala i nad těma komentářema, kde vlastně spousta lidí psala, že to je super cena za to, že tam vlastně člověk bude mít soukromí, nebude muset být ve spolubydlení.
3: Tak otázka, co to je za lidi? Jako nejsou to lidi, kteří pronajímají jako někde nějakou podobnou díru a snaží se jako živit ten narrativ, že to je OK, jo? Já nevím, jako když se člověk podívá v dějinách, jak lidi bydleli, tak postupně prostě ty podmínky se jako zlepšovaly. Jo, dřív lidi sdíleli spolu jako ve větším počtu prostě jednu místnost, jo? Ale my už jako během toho 20. století jsme si nějak zvykli na to, že jako máte v tom bytě těch místností víc, že jsou oddělené podle funkcí, že někde jíte, někde spíte, někde se třeba hrajou děti, pokud jsou tam děti a tak dále. A jako tohle je nějaký regres, tohle je, že jdete jako zpátky. Jo. V Londýně říkají o bydlení, že to je, že jdete jako před královnu Viktorii, pokud jako přijímáte takovéhle podmínky k bydlení. Jo. Jaké by mělo být adekvátní zdravé bydlení, jak by měl vypadat bytový prostor, je jako definováno právně.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: A v 16 hodin a 27 minut se společně zase podíváme do sekce Wave News na našem webu. Francouzské muzeum umění podalo trestní oznámení poté, co byl odcizen banán z kontroverzního díla italského umělce Mauricia Catellana s názvem Comic. Nejde o první incident spojený s touto slavnou instalací. Krádež nahlásil v sobotu pracovník ostrahy v muzeu Centre Pompidou Metz ve městě Metz na východě Francie. Instituce následně podala trestní oznámení proti neznámým osobám. Podle muzea krádež podkopává úctu k vystaveným dílům a dočasně připravuje návštěvníky o část zážitku, který výstava nabízí, uvádí server CNN. Konceptuální dílo, jehož hodnota se pohybuje okolo 140 milionů korun, tvoří skutečný banán připevněný ke zdi lepicí páskou. Muzeum po incidentu banán nahradilo, což je běžný postup. Ovoce se mění přibližně každé 3 dny, aby zůstalo čerstvé. Portál Euronews uvádí, že se podobný incident stal již po několikáté. V červenci loňského roku banán z instalace snědl jeden z návštěvníků. Catellan tehdy s nadsázkou vyjádřil zklamání nad tím, že muž skonzumoval pouze banán bez lepicí pásky. Muzeum v tomto případě právní kroky nepodniklo. V roce 2023 pak zase banán strhl a snědl student v muzeu umění Lium v jeho korejském Soulu. Pokud vás zajímá více informací, popřípadě více zpráv z domova i ze světa, někdy bizarních, někdy vážnějších, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, dnes s Klárou Novákovou.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Prý nikdy nežil.
2: A vidíte, to mě nenapadlo.
1: Přesto jeho dílo a duch zasáhlo mnoho koutů naší země.
3: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
1: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
2: Krása, co?
1: Ve středu večer na ČT2 a v i vysílání.

0: J'gamma moda. J'gamma moda.
1: Český rozhlas. Rádiovej.
2: Děláme vlny.

0: Nerada přerušuju moji oblíbenou písničku Přibližovadla od skupiny Atomy Nevadí, každopádně je tady čas na Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím filmy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Takže nejdřív tady máme Uherské Hradiště a kino Hvězda, kde od 17.15 hrají Mandaloriana a Grogu, což je další snímek ze série Star Wars. Já tedy Star Wars fanoušek úplně nejsem, takže vám nemůžu nic moc dalšího k tomuto filmu říct. No ale pokud byste nechtěli na Mandaloriana a Grogu, tak od 20 hodin hrají nový díl Scary Movie. Je to komediální horor, určitě znáte, že jste koukali třeba na nějaký díl, je to taková ta kultovní věc, kdy si vlastně spíše dělají legraci z kultovních hororových filmů nebo právě i současných hororových filmů. A pokud si na to zajdete v českém dabingu, tak budu samozřejmě velmi ráda, protože jednu z rolí jsem tam měla tu možnost nadabovat i já. Takže mám z toho samozřejmě velkou radost, protože dabovat do kina je vždycky velká radost a samozřejmě, když se jedná o něco takhle známého a kultovního, tak je to ještě o level lepší. Takže Mandalorian a Grogu, Scary Movie, to na vás čeká v Uherském Hradišti v kině Hvězda. Pak tady máme Domažlice a kino Čakan, kde od 17 hodin také hrají Mandaloriana a Grogu, no a potom od 20 Ďábel nosí Pradu 2. Velmi vám to doporučuji, pokud jste fanoušky prvního dílu, tak určitě se vám aspoň v nějakém ohledu by se vám mohl líbit i ten druhý díl, protože je tam docela dost odkazů právě na ten první díl. Neříkám, že recenze jsou úplně nejlepší, ale mně se to hrozně líbilo, já jsem byla spokojená a prostě jsem se navrátila zpátky do toho světa, který jsem milovala už od mala a díky kterému jsem se pak rozhodla studovat žurnalistiku, protože prostě já vím, že vlastně v tom filmu se neukázalo nic úplně pozitivního, co se týče právě té novinářské profese, ale mě to prostě hrozně bavilo a hrozně se mi to líbilo a chtěla jsem mi dlouhou dobu právě pracovat v nějakém módním magazínu kvůli právě Ďábel nosí Pradu. To se nakonec nepotvrdilo, ale i tak prostě jsem byla velmi, velmi ráda, že tento snímek vyšel a vychází a vlastně zabývá se i poměrně vážnějším tématem než první díl, protože se tam setkáváme vlastně po 20 letech s našimi oblíbenými postavami, a které řeší přechod vlastně do digitálna, do AI a tak dále. Takže určitě by se vám tento snímek mohl líbit a pokud byste na něj tedy neměli chuť, tak máte na výběr ještě Mandaloriana a Grogu a to nabízí Domažlice a kino Čakan. Pak tady máme Ústí nad Labem a veřejný sál Hraničář, kde od 17.30 hrají komediální drama Poslední viking, ve kterém jednu z hlavních rolí stvárňuje známý herec Mads Mikkelsen. Tak pokud ho máte rádi, Poslední viking, 17.30 Ústí nad Labem, veřejný sál Hraničář. No a nakonec tady máme pražské komorní kino Ewald, kde od 17.30 hrají životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho a potom od 20 doslova snímek drama, tento snímek se tak jmenuje. Hraje tam Robert Pattinson, Zendaya, naprosto skvělé obsazení, opravdu velmi šokující příběh a mně se tento film velmi, velmi líbil, takže určitě doporučuji. Tohle vám nabízí pražské komorní kino Ewald. No a já už tímto uzavírám filmové tipy a vracíme se zpátky k našemu playlistu. Čeká nás tam například Rostam, OK Giorgio nebo Chief Bromden.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: 16:52, máme tu konec předposlední hodiny odpoledního on airu na rádiu Wave a před námi už je jenom jedna společná hodina. No a v ní se můžete těšit na samozřejmě na skvělou hudbu v našem playlistu, taky na ukázku z podcastu Quest, no a samozřejmě i na Kulturistán plný typu na koncerty. Do konce hodiny nám zahraje ještě Nilu Feriania a taky Beata. Já jsem Klára Nováková, vy posloucháte odpolední víkendový on air na rádiu Wave a moc doufám, že je vám toto vysílání k něčemu velmi příjemnému doprovodem, že jste venku a že si užíváte jarního lomeno letního dne.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné odpoledne nebo taky podvečer, je 17 hodin a 8 minut, posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, kterým vás provází Klára Nováková. Tuto hodinu nastartovali Doja Cat a taky Ella Minus, no a abyste věděli, na co se můžete těšit v této naší poslední společné hodince, tak samozřejmě vám pustím spoustu skvělé hudby z našeho playlistu, taky si dáme kulturistán plný tipů na koncerty, no a taky vám pustím ukázku z podcastu Quest. No a když se koukám do našeho playlistu právě zmiňovaného, tak nám teď bude hrát Blady, Noga RS a Karolina Beranová. Já moc doufám, že si užíváte pomalé neděle a pořádně odpočíváte předtím, než zítra zase začne pracovní týden. Od mikrofonu vás moc zdraví Klára Nováková. Listen up. There is no before, there is...

0: A v 17 hodin a 18 minut si dáme ukázku z podcastu Quest. Už několikrát měly být mrtvé, ale pokaždé se jim povede vstát a jít dál. Co? No přeci klasické adventury. Právě na ně jsme se zaměřili v nejnovějším Questu. Vrátili jsme se hned k několika přepracovaným klasikám a jako bonus jsme si zrecenzovali českou novinku Phonopolis. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a ve vašich podcastových aplikacích. Teď už je tedy na řadě ukázka.
1: Quest.
2: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
3: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
4: Ale dělala hlavně Woodruff and the Schnivel of Azimuth, nejlepší adventura v historii adventur.
5: Kruh se uzavírá.
6: No to nevím, teda jestli to je nejlepší adventura v historii adventur. Já bych tam měl jiný kandidát.
5: Jarda tam má se síla.
4: Tak můžou být dvě nejlepší francouzské adventury v historii všech adventur.
6: To můžou, ale Broken Sword není francouzská.
4: Není?
6: Ne. Ale Broken Sword je britská, jak když to tiskne.
4: A proč jsem zmiňoval Charles Cecil?
6: Protože on se mu říká Cecil a on se jmenuje Cecil a je to Brit.
4: No tak to je skandální, ale v tom případě.
5: Takže to je Charles a ne Charles, no tak to ne.
4: No tak já jsem teda úplně a tam je ta
5: ale on teda hrdinka, má francouzský přízvuk.
6: Má extrémně.
4: A ta hrdinka, teda ten hrdina je není francouz.
6: Ne, to je Američan.
5: Odehrává se to v Paříži.
4: A odehrává se to v Paříži. A ta
6: Nicole je ano. Francouzská.
4: Ano. No tak ježišmarja, tak co, proč mě pletete?
6: Já ti nepletu.
4: Já když se pojám na Woodruff and the Schnivel of Azimuth, tak vím, že tam
5: mystifikuje.
4: Je. Tak prostě
6: ne,
4: vidím,
6: já jsem k tomu jenom vůbec nic neřekl.
4: Ale tak tady vidím, je že horší. Je Woodruff, tady vidím, že je Schnivel a vidím, že tamhle je Azimuth. A mám jasno.
5: A já chci šnicl.
6: No tak jdem.
1: Quest.
2: A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rád.

0: Dan Zuna a Mike Check teď vystřídá nějakým způsobem zpráva, kterou jsem vybrala v sekci Wave News na našem webu, co se týče vlastně poslední zprávy v rámci odpoledního vysílání na rádiu Wave. Na kamenných schodech vedoucích nahoru Tchajšan, jeden z nejznámějších čínských vrcholů, si mohou turisté za několik set juanů objednat a zaplatit parťáky na lezení, kteří s nimi půjdou, ponesou jim zavazadla a budou je fotit. Tato stále populárnější služba je součástí širší ekonomiky společnic a společníků, která se v Číně rodí. Zahrnuje placené partnery na běhání, prohlídky památek a dokonce i na společné chození do restaurací na tradiční hotpot. Jídlo, které se obvykle sdílí s přáteli, všímá si agentura Reuters. Poskytovatelé, často studenti nebo mladí pracovníci v takzvané gig economy, inzerují na sociálních sítích a slibují emoční hodnotu, konverzaci a praktickou pomoc. Za denní výstup nahoru Tchajšan, nejvyšší bod Shantungu, se jí například účtuje 800 janů, tedy asi 2400 korun. Dlouhodobá nezaměstnanost mládeže v Číně se časově shoduje s rostoucí závislostí mladých lidí na příležitostné a flexibilní práci. Absolventi a uchazeči o zaměstnání se totiž při nedostatku stabilních míst obracejí k rozvozu zboží, sdílené anebo jiné práci pro online platformy. Oficiální údaje ukazují, že Čína má více než 200 milionů takzvaných gig pracovníků. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. Posloucháte víkendový on air na rádiu Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
2: Fucking H, Big Shell, 0161, blah blah, all tight YJ, the prick.

0: A teď už tady máme připravený kulturistán plný tipů na koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Nejdřív tady máme Brno a Kabinet Muz, kde od 20 hrají Stepmother, GXUX, TXSX a Hory. Australské power trio míchající syrový protopunk nasáklý fazem a zpětnou vazbou na temnější straně psychedelie. Plus jsou tam tedy dvě domácí HC Punk Squadry. Tak tohle na vás čeká dnes od 20 hodin v Brně v Kabinetu Muz. No a pak tady máme Pražské kafe v lese, kde od 19 hrají Prune a Iggy Majerov. Izzy Hagerup je skladatelka a producentka tvořící pod jménem Prune. Její hudba vychází z hluboce osobních prožitků a funguje jako intimní deník zpřístupněný veřejnosti. Tak pokud znáte tuto umělkyni nebo pokud si chcete zajít na nějaký koncert, tak například na ten v 19 hodin v Pražském kafe v lese. Pak tady máme Prahu a Lucerna Music Bar, kde od 21 hodin hraje KRS-One, což je rapper z Bronxu, architekt boom bapu a jeden z nejdůležitějších hlasů amerického rapu. Tak pokud rádi posloucháte tohoto rapera, tak na vás čeká v pražském Lucerna Music Baru od 21 hodin. No a nakonec tady máme pražský Cross Club, kde od 18.30 se koná punkový večírek Wet Dream War Machine, Otras a Stres. Tak a pokud máte chuť dnes na punkový večírek, tak na vás čeká v pražském Cross Clubu dnes od 18.30. No a já tímto uzavírám tipy na koncerty a my se vracíme zpátky k našemu playlistu. Posloucháte víkendový On Air na Radio Wave dnes s Klárou Novákovou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Radio Wave.
1: Kulturistán.

0: Cupid od Rose Grey říkám, že je 17 hodin a 47 minut a je tomu tak, náš společný dnešní čas u odpoledního on airu na rádiu Wave se nachýlil ke konci. Teďko za ním udělají například Stella Donnelly a taky Archivní chlapec. Doufám, že si užijete ještě zbytek víkendu, aspoň ten zbyteček ještě nedělní podvečera, že si pořádně odpočinete a že zítra vkročíte do práce pravou nohou. Já moc děkuju za poslech, od mikrofonu se loučí Klára Nováková.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
0: Hergot na Radio Wave.
4: Krásný podvečer, vítejte u dalšího dílu pořadu Hergot na rádiu Wave, místa, kde se bavíme o víře, spiritualitě a všem, co nás přesahuje. Od mikrofonu zdraví
5: Petr Wagner,
6: Klára Štingl
4: a Fatima Rahimi.
5: Afrika, kontinent, kde se Bůh uctívá v katedrálách i v lesích, v arabštině i v jazycích, pro které zatím neexistuje písmo. Před pár týdny tam dorazil papež Lev XIV. Šel do vězení, stál u hrobu svatého Augustina a tak dále a mluvil i o neokolonialismu.
6: No a co se za tou cestou skrývá, jaké země navštívil a proč? A co znamená, když člověk v neděli chodí na mši a ve středu se radí s předky? O tom všem se dneska budeme bavit s religionistou Ondřejem Havelkou.
5: Ještě než Ondřej přijde, tak si pustíme něco z hájemství echt afrického křesťanského worshipu a začneme písní z Kamerunu, což je také země, kde papež byl, a zahraje nám William Bokwe Come Let's Praise the Lord.
0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Hergot na rádiu.

0: Právě nám dohrála kamerunská křesťanská worship písnička od Williama Bokvého a v tuto chvíli už je ve studiu s námi religionista Ondřej Havelka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
0: Ondřej, říká se, že Afrika je nejreligióznější kontinent na světě a zároveň ten nejvíc vykořisťovaný. Myslíte, že to spolu nějak souvisí?
1: Tak já hned na začátek musím propálit, že ta otázka je velmi dobrá. A zároveň je na ní velmi těžká odpověď, už jsme se tady o tom bavili, tak to jenom, aby diváci měli, nebo posluchači měli kontext. Afrika je skutečně podle mého soudu velmi religiózní. Ten náboženský život pro ty Afričany znamená dle mého soudu víc než pro běžného Evropana. Tam se to náboženství od kultury tolik neodděluje a není to tak, jako u nás, kdy řada lidí 6 dní v týdnu žije, řekněme, bez potřeby toho religiozního života a ten 7. den tomu nějakým způsobem věnuje. Tam je to skutečně provázané a kultura a náboženství je jeden společenský celek. Takže z tohoto důvodu bych řekl ano, Afrika je velmi religiozní kontinent. Konec konců budeme se k tomu ve všech následujících otázkách dostávat. A zdali to souvisí s tím vykořisťováním, já bych tu otázku nechal běžet celým tím pořadem. Uvidíme, kam se dostaneme, protože na to neexistuje jednoduchá odpověď.
2: My už jsme v úvodu říkali, že se budeme především bavit o cestě papeže do Afriky. On myslím, že strávil tam několik týdnů v dubnu. Teď my nahráváme na konci května, to znamená, že už je zpátky. Navštívil Alžírsko, Kamerun, Angolu a rovníkovou Guineu. Co vás na té cestě nejvíc zaujalo nebo překvapilo?
1: Ta cesta byla velmi zajímavá z mnoha důvodů. Papež prohlásil, že ta cesta je pro něj z mnoha důvodů nesmírně důležitá. Já jsem čekal, že vysvětlí proč a pro koho. Jestli pro Afričany, pro africkou katolickou církev nebo pro svět. To papež bohužel už nevysvětlil. A základní motivy té jeho cesty byl mezináboženský dialog a kritika kolonialismu. Což musím velmi pochválit a ještě na začátku takovou metodologickou poznámku. Pokud jsem sledoval ta papežova prohlášení jako bílý Evropan a současně taky sám křesťan a katolík, tak musím všechna ta prohlášení pochválit a podepsat. Ale já se na to chci podívat právě optikou toho Afričana a tam už vidím spoustu kontroverzí a vidím to z trošičku jiného úhlu pohledu a k tomu se možná dostaneme. Protože po mém soudu ta cesta byla pro Afričany a pro Afriku, nikoli pro nás. Takže je možná užitečné se na to podívat z té druhé strany. Papež jako první navštívil Alžírsko, což je muslimská země, a po mém soudu je to velmi dobře vybraná první země právě proto, že chce vykročit vstříc tomu mezináboženskému dialogu a ukázat tu otevřenost, kterou katolická církev chce tomu dialogu nabídnout. Jestli to zvládnul v tom Alžírsku nebo ne, podle mě udělal jeden krok dopředu a dva kroky zpátky, ale k tomu se asi dostaneme.
0: Mě to nutí se zeptat, co tím myslíte, tím jedním krokem dopředu a dvěma zpátky. V jaké oblasti jsou to kroky? A jestli třeba taky, když mluvíme o té perspektivě, z jaké perspektivy je to krok dopředu a z jaké perspektivy jsou to dva kroky zpátky?
1: Tak to je velmi, velmi dobrá a opět zapeklitá otázka, protože těch perspektiv je samozřejmě více a já se na to budu dívat z perspektivy toho Afričana. A možná, že z perspektivy Evropana se to bude zdát jinak. Papež přiletěl do muslimské země. To považuji na začátek té cesty jako skutečně dobrý první krok vstříc tomu mezináboženskému dialogu. I hned z letiště odjel k památníku osvobození, protože druhým motivem té jeho cesty je kritika kolonialismu a to musím taky velmi pochválit. My musíme připomenout lidem, že mezi 16. a 20. stoletím Evropa napáchala v Africe obrovskou porci zla, vykořisťovala tam lidi, zabíjela, znásilňovala, kradla, unášela do otroctví, prodávala do zámoří. Takže to, že se k tomu papež přihlásil a jako první kroky vedli právě k tomu památníku osvobození, to beru velmi vstřícně. U toho památníku on promluvil k alžírskému národu, nikoli tedy k alžírským křesťanům, kterých je mimochodem velice málo, to je velmi malá minorita, ale k alžírskému národu. A zde se dostáváme k těm krokům zpátky. Papež prohlásil, že pravděpodobně se chtěl těm Alžířanům zavděčit, že Alžírsko je krásná země a že to je země svatého Augustína. My, katolíci, nebo my křesťané, my Evropané, samozřejmě chápeme svatého Augustína jako jednoho z největších církevních otců, možná největšího církevního otce vůbec. Ale pro Boha, proč by to mělo něco znamenat pro sunnického muslima v Alžírsku? To je podobné, jako kdyby v Afghánistánu Tálibovi někdo řekl, že Afghánistán je nádhernou buddhistickou zemí, která má úžasné buddhistické kořeny. To zkrátka není krok tím mezináboženským směrem, ale krok zpátky. To byl ten první krok. Potom hovořil dál a citoval Ježíšova slova a byla to ta slova, která odkazovala k tomu, že Ježíš je právě spasitel světa. My si musíme uvědomit, že v Alžírsku je konverze ke křesťanství legislativně zakázána. Konverze ke křesťanství je rouhání. Může to vyplývat z toho pro člověka opravdu velké postihy. To znamená, citovat Ježíše tam, kde je konverze zakázaná legislativou a kde z toho skutečně může ten člověk mít velké problémy, to opět nepovažuji za dobré dokončení toho kroku.
0: No a vzbudilo to teda nějaké kontroverze, protože mně to taky přijde, že je to docela hraniční tohle to prohlásit. Mluvit teda k národu, ale mluvit v podstatě interně, insidersky mu mohlo rozumět těch 100 000 alžírských křesťanů maximálně, no možná ještě menší procento z nich, možná takhle da těch 10 000 katolíků, co tam je.
1: Já si myslím, že každý to viděl ze svého úhlu pohledu a jak říkám, pokud bych to sledoval z pražské kanceláře, tak ta promluva byla pěkná. Měla všechno, co měla mít, byla pravověrná, byla v pořádku. Pokud to sleduju perspektivou Alžířana, který musí dodržovat alžírské zákony a zkrátka nemůže dělat věci, které jsou legislativně zakázány, tak to vidím jako poměrně kontroverzní a já si myslím, že se chtěl zavděčit. Že chtěl ukázat, že ten svatý Augustin, sám papež je augustinián a považuje se za duchovního syna Augustina, takže já to z jeho pohledu, toho bílého stařešiny, chápu. Ale z pohledu těch Alžířanů to nic moc pozitivního podle mého soudu nepřineslo.
2: Už jste několikrát zmínil, že se na to zkoušíte podívat očima Afričana. Jak to děláte?
1: Dělám to tak, že do Afriky cestuji, strávil jsem tam několik let a nacítil jsem tu Afriku tak, že v sobě mám jednoho Afričana ukrytého. To znamená, žijí v bílé kůži, jako bílý evropský katolík, ale vnitřně se dokážu přepnout, nebo alespoň z části, do toho pohledu toho Afričana a vidět to pohledem z té Afriky. Možná se k tomu dostaneme při papežově druhé zastávce v Kamerunu.
2: Takže rozumím dobře, že je to nějak jako vcítění a ne třeba, nevím, čtení jako tamních novin nebo jiných, já nevím, prohlášení a tak?
1: Ano, snažím se číst africké autory, snažím se mluvit s těmi lidmi, snažím se tam chodit na nejrůznější bohoslužby různých náboženství, provádím tam terénní výzkum, líbí se mi tam, nořím se do jejich historie a v podstatě já jsem v Africe konvertoval ke křesťanství a považuji ho za jedno z tradičních afrických náboženství. Ono tam je od samého začátku. Ježíšovi první kroky na této zemi byly v Egyptě, která byla takovým vůdčí zemí Afriky. A já jsem křesťanství přijal jako tradiční africké náboženství. A touto optikou se na to chci dívat.
3: Mě to ještě taky hodně zaujalo. Vy říkáte, že v sobě máte, jako umíte přepínat na nějakého Afričana, ale zároveň si dokážu představit, že přece jenom ta pluralita v tak obrovském kontinentu je obrovská, tak dá se to vůbec jako zachytit do nějaký jako jednolitý perspektivy, když tam prostě je takový množství zemí a v nich tolik obyvatel?
1: Je to zajímavé, to přepínání, a může to vyústit v přepínání do více Afričanů z více zemí a z více náboženství taky. A to je právě možná po mém soudu to přínosné. Dívat se na to nejenom pohledem toho afrického katolíka, ale taky právě třeba vyznavače tradičního náboženství, nebo člověka, a to mě asi zajímá nejvíc, který má vícečetnou náboženskou identitu, případně vyznává nějaký velmi zajímavý synkretismus, ať už křesťanství a tradičního náboženství, nebo islámu a tradičního náboženství. Obojí je velmi zajímavé a dívat se na ten náboženský život touto perspektivou neobyčejně obohacuje moje prožívání křesťanství jakožto Evropana.
2: My už jsme vyjmenovali, kde všude papež byl, tak to já možná ještě jednou opakuju. Alžírsko, Kamerun, Angola a Rovníková Guinea. Proč zrovna tyto země?
1: Očekával jsem, že papež vysvětlí, proč zrovna tyto země. Nějaké drobné vysvětlení tam bylo, ale nezdálo se mi to tak zajímavé, aby to něco znamenalo. Mám ten pocit, že mu to spíš naplánoval jeho tým tak, aby to bylo vůbec zvládnutelné, protože musíme si říct, že ta cesta byla poměrně náročná. Pokud se dostáváme k té jeho druhé zastávce v tom Kamerunu, tam jsem viděl několik velmi zajímavých, možná až kontroverzních bodů. Papež přijel do Kamerunu s poselstvím, s několika základními poselstvími. Tím prvním bylo, aby Kamerunci zrovnoprávnili ženy. A to samozřejmě jako Evropan naprosto chválím a naprosto s tím souhlasím, ale podívejme se na to pohledem Kamerunce, který vyznává jedno z tradičních náboženství, například Dvity. A v těchto náboženstvích jsou ženy naprosto rovnoprávné, jsou svěceny jako kněžky, to znamená kněží a kněžky jsou zcela rovnoprávné, mají tam naprostou rovnoprávnost. Sám papež je ale proti svěcení žen v katolické církvi. To znamená, on přijede do země a říká tomu Kamerunci, milí Kamerunci, zrovnoprávněte ženy, ženy jsou rovnoprávné, ale ne zas tak moc, aby nám mohli jaksi mluvit do toho kněžství v katolické církvi. To znamená, papež něco káže a něco jiného dělá. A tím se dostáváme k tomu, co já vnímám v Africe. Bílý Evropan, a když říkám bílý, ať se na mě nikdo nezlobí, nehněvá, já sám jsem běloch, sám jsem Evropan, sám jsem křesťan, takže střílím do vlastních řad, střílím se do vlastní nohy, což doufám, že můžu. Bílý Evropan vždycky přijel do Afriky zakazovat, přikazovat, kázat něco, vyučovat. Nikdy neuměl se tam přijet jenom podívat, rozšířit si obzory, vést opravdový dialog s otevřeným koncem. A něco podobného jsem vnímal právě v tom Kamerunu. Druhá věc, kterou papež zvýraznil, je chudoba jako ten správný Ježíšův postoj ke křesťanství. Papež pochválil kamerunskou mládež za to, že volí chudobu a že neotročí mamonu tak, jako lidé na západě a západní země. Podle mě je to absolutní nepochopení adresáta. Ti Kamerunci by velmi rádi dělali kariéry, velmi rádi by vydělávali peníze. Bohužel země je prorostlá korupcí, je tam málo příležitostí, takže oni tu chudobu nevolí z velké části dobrovolně, ale protože nemají na výběr. A opět se na to podívejme očima Kamerunce. Přiletí nádherným luxusním letadlem bílý stařešina, vyzvedne ho klimatizovaný krásný jeep, který možná ten Kamerunec doposud neviděl nebo ho vídal jenom ve městě u nějakých ministrů. Ten bílý stařešina bydlí v nádherném paláci vykládaném zlatem, teď mu tam slouží ti lidé, ten Kamerunec nemá nic a tento stařešina mu tam vykládá o tom, jak je skvělé žít v chudobě. Tak já v tom vidím velké rozpory. Opět, pokud se na to dívám z pražské kanceláře, tak se mi to zdá v pořádku, jako chudoba Ježíšova je ten správný postoj, ale pokud mi to někdo káže, když já sám nemám na jídlo a on žije ve zlatém paláci, tak tady něco úplně nehraje po mém soudu.
0: No mně se to taky zdá, že je to úplně typický příklad toho, proti čemu tam tedy papež Lev přišel vystoupit, že je to způsob koloniálního myšlení. Poučit Afričana, nejlíp ho poučit o něm samotném, protože my to víme lépe. No a teď teda, abychom možná ještě hůře do toho šli, jak tedy mluvit o kolonialismu a vynechat z toho, nebo nevynechat vlastní církev, která byla součástí toho koloniálního projektu?
1: No rozhodně nevynechat. Pokud se z toho chceme poučit a neopakovat ty chyby.
0: Spíš jak to udělal fakticky.
1: Jestli to vynechal, jak to udělal nebo papež. Aha. Takže papež už v letadle do Alžírska sdělil novinářům, že mezináboženský dialog a kritika kolonialismu jsou právě dva body, které jsou pro něj stěžejní. Zapomněl ale dodat, že mezináboženský dialog v Africe vždycky velmi přirozeně a velmi dobře fungoval. Ta náboženství tam jsou často synkretická. Oni se vzájemně ovlivňují. Vypůjčují si božstva, duchy, různé kulty. Slovo kult teda používám neutrálně. Dokonce ve starém Beninu si odkupovali božstva, o kterých věřili, že jsou mocná, tak odkupovali božstva od panovníků okolních, aby se vyhli nějaké epidemie, choroby a tak dále. Ten mezináboženský dialog tam vždycky fungoval a ta náboženství byla tolerantní. Ona se nepovažovala za výlučná. To znamená, věřící netvrdili, že věřící jiných náboženství směřují k zatracení a pouze oni budou spaseni. To tam právě přináší až křesťanství. A jestli někdo pošlapal v Africe mezináboženský dialog, tak to bohužel, a opět to říkám jako katolík s plným vědomím toho, že to je naše historie, bohužel to měla právě katolická církev na svědomí. Mezi 16. a 20. stoletím vypadal ten její dialog tak, že zakazovala veškerá tradiční náboženství, označovala je za čarodějnictví a satanismus. Na drobnou obranu musím říct, že my dnes máme spoustu pramenů a můžeme ta náboženství studovat. Zjišťujeme, že to nejsou žádné satanistické kulty, že to není čarodějnictví, i když i čarodějnictví tam samozřejmě existuje. Ono to není černobílé. Ale náboženství, jako je jorubské náboženství, Bvity, Vodun a další, to jsou zkrátka rozvinutá komplexní náboženství, dokonce etická náboženství, která usilují o dobro a mravní růst. Ale katolíci mezi 16. a 20. stoletím tato náboženství označovali za satanismus a zakazovali je. Takže pokud papež chce jít vstříc mezináboženskému dialogu, za mě tam chyběla omluva, že jsme to byli právě my katolíci, kdo tam ten mezináboženský dialog velmi silně pošlapal.
0: No možná, abychom byli úplně teda spravedliví, já za nekatolickou stranu jako nekatolik říkám, že ani ty nekatolické církve se nechovaly o moc líp v Africe, třeba církev anglikánská, čest výjimkám, jako třeba misi jednoty bratrské, která se snažila o něco, co dneska nám přijde úplně normální, ale tehdy to byla asi opravdická výjimka o nějaké soužití s tím původním obyvatelstvem, o sdílení těch zkušeností, o zaznamenávání jejich kultury a s tou misí na to nešli tak zhurta. Ale teďka bych se teda chtěl zeptat, jestli vlastně vůbec

0: jak si vydali. Za mě je to málo. Měli bychom se k tomu postavit skutečně čelem, pojmenovat to a snažit se to neopakovat. A papež správně poukazuje na to, že zatímco kolonialismus je v podstatě ukončen, tak v této chvíli je v Africe velkým strašákem právě ten neokolonialismus. A to je to, že Evropa, ale dnes už i Asie a Amerika a další mocnosti zneužívají tu svoji technologickou a hospodářskou a ekonomickou nadvládu a opět drancují zdroje a opět v podstatě tu Afriku vysávají.
1: Ale dělají to vykořisťování, je to ono?
0: Je to to vykořisťování. Oni to dělají už samozřejmě ne tak, jako to dělali v době kolonialismu, což bylo naprosto šílené. Dneska to dělají lstivěji, tak jako chytřeji. Takže ono to na začátku vypadá jako pomoc. Postavíme vám nemocnici, postavíme vám školu, tady někdo si může vystudovat zubaře a koupíme mu křeslo. Začíná to tak jako lstivě, krásně, podbízivě, ale není to zadarmo. Je to za zdroje, je to za to, že na té škole se bude učit to, co my budeme chtít. Ano, protože vy, Afričané, jste samozřejmě žili vždycky špatně. My vás teďka naučíme, jak to má být a potom se budete mít dobře. Ideálně, když se našetříte na letenku a podíváte se tam, kde se lidem žije nejlépe a kde se zalikají štěstím. To znamená u nás.
1: Teď přemýšlím, jak teda může potom vypadat nějaká důvěra ze strany lidí, kteří žijí v Africe. Když mluvíte, jak to vypadalo historicky a jak to vypadá teď. A také přemýšlím o tom, že jste říkala, že ten mezináboženský dialog s Afrikou fungovalo dobře. Tak na čem ta důvěra potom stojí?
0: Předně je potřeba říci, že za ta léta, která jsem v Africe strávil, se neustále setkávám s nedůvěrou vůči bělochům, protože je tam taková a priorní nedůvěra, co ten běloch tady má za lubem. Proč tady je, co se bude dít a co z toho pro něj plyne, protože ten běloch jakoby tam vždycky viděl nějaký zisk, nějaké drancování zdrojů. Takže ta a priorní nedůvěra tam je. Já když dělám terénní výzkum v náboženstvích, tak mě trvá poměrně dlouho, než odbourám tuhle tu první a priorní nedůvěru. Jednak to dělám tak, že cestuji sám s batohem a s africkým bubnem, takže ti lidé vidí, že aha, tak tenhle tady asi nebude mít žádný velký biznisový plán, ale stejně to potom trvá poměrně dlouho vysvětlit jim, že něco už vím, chci se učit, nechci nic kázat, nechci nic vyučovat, ale naopak se chci dívat. Ale ta nedůvěra tam je a když se podíváme do historie, tak ta tam bude ještě dlouho. Pokud bychom pak hovořili o Jihoafrické republice, tak tam po apartheidu je ta situace jako rasově velmi, velmi špatná. Stále.
1: Takže když vás poslouchám, tak jestli vznikne důvěra, tak to stojí nějakých jako individuálních setkání, větší poznání jako jednotlivého člověka?
0: Vždycky je to o jednotlivých lidech a ono také je potřeba se podívat na to, a to se obloukem vracím k tomu Kamerunu, kde papež teda jaksi vyzdvihoval tu chudobu. Za mě je potřeba říci, že ten bílý Evropan, který stále vyučuje a zakazuje, nechápe toho adresáta, nechápe toho Afričana. Já jsem za leta, a nyní už je to 20 let, co jezdím do Afriky, potkal desítky lidí, kteří vstoupili do struktur katolické církve. Neříkám, že uvěřili nebo nevěřili. To je ve svědomí každého člověka. Tam je naprostá náboženská svoboda. To vůbec nechci hodnotit. Ale vstupovali do struktur katolické církve. A nejenom katolické církve, abych tady kolegu podpořil, do spousty církví, protože samozřejmě v Africe jsou tisíce církví, větších či menších, vstupovali do těch struktur právě proto, že jim to nabízelo možnost udělat kariéru. Tam, kde je velká korupce, kde je nedostatek práce, když vstoupíte do té struktury katolické nebo jakékoliv jiné církve a dostanete se výš, máte možnost studovat, máte možnost cestovat, máte poměrně dobré peníze, máte možnost se rozvíjet. Takže ti lidé tam vstupují právě ne proto, že by se rozhodli pro Boha a pro tu chudobu, ale právě proto, aby měli lepší vyhlídky.
2: Já celou dobu přemýšlím nad tím, co se vlastně

0: teda stalo špatně, protože to zní, že papež tam jel s nějakým jako relativně dobrým záměrem, ale že se to teda jako docela hrubě nepovedlo. Tak čím to je? Má třeba kolem sebe poradce, kteří mu nedokázali dost dobře vysvětlit tu situaci, nebo je sám natolik jako zaslepený, že si to nedokáže představit? Pochází teda ze Severní Ameriky, tak i ta má nějakou koloniální minulost, tak si říkám, že přece jenom by měl umět vidět to i z té druhé strany. Tak vlastně přemýšlím, jako kde nastala ta chyba.
1: To je právě to, že ta chyba nebo to, co je špatně, je jenom z jednoho úhlu pohledu, který tady teď představuju. My se na to můžeme kouknout z evropského úhlu pohledu a pochválit ho, že všechno bylo naprosto perfektní. Případně z amerického úhlu pohledu a to taky nebylo špatné, nebo z asijského a tím to je podle mě asi celkem jedno. Ale protože to byla
2: Číně možná úplně ne.
1: Možná úplně ne, ale Číně je tam 1,5 miliardy názorů. Takže těžko říct, jako jakým. Čili já se na to spíš chci podívat, po mém soudu papež Lev ne úplně dobře zná toho adresáta, ne, že by nebyl zcestovalý, ne, že by nebyl znalý, to všechna čest, je velmi studovaný a velmi zcestovalý člověk, ale ten africký adresát je podle mě velmi specifický a je potřeba lépe chápat toho adresáta. Konec konců, pokud někomu hlásáme evangelium, tak bychom to měli dělat po způsobu toho adresáta, tak, jak tomu ten adresát rozumí. A chyba se stala mezi 16. a 20. stoletím zejména ta, že jsme importovali do Afriky evropské křesťanství. A to zkrátka dobře nefunguje. Z toho důvodu taky ve 20. století vznikla takzvaná africká teologie, z které se potom vyčlenila ještě africká černá teologie jako specifický jihoafrický fenomén. A ta právě kritizuje to evropské křesťanství, které nekonvenuje jejich filozofii a jejich interpretaci Bible, interpretaci zjevení a podobně. Čili my bychom tu Afriku měli hlavně nechat, aby si interpretovala zjevení po svém africkém způsobu, více jí naslouchat, více se jí učit a skutečně vést dialog a ne kázat a to ještě k tomu vodu a pít víno.
3: Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na Radio Wave.

0: To byl alžírský křesťanský worship v podání Sami Jalali v Hergotu na rádiu Wave a my si s dnešním hostem, religionistou Ondřejem Havelkou, povídáme o papežově nedávné cestě do Afriky a o tom, co se na ní povedlo, ale i o některých papežových přešlapech.
1: My jsme to sice tak koncipováno neměli původně v té struktuře, ale tak nějak mě trošku mrzí, že jsme tedy vzali Alžírsko, pak tedy Kamerun a teď by mohla přijít na řadu Angola. To je zase úplně asi jiná situace. Země, která byla, jestli si to správně pamatuju, 40 let v občanské válce, je to taky docela, řekl bych, prioritní terč čínských investic a nějakého vlivu. Jak to tam dopadlo a do jaké situace papež promluvil tam?
2: V té Angole já musím papeže jednoznačně velmi pochválit, protože on se tam vydal na místo, které je velkým památníkem lidí, kteří byli naprosto hanebně ukradeni, zotročeni a tam odtud vysílání do zámoří. On tam speciálně kvůli tomu jel, speciálně kvůli tomu se tam s místními lidmi modlil růženec a odsloužil mši. Já bych jenom připomněl, každý to ví, ale je potřeba to připomínat, 12 milionů Afričanů bylo ukradeno, zotročeno a prodáno do zámoří. Tady je trochu paradox, že papež Lev je bílý Američan. To je potomek těch, co ty černé Afričany v té Americe kupovali. Takže možná, že když přijel do té Afriky a chtěl kritizovat ten kolonialismus, měl si více vysypat popel na hlavu. My máme totiž na hlavě takové množství másla, že přes něj nejsme vidět. A za mě bychom si měli vysypat na to máslo stejnou porci popela. A buď nebudeme vidět vůbec, anebo to bude mít očistný účinek. Jedno z toho. A já si myslím, že by to mělo spíš ten očistný účinek. Ale papeže jsem v Angole chtěl zejména chválit. Takže to, že se k tomu přihlásil, že do toho místa jel, že to nechal v tichosti proběhnout při modlitbě růžence, to je podle mě velmi dobré. Já bych ještě připomněl, že 2 miliony Afričanů nepřežili tu šílenou plavbu do toho zámoří. 2 miliony Afričanů. To je úplně neuvěřitelné číslo. Zacházeli s nimi jako s věcmi nebo se zvířaty, možná hůř. Podle mě slovo kolonialismus je ještě příliš vznešené slovo. Byla to prostě zločinná a hanebná okupace.
0: Vy jste v minulé odpovědi mluvil o tom, že bychom jakožto evropští křesťané katolíci měli k té africké víře přistupovat nějak více jako s pokorou, respektem. Zároveň afričtí biskupové se nedávno postavili například proti některým rozhodnutím Říma, třeba proti žehnání stejnopohlavním párům. Tak i když jste zmínil, že sám se považujete za katolíka, tak chápu, že to je těžká otázka, ale napadá mě vlastně potom, jakou funkci hraje ještě katolická, římskokatolická církev jako instituce, pokud vlastně v ní budou nějaké takhle silné rozpory, ve kterých evropští katolíci budou chtít jít třeba naproti právě například, já nevím, svěcení žen a těmto trendům a naopak ti afričtí budou to mít naopak. Dokážete si představit, že se ta církev třeba rozjede úplně dvěma různými směry a každý si to bude dělat po svém, aby vlastně to tomu druhému nějak nenařizoval?
2: Ona, ta otázka se zdá složitá, ale není zas tak složitá, protože po mém soudu neexistuje žádný africký názor a evropský názor, ale oni se nejsou schopni dohodnout ani Evropané, ani Afričané a možná, že z toho potom vznikne nějaký závěr, že Afrika je spíše proti, Evropa je spíše pro, ale já když se podívám na svoji domovskou alma mater na Katolickou teologickou fakultu v Praze, tak vidím, že když dáte funkci 10 svěceným katolíkům, tak dostanete 20 názorů a 3 velmi vyhrocené války, které jsou propírány v médiích, takže jaký má názor česká katolická církev? To je tak strašně rozštěpené a já si myslím, že to je dobře, že pokud je na světě 2 miliardy křesťanů, miliarda a půl nebo 2, to už je víceméně jedno, tak po mém soudu jsou prostě 2 miliardy křesťanství, 2 miliardy obrazů Boha. Každý to vnímá jinak, každý má to vnímání a chápání jiné. Takže já bych to nebral tak, že Afrika stojí proti Evropě. Po mém soudu je ta rozličnost ve všech partikulárních církvích, včetně té naší.
1: My jsme se toho už dotkli v jiných otázkách, ale věc, která u nás v Evropě je třeba docela obtížně představitelná, je dvojí náboženská identita, něco, co je v Africe celkem běžné. Nebo je to teda běžné, nebo je to spíš výjimečné? Já to teda znám spíš jako zvenku a zdá se mi to, že je to rozhodně častější jev, než jsme zvyklí.
2: V Africe je to skutečně poměrně častý jev a to je třeba téma, které jsem v těch papežových promluvách malinko očekával, ale nedostalo se mi ho, protože právě pro Afričany je vícečetná náboženská identita nebo synkretizování křesťanství a jednoho z tradičních náboženství celkem běžný přístup. Statistiky to neuvádějí, protože pokud někde existuje sčítání lidů, tak tam zkrátka může zaškrtnout křesťan, muslim, samozřejmě v denominacích, které tam existují, nebo tradiční náboženství. Ale nikde jsem neviděl kolonku vícečetná náboženská identita a z čeho by se potom skládala, nebo synkretismus jednoho z těch náboženství s tím křesťanstvím. Podle mého terénního výzkumu se jedná v Africe minimálně o miliony, spíš bych ale řekl desítky milionů lidí. A je to velice zajímavé téma. V religionistice se tomu poslední dobou začíná věnovat poměrně hodně odborníků. To téma je fascinující. V teologii se mu ti teologové snaží spíš vyhýbat. Není výjimkou, nedávno mě posuzoval odborný článek jeden recenzent a vytknul mi, že vícečetná náboženská identita neexistuje, že pokud někdo vyznává křesťanství a ještě k tomu něco, je to heretik a měl by být absolutně a okamžitě vyloučen z církve. A to je právě to, co ty Afričany zajímá. Já vám to vysvětlím na jednoduchém příkladu. Pro Nigerijce je velmi důležitý pohřeb s uvedením mezi předky. Nigérie je rozdělená na přibližně 50% křesťanů a 50% muslimů. Ono to není tak jednoduché, protože je tam spousta tradičních náboženství a právě v té Nigérii mnoho milionů lidí vyznává dvě a nebo dokonce i tři. Já jsem viděl lidi, kteří ctili stejnou měrou křesťanství, islám a například jorubské náboženství. Neviděli v tom žádný rozpor. Oni neviděli to tak teologicky ostře, jako to vidíme my z Evropy. Pro tyto lidi, dejme tomu, že to jsou katoličtí křesťané, aby to bylo pro nás jednodušší, je velmi důležité mít tradiční pohřeb s uvedením mezi předky, protože lidský život, aby skončil dobře, tak on musí být po smrti uveden mezi předky. Je to nejdůležitější přechodový rituál. Pokud to církevní autorita zakazuje, jakože to je něco, co nepatří do křesťanství, on má obrovský existenciální rozpor a my ho zbytečně vystavujeme neuvěřitelnému tlaku zevnitř. On potom přemýšlí, jestli má jaksi opustit tu církev, ale to křesťanství mu jinak dává z 99% smysl. On v něm chce zůstat. Takže v Nigérii se to řeší tak, že menšina lidí žije klasickým křesťanstvím, v tomto případě například katolickým, ale pohřeb má tradiční s uvedením mezi předky. Většina těch lidí volí synkretický pohřeb, to znamená, je to klasická katolická svátostina, nikoli svátost, ale svátostina, s tím, že kromě katolického kněze je přítomen také tradiční kněz a ten provádí při té svátostině také právě ten obřad uvedení mezi předky. A někteří volí, ale těch je malá menšina, čistě pouze katolický pohřeb. Takže tady vidíme, že pro ty lidi je to něco velmi důležitého. Oni to nevnímají jako nějaké čarodějnictví nebo odpad od víry nebo něco podobného. A oni se ptají, proč nám to zakazujete? To je náš život. Spojení s předky je pro ně něco mimořádně důležitého. Zkrátka a dobře, my jim to nemůžeme zakázat. Byly doby, kdy katolická církev se snažila zakázat bubnování při náboženských příležitostech. No, buben je primární, vůdčí a hlavní africký hudební nástroj. To bylo zase obrovské nepochopení adresáta. Dnes se samozřejmě bubnuje, jak jsme to právě viděli u té návštěvy papeže, na těch jeho bohoslužbách se běžně bubnovalo a tančilo. to je prostě africké prožívání křesťanství. A stejné to je například s léčitelstvím. Některé církevní africké autority zakazují tradiční léčitelství jakožto čarodějnictví. Ale například v Jihoafrické republice 60% Jihoafričanů uvádí, že v případě nemoci vyhledá klasického lékaře, tak jak jsme zvyklí my tady z Evropy, ale zároveň má existenciální potřebu konzultovat ten svůj zdravotní stav s tím tradičním léčitelem. Pokud je s tím ta katolická autorita v pohodě, tak ten člověk samozřejmě je spokojen a není tam žádný rozpor, ale pokud mu hrozí vyloučením, nazývají ho heretikem, chtějí ho exkomunikovat, no tak opět vzniká ten rozpor. A já jsem čekal, že možná těmto lidem papež aspoň naznačí, že o tom víme, že se tím budeme zabývat a že jim chceme vyjít vstříc, protože to jsou skutečně třeba desítky milionů, možná 100 milionů lidí v celé Africe.
0: Říkáte, že jim to zakazují, ale kdo jim to teda přesně zakazuje? Protože jste zmínil třeba u těch pohřbů, že vlastně jsem z toho pochopila, že existují katoličtí kněží, kterým nevadí, že se na tom rituálu podílejí i s někým z jiného náboženství. Takže představuji si, že ty místní kněží to třeba tak často nejsou. Jsou to tedy v tom případě ty biskupové, anebo to jde právě až jako z Vatikánu, tyhle zákazy, příkazy, odkud to vlastně jako pramení?
2: Setkal jsem se i se zákazy přímo z Vatikánu, ale většinou to pramení od místních kněží a biskupů, často přímo Afričanů. A tam, kde jsou ještě bílí misionáři, tak ty to velmi rádi zakazují, ty skutečně to tradiční náboženství doposud prakticky neuznávají a ten dialog je tam minimální. Ale setkal jsem se právě i s africkými knězi a biskupy, kteří to zakazovali. Tady na tom jasně vidíme, že ta situace není černobílá. Někteří kněží to berou naprosto pacificky jako legitimní přístup k náboženské rovině života, jiní to berou jako flagrantní herezi, kterou je potřeba vymítit. Takže ta situace je lokální a velmi záleží na člověku.
1: No ale na druhou stranu ten řád i té svátostiny teda je přece jasný. Tak vlastně je to jenom na odvaze toho konkrétního celebranta, který si teda dovolí k tomu ještě něco přizvat, něco vlastně do toho obřadu přidat, protože v klasickém katolickém pohřbu místo pro to nenajdem, že jo? A tak je to asi dáno. Je to tak?
2: Je to tak.
1: A teď je otázka, to by mě samozřejmě zajímalo nejvíc. Kolik je asi těch odvážných kněží, který tam teda vpustí i víru v předky?
2: To je právě jeden z velkých problémů vůbec studia afrických náboženství. Na tohle nejsou prakticky žádné relevantní prameny. Ty statistiky na to nepamatují a často, pokud by ty statistiky na to pamatovaly, tak ten kněz se třeba může bát, že nepostoupí v té hierarchii nebo že s tou bude mít problémy, takže to zkrátka dobře nepřizná.
1: A vy jste u něčeho takového byl, třeba u toho rozloučení posledního?
2: Ano.
1: Viděl jste to na vlastní oči?
2: Viděl jsem.
1: Jak to vypadá? Mě by to strašně zajímalo, jak to prakticky vypadá.
2: Prakticky to vypadá například ten pohřeb, kterého jsem byl účasten v Beninu. Už jenom ta cesta do kostela je velmi zajímavá. Rakev s neboštíkem se nese celou vesnicí, kde ten neboštík byl. Lidé bubnují, lidé tančí, jde tam katolický kněz s ministranty, jde tam i ten tradiční kněz. To znamená, už ten příchod do kostela je úplně jiný, než jsme tady zvyklí. Lidé v té vesnici se s tím člověkem loučí. Ty nejsou přítomni v tom kostele, protože ten je samozřejmě omezený místem, ale on se tak symbolicky loučí s tou vesnicí. Potom probíhá, řekněme, relativně klasická katolická svátostina jako pohřeb, i když ty rozdíly tam jsou takové, že někdy si připadáte, že ani v katolickém kostele nejste. Ono se hodně tančí, hodně se bubnuje, hodně se zpívá a často se v tom jako katolík ztrácíte a hledáte, kde vlastně v té mši se zrovna nacházíte. Potom ty obřady nejsou nikterak dlouhé, to je desetiminutový, možná i pětiminutový obřad, kdy si slovo vezme ten tradiční kněz, ten samozřejmě promlouvá v místním dialektu místního jazyka, to znamená něco vím z překladů, něco nevím, ale sleduji, ten uvede toho zemřelého mezi předky a normálně pokračuje tam vše, čili ta vsuvka je pěti, maximálně desetiminutová.
0: A proč si myslíte, že se tomu ten papež vyhnul? Já si dokážu představit, že to je i z toho důvodu, že je to opravdu citlivé téma a že se nechtěl dotknout všech těch představitelů afrických, kteří s tím mají problém a zakazují to, a tak se teda jako radši do toho vůbec nepustil, nebo myslíte, že ho to třeba naopak vůbec nenapadlo?
2: To je těžko říct. Je velmi dobře možné, že si neuvědomuje, že se to týká tolika lidí v té Africe. Pokud by věděl, že se to týká, a teď skutečně odhadnu, 90-100 milionů lidí, tak by možná ustavil nějakou komisi, která by se tím zabývala. Tak, jako se nyní zabýváme svěcení žen, žehnání homosexuálním párům a tak dále. Nebo stejnopohlavním párům a podobně. A čili buď si to neuvědomoval, že se to týká tolika lidí, a nebo je to skutečně v té církevní struktuře, v struktuře téma velmi kontroverzní a nechtěl do toho jít.
3: My se bavíme hlavně a především o křesťanství, ale tradiční africké náboženství jsou pod tlakem i ze strany islámu. Mají vůbec šanci přežít?
2: Mají. Ta tradiční náboženství doposud přežila, přestože křesťanství, a opět musíme dát za pravdu, že to byly všechny ty příchozí církve, i ten islám se snažili ta náboženství vymítit. Ona nějakým způsobem přežila, částečně ve skrytosti, částečně potom, když už bylo po kolonialismu, tak i veřejně, a nyní v posledních letech a desetiletích zažívají velkou obrodu a revitalizaci. Jednak se lidé vrací k těm původním náboženství svých předků, která mimochodem považují za jedna z nejstarších náboženství na světě, a jednak vznikají nová, a tato nová náboženství hlásají, že Afričané udělali obrovskou chybu, když se podřídili tomu koloniálnímu diktátu a přijali křesťanství, ale i ten islám, aby jsme byli samozřejmě vyvážení, a že by se měli v té své spiritualitě vrátit do toho bodu, než byli, a teď používám jejich slova, infikováni touto cizí naukou. Vrátit se tam, kde byli, protože ta jejich spiritualita je správná právě pro ně a saturuje jejich potřeby.
3: To mi zní strašně nacionalisticky.
2: Může to tak znít, může to tak u některých jedinců skutečně být, ale to hlavní, co tam vnímám, je ten antikoloniální náboj. To znamená vymezit se vůči tomu kolonialismu a posunout se do té chvíle, kdy ten Afričan měl to svoje tradiční sebevědomí, tu svou tradiční identitu, která mu, co si budeme povídat, byla odejmuta, pošlapána, a on si ji nyní velmi těžko dobývá zpátky. A jedna z cest, jak ji získat zpátky, je vrátit se zpátky do toho období. Ono to samozřejmě nejde. Celý svět se posunul někam jinam. Ale minimálně symbolicky je to podle mého soudu antikoloniální, identitární krok k tomu získat zpátky to svoje sebevědomí.
1: Papež Lev řekl nakonec, že Afrika měla díky jeho cestě, cituji, příležitost nechat zaznít svůj hlas. Tak teď se mi chce zeptat, jestli je to opravdu pravda, jestli ten hlas taky někdo v Římě nebo v Bruselu třeba poslouchal, a jestli opravdu to byl dialog na takové úrovni, že skutečně i z africké strany něco zásadního mohlo zaznít.
2: Nezaznamenal jsem prakticky nic zásadního, co by zaznělo, a myslím si, že Afriku tak jako doposud budou v Římě velmi úspěšně ignorovat.
0: Vy jste úplně na začátku zmínil, že studujete i africké noviny a tak dále, tak nevím, jestli už zaznělo, jakým způsobem na papežovu návštěvu reagoval místní tisk, a jestli z toho máte nějaký ucelený dojem, co lidé na to vlastně.
2: Já jsem viděl celou škálu těch přístupů a celou škálu reakcí. Od takových těch neuvěřitelně nadšených katolíků, kteří skákali na těch monster mega akcích a naprosto nekriticky, a nebo oni prostě byli rádi, že vidí hlavního představitele své církve, takže to samozřejmě legitimní přístup, až po ty, které právě kritizovali, že papež jel s nějakou myšlenkou, ale tu vůbec nerozvinul, a že pokud udělal krok dopředu, tak potom udělal několik kroků zpátky. A mezi tím se dalo setkávat s celou řadou přístupů. Skutečně těch reakcí bylo v dnešní době, kdy jsme zaplaveni mediálními reakcemi, tak skutečně bychom našli asi všechny. Od té škály absolutního odmítnutí až po to absolutní adorování.
1: Nakonec, abychom nezakončovali tak trošku jako smutně nebo pesimisticky, kdybyste měl možnost vybrat jedno místo v Africe, kam byste poslal někoho, kdo chce pochopit, co všechno víra může znamenat, co všechno dělá s člověkem, co všechno dělá taky s člověkem, třeba ta kombinovaná religiozní afiliace, abych to tak řekl. Kam byste ho poslal? Kde by to bylo? Byl by to třeba ten Benin?
3: Kam byste poslal papeže?
1: No třeba.
2: No, to je zajímavá otázka. To by ten papež musel vzít na záda batoh a jít
0: ruky
2: jako
0: buben.
1: A buben taky.
2: Mohl by vzít i buben, ale musel by. A musel by vyrazit po vzoru starých církevních otců, pouštních otců, někam na samotu do pouště. Já neříkám, že by toho nebyl schopen, ale samozřejmě mu to jeho pracovní náplň nedovolí. Ale pokud bych měl poslat člověka, asi bych ho poslal někam na Saharu, protože tam to skutečně v té velmi odlehlé samotě těch velice maličkých oáz a nejlépe třeba v severním Mali nebo ve velmi jižním Alžírsku, ale severní Mali nebo Mauritánie je podle mě ideální, tak tam to k člověku skutečně promlouvá velmi intenzivně. A může být věřící nebo nevěřící nebo hledající. Konec konců já sám, když jsem projížděl Sahelskou oblast, tu jižní Saharu, tak jsem byl hledající. A tam to skutečně k člověku promlouvá velmi intenzivně a tam bych ho asi poslal. Pokud bych měl vybrat jedno místo, poslal bych ho do malijského Diené, což je naprosto pohádkové městečko. A z Diené by mohl vyrazit někam do samoty toho suchého Sahelu a nechat to na sebe působit.
1: Ondřej, my vám moc děkujeme za návštěvu v Hergotu a přejeme všechno dobré do dalších cest.
2: Já děkuji a přeji krásný den.
1: Nashledanou. A loučíme se také s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden zase s jinačím tématem, ovšem ve stejnou dobu. 6 hodin večer v neděli na rádiu Wave. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.
4: Starter.
5: Starter.
4: Hitparáda neobjevených.
5: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
4: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
5: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
6: Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
5: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Čelisti.
5: Čelisti.
4: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: má kolega nebo kolegyně narozeniny, že jo, tak se otevře to šampaňské, nebo si lidé dají malého panáka, nebo můžu mít takový jako rituál, že v pátek odpoledne uzavřu ten týden a může to být naprosto neškodné.
1: Já si myslím, že pít na pracovišti není v pořádku.
0: Já jsem to myslel, že...

0: Milan Violet nám říká, nemáš taky bony?
1: Bony nemáš.
0: Nemám. Bony. Host číslo 028. To je nevěřitelný. A je to Vítek Šmarc. Nazdar.
2: Ale máš už ten hantavirus.
0: I hantavirus, i pentavirus, přátelé. A tady tripod, dnešní tripod. Jaký máš číslo hosta? Co za číslo? 27.
1: To je číslo, no já mám 67. Nemáš číslo. Ne, to neřeknu, ježišmarja, nemám číslo. Já
0: je
1: jsem...
0: to, ale je to Martin Pleštil.
1: Je to tak, dneska budou magický voka, prosím
0: tě. Pít na pracovišti, je to v pořádku, není to v pořádku za tebe?
1: Za mě určitě v pořádku.
0: Vítku.
2: Jako. Já si taky myslím, že vlastně, se to nemá teda, jo?
0: Vlastně, pozor, nemě... ale, jak říká Bouška, a já jsem myslel, že...
2: Já jsem myslel, že...
0: Nevadí, ale Štuchlý za
2: Aleši malýho panáčka.
0: Ale malýho! Hodnoty cukru vysoký, Dušan 22, ten cukrovka jako blázen. Já se hodnotil zima až pondělí a to bude taky nádhera. Ale jsem děšený za těch svých 5-9, zatím, prosím vás. To je součást dnešních rybek, začínáme rybkou karamela. To byl karamel, karamelek takovej, prosím karamel, tě.
2: To byl sladký, vej. No, byl to sladký pes.
0: To je náš oblíbený podnik, jo, něco jako dopravní podnik, jo. Tak tady depečko,
2: tady na Vinohradský, jo, depečko a pejsek karamela.
0: A zabal to jeden z nejlepších štamgastů vůbec ever, bych řekl.
2: Je to tak, je to tak. Nejvěrnější štamgast.
0: Jak se ho prožíval? Nádherně, víš, no, volizoval tě.
1: Krásný parťák, samozřejmě.
2: Tebe to jako stejsky.
0: Ty víš, tak ano, stejsky dneska udělal 4 kliky, přátelé. Už se neukáže nikdy, si myslím.
2: Pak se pozvracelo všem.
0: Je to tak. A rybka Švec, zemřel hned, jsem potměšil. Samozřejmě byli jsme jenom ten v Olomouci, děkujem všem, že jsme přišli, bylo to nádherný. Já trošku jako rekapitulujem ty rybky, jo, ale pohádkový Švec víra a taky Martin z Bony a klid. A ty zaměra, ty jsi koupil nějaký růže pro Arnu.
2: Já jsem samozřejmě chodil na představení divadelního spolku Kašpar, jo, doceletný, nádherný představení růže pro Arjuna a nejradši na ní vzpomínám v Richardovi III. Tam byl opravdu jako strahující.
0: A co ty?
1: No já si ho stotožňuju s krásným filmem Jméno kódu Rubín od Jana Němce, samozřejmě.
0: Je
1: ta nádherná akční bomba, která má ještě takový spirituální rozměr, že toho Jana potěšila tehdy už upoutaného na vozík, což je krásná novinářská fráze, kterou nesnážím, a teďka jsem ji použil. Tak z něj vlastně udělal toho jako akčního hrdinu, který tam vlastně stojí. Tak to má jako hezký rozměr, což je tak jediný hezký na tom filmu, ale
0: Vítek, je to protože pleasure. Ten film neviděl, jo. Kdyby to někdy viděl, mluvíme se jinak. Nevadí, Rybka Zendra, prosím tě, jo. Zemřel herec Patrik Muldoon, pouhých 57 let, telenovela Melrose Place, taky jsem přeskoukal po škole. A nebo taky American Satan, byl takový americký Satan trošičku.
2: Americký Satan, samozřejmě všichni si ho pamatují z Hvězdní pěchoty, jako nezapomenutelného zupáka Zendra, tam byl nádherný opravdu. A teda umřel na infarkt v 57 letech, takže ta armáda se na něm podepsala. Tohle z něj udělala Hvězdná pěchota, byť on teda byl vlastně u letectva.
1: Za všechno můžou ty hmyzáci prostě.
0: A málo se ví, že pro mě jako Martin měl stigmata. Jo, pozor, poslední tam měl stigmata.
2: Tak nádherný, to je český Satan, Martin.
0: Jo, jistě. A rybka ještě Natalie Mongido, samozřejmě zpíval Gilbert Bécaud a taky David Čeněk, zdravíme, jo. Martin jistě zná ty písně. 77 let, francouzská herečka, ta makala s každým. To byl Chabrol, to byl Truffaut, to byl Godard, všichni.
2: Všichni, no.
1: A Spielberg taky.
2: A 4 Cezary měla.
0: 4 Cezary a jeden pohřeb.
2: To jsou saláty, ne?
0: Pornografický vztah. Udržovala samozřejmě.
2: Pozor, to jsem viděl, to byl krásný film.
0: Jo, to bylo docela působivý.
1: Připomenu aspoň krásný film Ztracená milenka s Francouzem Truffautem, kde hraje jeho partnerku. Je takový muž o kňouraných mužích a ty mám rád.
0: To se ti líbí. To je jeho téma. Na to ještě
2: kňouraný Martin Pleštil.
0: Ale dneska ani nemá dech smrti, Martin, jo? Krásná rubrika. Muž v Brně nadýchal smrtící, ale množství alkoholu se strážníky přitom žertoval. On byl rozkošný úplně. On říkal, že tam se potuloval se tam jako a říkal, jestli popíl se, tady se rozpustil, se rozesmál, odvětil, já pořád piju kolu.
2: Ale on seděl na travnatém pásu v městské části Slatina, kde se samozřejmě nic jiného dělat nedá. Ne. Kolem jdoucí si toho všimli, měli o něj strach, tak teda přivolali ty strážníky a on byl ve vynikající náladě na to, že měl asi 5 1/4 nebo kolik měl, Martine.
0: Martin vědoucím způsobem pokýval, znám.
1: Tak jako důležitý, jestli teda byl na tom pracovišti nebo ne, jestli ne, tak za mě legit.
0: Oni se ho ptali, kde se nachází, on říkal, jsem v pytli.
2: Jo, to
0: zase
2: to,
0: je to zase tady. Rubrika Krupiér zároveň trošičku, jo. Zloděj ukradl z domu na Českobudějovicku 3 miliony, ale bohužel ten bohatý klub mu úplně nevyšel, šlo o indonéské rupie. Ono se, taky hodně doma.
2: Ono se málo ví, že na Českobudějovicku se rupiema platí vlastně všechno, bohužel teda ten přepočet.
0: Obecně jižní Čechy,
2: ten
0: plný
2: přepočet rupii. Je ne, jako ten je nemilosrdný, je to asi 3,5 tisíce korun, ale on teda ukradl nejenom ty rupie, ale i alkohol, školní aktovku, těžítko, krucifix, talíře či budík.
0: Americký Satan, budějovický Satan, úplně jasný. Rubrika Ace Lino Ventura 3 selfie s fotopasti. Prostě ve Francii zatkli sériového zoofila, jo. U Marseille začal soud 19. kluk, podezřelý z opakovaných sexuálních útoků, hlavně na ovce a kozy, jo. Obec Pen Mirabeau
2: farmáři měli podezření, tak nainstalovali fotopasti, protože ovce i kozy vykazovaly známky násilí.
0: Svázaný tě. Nohy a tak dále. Martin má taky svaz, vidíte se na kameře trojice, vidíte, on se nehybe. On se ani nehne dneska. Spoutaná, to byla krásná písnička. Spoutaná. No nic, oni ty kamery zachytili. zachytili ty fotopasti, zachytili mladýho muže pohybující se mezi stády. Jo, mezi stády. To byl krásná tvoje první sbírka.
2: Mezi stády.
0: Vítšmart, mezi stády.
2: Já už se začít psát.
1: B tým na stopě prostě, no.
2: Tak. Pozor, tak to je až příště, ale.
0: Rubrika Vosa, baby! A ne Kuduk alchemista. Prostě muže během líbánek na Maledivách napadl žralok. Přišel o nohu. Všechno, prostě tepny, ale už to nešlo přilázat.
2: On to obral takzvaně až na kost, jo. Tím jedním kousnutím de facto tomu muži zdevastoval nohu.
0: Byl to gynekolog na klinice v Alicante, už bude jenom sedět. To jsou čelisti zase dneska. Vyšetřovačka.
2: Hele, byl to výlet k ostrově Kudu, teda. Musím říct, to je moc hezký. A teď ten pár žaluje, ta rodina mezi tím podala trestní oznámení na cestovní kancelář, protože v té oblasti se nachází závod na zpracování ryb, který samozřejmě do moře vypouští odpad a láká ti ty žraloky. Jo.
0: To láká. Jedním soustem vzal veškeré maso od kolena dolů.
2: To je podobně jako já, když jim
0: kýže. Kája Veselý, klasika úplně. To se stalo taky na Znojemsku. Teda. Jedinkrát tam byl jeden žralok. Smutný. Lánady, tam to připlulo. Dramatická rubrika Až přijde kocour, prosím tě, jo. Hodně jasný. Pračka na Pardubicku uvězněla kocoura, vyprostil ho, museli hasiči, až jako vystřihat ho museli. Jo.
2: Holice, no, byly to velký holice.
0: Holice na Pardubicku.
2: No, on prostě skočil do toho bubnu a když se tu povotočí ten buben, tak ono se zamkne. Martine, to určitě znáš, no, když jasný, spadneš, no, do pračky.
0: Nebylo cesty ven, řekla mluvčí hasičů.
1: Chodím tam často.
0: Lucie Pipiš. Pipiš se to, Pipiš, prosím tě, tohle. To. Pozor, já si to píšu, aby Peťa neskončil podobně, chci ho tam hodit každý druhý den samozřejmě. Museli postupovat jako při těžký dopravní nehodě. To není sranda, to vystřihat, ovšem ve zmenšeném formátu samozřejmě. To v loutkohrectví zaraňu.
1: Ale má to dobrý konec naštěstí, protože ten buben pračky potom, co ho rozstříhali, tak to koťátko bylo
0: v pořádku. A ty máš taky hezký buben, ale.
1: Já
0: čím dál hezký buben,
2: to ho rozstříhám, ne, pomalu.
0: Kocour se napíchl na plot, vysvobodili záchranáře s rozbrušovačkou, takže taková spojená dvojrubrika.
2: Zase do thajského města Samut Prakan.
0: Samut Prakan je to vynikající, majitelka domu Serum Chevangansang, vynikající, samozřejmě uvedla, že s manželem slyšeli hlasité mňoukání, když odcházeli do práce. To mám psát běžně a nedělám nic s tím.
2: Když se vracíš z té práce. Tady byl teda na vině kocour, který spadl ze střechy a nabodl se na plot, což je teda jako tragický, nebyl schopen se sám vyprostit.
0: Neví, komu ta kočka patří, možná i pronásledovala jiná. Možná, samozřejmě, jo. To se nevěděli úplně. Ještě rubrika Sátana a neb i kadeti mohou stávat s erekcí, prosím tě. Finsko, konečně ty finský kadeti. Já to vždycky, na to jsem měl vždycky slovo malo
2: fungovat. Ale letiště, moje oblíbené letiště Tikakovsky,
0: Tikakovsky, Sarikovsky, Vysakovsky a Tikakovsky. Ten známý jídlo samozřejmě chicken Tikakovsky masala.
2: Vynikající finská speciálka.
0: Finská fúze.
2: Martin, ale zdá se, že ono to mohlo vlastně být součást nácviku jako prudkých zatáček vlastně.
1: Jasně, a jako já vlastně jako konceptuální oddanost tomuhle těch pilotů strašně jako cením, jo, protože oni právě měli na těmi čárami, který sledoval na tom monitoru, čáru, tak měli jako nakreslit tu trasu, tak se rozhodli, že budou kreslit teda ty pindíky a pak za to byli tím korporátem jako potrestaný.
2: Což vojenský korporát finský.
0: Očekáme od vojáků dodržování pravidel slušného chování. To bych vůbec neočekal. Doufám, že to bude čelistí, to neočekáváte.
2: Prostě, to říká se trošku.
0: Vůbec ne, Borcov Kanada.
2: Komu se to nelíbí, já se na to nekoukám.
0: A za měsíc to má dneska, nahle celý. Dnes jsme se na Inferno, po 13 letech.
2: To je
0: peklo tady, americký satán. Kanadský teda, skotský.

0: ty roky cítíš?
1: Já se cítím dobře, ale je mi špatně.
2: Ale poprvýkrát celý tento styl boje Chuck Norris mě do toho vlastně zasvětil.
3: Martine, kdo tě do toho zasvětil? Byl to Chuck Norris?
4: Jo.
3: Já jsem si to myslel, velký vzor.
4: Velký řidič autobusu Chuck Norris, jo?
3: Fantastický. Pozor, přepravní selekce, pětkrát dopravě v čelistech. Rubrika Čoudy, moje oblíbená z dnešní selekce. Dokouřím a jedeme dál. Řidič autobusu s rozbitým sklem pokračoval v jízdě, jo? Kolem 23.20, jo? V okolí Zgirže. Ale velké zvěrže.
4: Zvěrže
3: polsky, po polsky trošičku, byl to asi los, nevím, co jsem dělal.
4: Asi los teda. Jo, a byl velký, rozsekal to přední sklo, teda krásně ho promáčkl a cestující se teda ptali.
3: Jaký je postup? A on fantasticky mu říká, postup je takový, že dokouřím cigaretu a jedeme dál. Takhle si tě, Martine, představuju.
4: Je to tak, pan řidič je absolutně založený, oni tam jako strašně hrotili tu situaci a on na to pak řekl, vy sedíte nahoře, tak se o to nestarejte, já musím dojet.
3: Já ale prostě... Vidíš ten tvrdej chlebama. Miluju to. Jedeme nám, prosím tě, Spit on your grave, jo. Tam poslala Šárka, samozřejmě muž z Brna, poplival řidič autobusu, který ho vyzval k označení jízdenky. Trefil jsem jen bundu a hájil se. Hájím, on to nebylo tak úplně jasný.
4: Je to tvrdý na brněnských vinohradech, to není jako tady na pražských vinohradech, tady všechno kultivovaný, lidi slušný.
3: Tady nebyl v životě.
4: A tady to opravdu byla jako potyčka, kdy museli zavolat strážníky, protože on teda ten pasažer vlastně vymluval na to, že měl sluchátka, neslyšel, co po něm jako ten řidič chce, ale pak na něj teda prej flusnul, ale zatímco řidič tvrdí, že mu flus do obliče, ten pasažer tvrdí, že se trefil jenom na bundu, což je polehčující okolo.
3: Bunda na ksichtě, jasný, plně jasný. To volá Mirka Rnutila, soudce OOKa. Pamatujte se ten seriál, musí to rozsoudit.
4: To bylo vynikající.
3: Mirek v životní
4: měl
3: formě.
4: Měl nádhernou masku.
3: Já jsem mu věřil všechno.
4: Měl tu plešnu.
3: Do té doby si myslím, že Mirek Rnutil má vždycky pravdu od té doby.
4: Má.
3: A on má, no má.
4: On je tomu trošku donucený.
3: A ty si dostal nějaký fotky dneska, Mirka.
4: Nádherný Mirek Donutil v novém historickém eposu.
3: Tomáše Mělníka.
4: Bylo to nádherný, opravdu.
3: A premiéra na Mělníku teda.
4: Já jsem původně myslel, že to je jako Brouk Pitlík, ale není to Brouk Pitlík.
3: To bude velká historie.
4: Já se jako docela soucítím s tím řidičem autobusu, protože já jsem teďka měl čerstvý zážitek někde z hospody, jsem taky stál. A tam stál venku, my jsme stál venku, dělali jsme krásné věci samozřejmě a ten pán, prosím tě, on na mě plivl, byl mi na kalhoty, opravdu.
3: Plivl
4: mi na kalhoty.
3: A bylo to jako random náhoda, nebo to?
4: Random náhoda, ale já jsem se na něj jako podíval. Když jsem viděl, jak se kouká, tak jsem se mu měl chuť omluvit, protože to byl jako drsoň, na kterého jsem se bál promluvit, takže jsem radši jako s úctou odešel s poprvé mi kalhoty.
3: Ne jako na fotbal, jak se ho vzal za flígr, viď?
4: Tak tam jsou mladší, tam si dovoluju, viď?
3: Ústa k starším, nádherný.
4: Pak se potká se Sigmou a je konec.
3: Až edukativní dneska ty čelisti. Rubrika stíhačka, prostě Číňanka visela. Vysala na jedoucím nákladňáku a dohnala k tomu žárlivost. Samozřejmě z okresu Pačchu, z provincie Xinjiang. Tam jsem už dlouho nebyl, ale podívám se tam, dostal jsem zážitek.
4: Je to zastavování aut, ze kterého jako koukají různý lidský končení.
3: Dneska ještě právě.
4: Dneska trochu mít bude.
3: To zachraňuje životy, pozor.
4: Tomu řidiči se stalo něco podobného, vlastně zastavila ho policie a když obešli auto, tak zjistil vlastně, že mu visí žena, doslova jeho žena mu visí na autě. Protože
3: ona visela na něm.
4: Ona byla přesvědčená, že on vlastně jezdí zahýbat.
3: A ona se nejdřív zdráhala. Mě, co byly ty první věty, co jako vypustila z úst. Tak jak jsem se tady zahákla jsem se.
4: Pak se přiznala, že to celý udělala, protože byla přesvědčená, že muž jede za milenkou, jo, šofér ten tvrdý chleba má milenku v každém městě. A ona si to prostě chtěla ověřit, ona byla přesvědčená, že se udrží až do cíle. A jako udržela se.
5: Ona se držela, pak když je čepli ty jako policajti, tak to od schytal to ten jako nebohý řidič, že jo, ten jako řidič pokutu a s tím má nesouhlasím.
3: Ona byla určitě šťastná, aspoň nějak to dostal, jo. Karma ho dohnala. I když mohl mít jenom záměr, myslel na to, ona to vycítila, myslel na to.
4: Ale musíte před každou jízdou kontrolovat auto, to je zásadní ponaučení tohohle, jako tohohle vstupu.
3: Jo, pozor, jdeme na další destinace, tenkrát Švédsko. Rubrika Zlatý sor a Ikarus si alep norský vláre. 14. chlapec uklil v Norsku autobus MHD a odjel s ním do Švédska. Jak se mu podařilo ukrást autobus a jaký 14. kluk dokázal tak dlouho řídit, bohužel nevím. Uvedl mluvčí místní policie Jens Andersson.
4: Je to takový opravdu jako švédský incident, typicky severský, protože on celou dobu dodržoval pravidla vlastně.
3: Nic
4: se udělal špatně.
3: Ty, který řídíš.
4: Podobně jako ty finský kadeti, jo. Ty taky vlastně dodržovali letový plán, jo. Tak on taky dodržoval.
5: A já si myslím, že jestli má průpravu jako kluci z Vysočiny, který už se řídí prostě učit řídit třeba v 8 letech, tak jako já vlastně nejsem překvapený.
4: Na stejskýho myslíš zase.
5: Jo.
3: A pozor, je to nějaká recidiva, ten mladý hazarder už si střihnul tohoto loni, když 3 hodiny uháněl v ukradeném autobuse kolem Stavangeru.
4: Teď už se sklidnil. Už jezdí podle pravidel.
3: Maximální sympatia.
4: Učí se to, ale za chvilku může nastoupit.
3: A na závěr ještě je rubrika, mám rád vlaky, co někam jedou. Ve stanicích lidem neotvíral dveře a jel podezřele. Strojvedoucí na Přerovsku nadýchal 3 promile.
4: On se hlavně rozjížděl pomalu, podobně jako my, jo, pomalu se rozjížděl a to stylem, že vlak začínal nabírat zpoždění a cestujícím to bylo podezřelý.
3: Kolem 16. hodiny Lipnice nad Bečvou.
5: A především neotvíral dveře, já myslím, že to byl účelový tak, aby mohl recitovat své básně.
3: Jo, kam až
4: nikdo z vás dneska nepojede domů.
3: Přátelé, tohle bylo všechno z rubrik. A za chvilku už najíždí euforie,
4: to znám.
3: Jo?
4: To je Ječko. Ječko, se prý bude omlouvat Sidonovi, jsem slyšel.

0: není to jenom tím podzimem?
1: Ne, je to vždycky se blbě cítím, no.

0: krásný závěrečný track z desky Bully. This one here, this Firefire.
1: Bully a klid?
0: Je to tak, Bully tu v případ zároveň.
1: Bully hokej živě taky.
0: Je to tady, Euphoria Season 3, koukli jsme se na to s Martinem, víte, ten to prostě nedává, ten nedává.
1: Já jsem viděl kus první série, no nebyl to špatný. No.
0: A dvojka už stála za prd takzvaně, trošičku, to už se nedalo. A trojka, tak to je úplně jiný případ, to je čistý guilty pleasure. Já jsem myslel, že už to nebudu nikdy používat ten výraz, ale sem se to strašně hodí. Vlastně takový to, když dáte takovému narcistnímu nějakému typkovi, zároveň takovou vizionářovi, což je Sam Levinson, samozřejmě jako neomezený rozpočet a pocit, že jako inkarnací, nevím, Fellini s Gasparem Noé, trošičku zároveň pro generaci TikToku, to Martin ještě rozvede toto téma. Vyleze z toho takový zvláštní vizuální jako fetishismus, jako oni se vykašlali na nějaký indie zrno a přepli totálně na formát Vistavision, který se teda poslední dobou vrací masivně, nejenom díky Pete Andersonovi, ale tak dále. Samozřejmě Martin by nám to rozklíčoval, ta technika z 50. let používá standardní, myslím, 35 mm jako horizontálně, takže to vzniká vlastně taková ten film s dvojnásobnou šířkou a tak dále, velmi vysokým rozlišením. Jako je to audiovizuální porno jako nejvyšší jakosti, každý záběr vypadá jako reklama na parfém, to režíroval někdo jako na hodně nějakých drahých sedativech, westernový scenérie do toho, zároveň jako pocit nějakého velkého kina, chvilkama zase jako sterilizace divná, jako jsou tam fenomenální scény, které střídají úplně pitomý scény a to často v rámci prostě jako jediný sekvence, jedinýho dílu, jako naše pocity jsou rozpolcený, ale vlastně mě to baví.
2: Jo, je to těžký hit or miss, já jednu minutu ten jako seriál nesnáším a druhou prostě chci víc, jo, protože to má fakt ten sós, tu potřebu omáčičku, kterou já od toho chci. Mě vlastně strašně překvapuje, jaký to dostává hate, především Zámoří,
0: ty recenze
2: jako dostává jako teda totální bídu a já si myslím, že to jde trošku na vrub tomu, že jak diváci a kritici, tak se tu euforii strašně zbuštili, jo, jako jak tady dlouho nebyla,
0: a
2: čekali jsme na to těch
0: prostě
2: jako 7 let a ona to nikdy nebyla autentická výpověď v generaci Z, jako nikdy, vždycky to bylo stylizovaný furt jako přepínající mezi nějakým kempem, absolutní tupostí, nějakou upřímností. I to, jak se tam hraje jako s cringem, někdy záměrně, někdy nezáměrně, tak to byly hlavní jako přednosti pro mě, kde jsem to nebral jako nějakou generační výpověď. Jo. Je to furt nějaký jako žánrový melodrama.
0: On jako by dělal jako vlastní fanfikci mi přijde ty věci, ale to ty lidi prostě nepřijali, zatímco já nějak od první minuty, ale to je asi hodně subjektivní.
2: Jo, a teďka jsme ve třetí sérii, kdy stejně jako ty protagonista ta série nějak musí dospět a je to přesně takový. Já na tom strašně oceňuju tu energii. Já vím, Vulture myslím, že napsal, že ten režisér je absolutně bez nápadu, což já si říkám, jako jestli opravdu koukají na televizi ty lidi někdy teda, protože mě tam těch nápadů přijde jako spoustu, ale jako zásadní problém spočívá v tom, že se to snaží být jako obrovská kritika jako globálního stavu světa, Ameriky, toho nějakého konzumerismu.
0: A pak tomu přitakává vlastně.
2: A pak tomu vlastně jako přitakává, je to kritika objektifikace jako žen, ale pak jako tu Sydney Sweeney tam objektivizují jako bez nějaký jako subverzní noty, jo. Je to fakt jako strašný přepínání, je to kritika TikToku jako nějakého attention spamu, ale pak nějaký záběry jsou fakt natočený jak přes
0: svatbička.
2: I ta svatbička, která byla vypuštěná, že jo, předem na sociální sítě, tak jako po tomhle to jako prahne. Takže je to fakt takový jako zvláštní mix, který se zároveň vylučuje, ale jako pořád asi chci víc, no. Jo, zvědavý, kam to dovedou.
0: Ty charaktery samozřejmě mají bizarní vývoj pro spoustu lidí, taková Ryu jako dvojitá agentka, dealerka zároveň, Cassie v takovém bizarním módu, jako Thread Wife, zároveň OnlyFans, prostě influencerka s psím vocasem a tak dále. Občas se skloňuje jako Breaking Bad, asi pro bimbos, jako nevím, budíš.
2: To je dobrý, ale
0: ten úvodní, ta úvodní sekvence s tím autem je podle mě mimořádná naprosto. Ten scénář se občas jako rozpadá pod nánosem různých jako šokujících scén, to polikání těch drogových kapslí a ty různý sexuální fetiše a tak dál. Jako možná někdo to vyhodnotí jako zoufalý pokus o virální momenty, trošku tam je, ale na to je to příliš chytře vymyšlený, často skvěle natočený a fakt vlastně euforicky podaný. Já říkám, že pořád, ale místa opravdu to je. Asi zmizla nějaká ta křehká fluidita toho mládí, ale mě to fakt nevadí. Ta druhá sezona byla už totálně iritující. Ten bizarní dospělácký jako torture porn chvílema vlastně přišli na blbost, mě baví podstatně víc. Je to ultimátní guilty pleasure, nemůžu si pomoct. Zendaya musíme vypíchnout, je podle mě naprosto famózní. Absolutní srdce, centrum a toho seriálu a drží to nahoře. Sydney Sweeney, ty tam už teda fakt, jak si naznačil, Lewinson teda proměnil v nějaký objektiv fetišizace.
2: Což byla vždycky teda jako vlastně, i v těch jako prvních sériích.
0: Teď už definitivně prostě scény s pitím, s psí misky a tak dále, jo, všechno je to zahranou čokoliv, co se nazvat nějakým jako asi charakterovým obloukem nebo něco. Náhle submisivní Nate v podání J.K. Elordiho, ten se nějak zranil, Vítku, si nám dneska posílal.
1: Jo, pozor, ten si zlomil nohu,
0: takže proti v kam, nezasedne.
1: Já jsem zase si koukal na filmy nohou, teda jsem
0: on by to vyhodnotil silně nohou, nechápu, jako to
1: nohou. Zmešlí kolenem, občas taky hraje kolenem.
0: Shodem se na tom, že voda v koleni trošičku, zároveň jdu to hlavost, ne, malinko.
1: Malinko.
0: Nemusíme ho úplně.
1: Favorit na Jamesa Bonda, bohužel, no,
0: to
1: pro mě.
0: Je to nádherný bordel.
2: Je to krásně mesi, asi u toho Sama Levinsona představu při té režii, že vždycky mu to kope, jak kdyby byl na fetu, že prostě když fetuje, tak to je prostě skvělý, a pak když je střízlivý, tak to jako stojí za nic, že je to takový opravdu, jak kdyby to dělal někdo na Fettu, a který jako bojuje s tou závislostí. Takhle si nějak jako představuje tvůrčí proces toho filmu.
0: Jo, jo, bipolární scéně, a u toho třetího, čtvrtého dílu jsem si říkal, jak tam jsou některé scény skvěle napsané, jako Tarantino Would Be Proud, jo, takže první jako rychlej spoj, co mě napadá, ale fakt jako vypointovaný, a pak vedle toho zase jako generická hlušina,

0: A tak si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.
1: Něco kvete, něco zašlo, slunce zašlo.

já tady někdy vídám bílou paní, jako přírodní bílou paní, a ona chodí s malou holčičkou za ruku, jako duchovní paní.

0: No jak to bylo doopravdy těžko říct toho filmu. Zmizení Josefa Mengeleho. Nejnovější snímek ruského disidenta Kirila Srebrenikova, režisér samozřejmě nejenom filmový, ale i divadelní a docela odvážný, nejsou jenom jeho filmy, ať už jako formálně, strukturálně, občas možná i tematicky, ale jeho občanský postoje, to jsme si nedávno připomněli, vlastně zmíním, že měl domácí vězení od roku 2017-2019 za nějakou údajnou pronevěru, ale šlo samozřejmě hlavně o jeho názory, protože vlastně je to velký kritik jako svobody, nesvobody slova spíš v Rusku a korupce a měl odpor samozřejmě k anexi Krymu a dlouhodobě podporuje LGBTQ komunitu v Rusku a tak dále, což se mu nevyplatilo. Nicméně, který svoje filmy střihal prostě z obýváku, když měl premiéru Léto a tak dále. Ostatně Léto a ta psychedelická adaptace u Petrových Řádí Chřipka byly v distribuci. Naposledy jeho filmy Čajkovskýho Žena, Limonov, takže docela nekonvenční historický exkurzi, má proto slabost pro ty postavy, ale vždycky se ty jeho filmy spírají nějakému jednoduchému morálnímu čtení a takový je vlastně i jeho Mengele.
1: To tak, je to vlastně příběh Josefa Mengeleho ve chvíli, kdy válka skončila, on je uprchlíkem, je to takový vlastně vězeň vlastních jako ideálů, který jsou samozřejmě velice zhoubný, člověk, který vlastně musí neustále měnit místa pobytu, vlastně identity, a je to takový jako příběh o banalitě zla, je to vlastně v něčem jako hodně ilustrativní k té tezi o banalitě zla, sleduje to vlastně i jako zvláštní doznívání tu cykličnosti nacistické komunity v Jižní Americe, to, jak se tady ty skupiny lidí, který vlastně museli uprchnout z Německa, tak jak stále prožívali ten svůj velký německý sen. Film, který je černobílej a do barvy přepne jenom ve chvíli, kdy se Josef Mengele vrací do nejšťastnějšího období svého života, což byl jeho pobyt v Auschwitzu. Jako je na tom něco pozoruhodného, zároveň je pro mě v tom něco jako iritujícím způsobem tezovitýho a divadelního, co mi nikdy úplně neumožnilo se na ten film jako dokonale napojit.
2: Já na tom oceňuji, souhlasím, co Vítek řekl, já na tom oceňuji především nějakou formální bravuru, jakým způsobem jako komponuje ty záběry. Ta kamera tam toho Mengeleho v těch pozdních fázích

0: tak jako dusí, jako otrokem toho rámu, ta kamera jako statická, když tam mají takový ten jako nacistický sedánek se svým otcem, tak ta kamera naopak jako fluidně pluje po tom pokoji, on jako by tomu udává to tempo, má tam jako dlouhý záběry. Zároveň ten Mengele tak je před tou kamerou tak trošku skrývaný, on trošku před ní utíká, nikdy mu nevidíme úplně do tváře, tam ve stínech, tam jako ta noirová estetika hraje hlavní úlohu, kolikrát ho tam třeba vidíme jako ořezanýho z rámu, kdy vidíme ho jenom jako procházet břichem třeba přes tu jako kameru a tak dále. Takže je to člověk, který tak jako furt utíká a byla otázka, před čím jako utíká, jo? Protože ten film on jako nelituje toho, co udělal, že jo? On lituje toho sám sebe, on lituje toho, že už nemá to výsostné postavení, že se stal tou jako obětí, na kterou se pořádají ty hony, krásně se tam rozčiluje, že Američani o něm točí film, jo? To je jedna z nejkrásnějších scén samozřejmě.
1: Ukradli duši, film o mě.
0: Takže je takovýhle člověk, který jako lítostivě se propadá sám do sebe, tam ještě hezký motiv zrcadel, který ho tak jako pronásledují napříč tím filmem, do kterých on se jako odváží podívat na chvilinku, a takže otázka, jestli se bojí sám sebe nebo té minulosti, nebo jako toho, co ho čeká. V tomhle ten jako hrdina je těžko uchopitelný. Mě tahle ta jako odtažitost vlastně jako nevadila, nepřekážila mi, a i to, jak to má takový jako časoprostorový vákuum kolem sebe, ta Jižní Amerika se stává nějakou jako mentální mapou toho člověka, který je tak jako pomalu hnící a všechno mu z toho světa mizí, tak tam je scéna se podobně vyprazňuje.
1: A on zdoruje ty divadelnosti těma věcma. To je pravda, je to záměrně fragmentární film, nelineární úplně. Je to vlastně takový reziduum dějin, ten člověk tam vlastně jako temná postava, nebo jedna z nejtemnějších postav vlastně 20. století, a on ji nechává existovat takovým jako podivným rozpadovým bezčasí toho jeho amerického exilu. Je to jako místo samozřejmě nějaký rekonstrukce dějin, je to spíš nějaká divná fantomová ozvěna, ale ta určitá zmrtvělost vlastně se propsala i do mého zážitku z toho filmu. Je to trochu těžkopádný místama v tom jako Srebrenikově jako roztříštěným, záměrně jako nelineárním světě, v tom jako trošku mdlým konceptuálním zpracování nakonec ta oddramatizovanost se pro mě mění až v nějaký jako rozvleklý, trošku jako inertní zážitek. Myslím, že nedal dokupy dostatečně silný střenář, nebo možná nedostatečně důsledný. On to vlastně není ani důsledný art. Jsme se říkali, že bychom to chtěli vlastně mnohem delší a nudnější buď, anebo teda ať se vydá nějakou jako sofistikovanější jako mainstreamovou cestou. A tohle je takový zvláštní jako kočkopes.
2: Zvláštně ten film je vlastně nejméně přesvědčený ve chvíli, kdy Mengele se snaží svýmu synovi vysvětlit ten svůj jako morální postoj k tomu, co dělal za války, tu svůj zvláštní rozeklanost. On se vlastně nepokládá za zločince, on se pokládá za lékaře s tím, že vlastně se vyvinuje z toho, že ty zvěrstva páchali jiní. Ale pro mě vlastně ty chvíle, kdy se mu to snaží vepsat Kirill Serbenenko v tu svoji tezi o tom, že vlastně to zlo je strašně banální a často to není ani to zlo, který svádí vinu na ten systém, že jenom vykonával cizí vůli, tak vlastně v té chvíli to jakoby začne kulhat, začne se to trochu tahnout a upadat to takových jako malinko jako divadelních frází, kdy je cítí, že to ilustruje nějaký jako režisérův postoj k tomuhle tématu.
0: A minimálně ten motiv toho, že tyhle ty váleční zločinci nebo lidi, kteří jako lusknutím prstu můžou zabít stovky tisíce lidí, tak vlastně kolikrát jako odmítají čili té odpovědnosti, nechtějí si to přiznat, jo, tak tenhle ten motiv byl pro mě minimálně jako silný a je to přesně tak, jak říkal Aleš, s tím tempem, je to film, který trošku válčí podle mě s tím, aby nebyl příliš nudný, a myslím si, že ta jako struktura nelineární, která funguje teda nějaký jako asociační bázi, co se týče té střihové skladby, tak je podle mě trošku takovým jako úklonkem jako divákům, aby se u toho moc nenudili, no, je tam jako cítit strašná jako amerikanizace trošku tímhle tím.
1: Možná bych ještě vypíchnul toho Augusta Deala, tam se asi bavíte, možná zůstane zaškatulkovaný v tomhle tom, moc ani nezestárnul, jako vlastně civilní a absence takový té demoničnosti, demonizace, myslím, že je účinnější než takový to tradiční velký herectví nebo divadelní u těch jako portrétů jakých historických zločinců.
2: To je taková smutná, melancholická postava, kdyby člověk nevěděl vlastně, co má za sebou, tak si řeknete, to je člověk jako štvaný existenčně, člověk, který těžce prožívá to, že je oddělený od své rodiny, od toho patriarchálního modelu, toho arcinácka, jo. A vlastně se mi na tom ale líbí, že to popisuje jako tu postválečnou realitu Německa jako země, kde vlastně ty nacistické kořeny furt jako jsou velice živý, velice vitální a jsou schopní se udržovat v provozu a jsou schopní udržovat ten sen o tom jako velkém Německu a o té třetí říši pořád nějakým způsobem naživu. V té chvíli mě to vlastně vždycky chytlo nejvíc, když jsem si uvědomil, že to je obraz něčeho, co nejsem zvyklý tak úplně výdat ve filmech.
0: A ještě jako podtrhnu Augusta Deala, on má jako skvělý
2: deal.
0: A on má jako hrozně těžký úkol, že tam jako stvárňuje trpící před jako postavu, ale nesmíme s ní soucítit, jo? A my přijde, že to jako vybalancoval velice dobře, jo, že je to spíš taková postava, který máme spíš
1: trošku směšný, tendenci, aspoň trochu.
0: Ano, máme to jako tendenci se mi smát, ale jako neudělal z něj žádnou karikaturu, bylo to fakt jako velmi vkusí i s těma jako výbuchama vzteku, který on tam má, to jako excentrický zápaly a to jako opovržení tím světem, který se jako myhá kolem něj, tak jako zakonzervoval velmi dobře.
1: Je to tak. Teď Vince Staples teda, prosím tě už, jo?
2: No, to si souvisí nějak.
1: Souvisí to s tím, že se dal na punk rock.
2: A výborně.
1: Nevyspytatelný ten
2: krok. To opravdu teda.
1: Jako my. Radio Chlejv. Blackberry Marmalade.
2: To mám rád, tuhle marmošku.
1: Věř mi! Už mi věř konečně, ty falešný proroku!
2: Jsi opravdu falešnej.

0: Perníčkové brule s perníkovým...
1: S pomerančovo-mandarinkovým gelem, jo?
0: Pomerančovým per...
1: Perníkové... Perníkové kreme.
0: Kreme.
1: Brule.
0: S...
1: Pomerančovo-mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovým gelem.
1: Pomerančovo-mandarinkovým gelem. Perníčkové.
0: Perníčkové brule s pomerančovým gelem.

0: důvěryhodný prorok Vince Staples.
1: Jedinej důvěryhodný.
0: Jo, největší král.
1: I tohle mu jde.
0: Vermi. Mohl bych dát desku slovensky. To mě ještě zaskočilo.
1: Ty už to dáš, ne?
0: Ostatky svatého Gorazda.
1: Rozevráži byli ty mormoni.
0: No, absolutně. Kdyby znali Gorazda a že Ježíš byl Sloven?
1: Sloven.
0: Vědí to oni vůbec, že byl Sloven?
1: Podle mě to tak patě
0: vůbec nepochybuju. Ale vůbec. Co jako bych nepochyboval o tom, že Samuel Bateman je prostě jen prasprostý, jako nezáměrně komický jelito, špatně skrývající své mindráky a agresivitu, ale on jako tak jako vyčuraně nepoužívají tu Bibli, ale i paranoju a digitální izolaci. Mluvíme samozřejmě o nechválným hrdinovi v uvozovkách, samozřejmě hlavní postavě dokumentu nebo čtyřdílný série Věř mi, falešný prorok, která navazuje na seriál.
1: Na seriál Modlit se, poslouchat a neomlouvat, který samozřejmě mapoval vzestup Warrena Jeffse v církvi známé pod zkratkou FLDS, čili vlastně mormonská církev. A tady jsme sledovali to, jak tenhle ten člověk
0: proměnil.
1: Jak vlastně proměnil tu církev takovou jako takový velký nevěstinec, pak si šel takzvaně sednout, pak se odmlčel a bohužel tím vytvořil vlastně v té komunitě prostor pro nástup Samuela Batemana. My jsme tady měli jako lecjaký proroky, většina z nich byla buď nějak charismatických, schopných, inteligentních nebo nějak duchovně osvícených.
0: Tohle nemá nic.
1: Tenhle člověk je opravdu jako záhada, protože vypadá jak jako nepovedený hobbit a je úplně blbej.
0: Ale měl fantastický cíl, teda, jestli si pamatuju dobře, ovládnout severní, jižní Ameriku a taky trochu Anglii, případně pozvat královnu.
1: On chtěl získat královnu, tvrdil, že vlastně královna sestoupí do té sekty a že oni přilákají tím, že natočí hudební videoklip.
0: Potom videoklip, který byl mimořádně propovedený.
1: Je to vlastně jako neuvěřitelně absurdní příběh, který je o to absurdnější, že byl celý zaznamenaný dokumentárním štábem režisérka Rachel Dredsin a její partner kameraman. Vím, že Martina to zaujalo.
0: My se tady ucelujeme, ale to je jako extrémně nepříjemný film, který ukazuje na jako odpornou realitu, jako nějakého obchodování s dětma, sexuálního zneužívání, je to velká příšerná věc.
1: A vlastně o to pozoruhodnější, jak blízko se ten štáb dostal, protože ta církev byla dost dlouho přesvědčená o tom, že jsou to jejich nejbližší přátelé a že o nich natáčí oslavný dokument. Samozřejmě Bateman si prostě myslel, že o něm vzniká jako oslavný film.
0: Fakt skvělý, že to nestojí na těch vlastně nějakých jenom policejních archivech, ale na videodenících vlastně ty expertky na sekty Christine Mary a jeho manžela Tolgy, což jsem měl, vlastně, který se infiltroval do té komunity a nádherně hrajou na to ego Samuelovo a vlastně to tomu dává velký napětí a tenzi tomu seriálu.
1: Ona ta režisérka má vlastně vlastní zkušenost právě s duchovníma vůdcema a ten její prvotní záměr, že chce pomoci sektě, která se vlastně po tom, co zavřeli Jeffa Warrena Jeffse do vězení, tak se vlastně úplně rozpadla, byla vlastně ve velký krizi, ona jim chtěla pomoct. A nechtěně se teda připletla k tomuhle vzestupu toho nového jako tyrana.
0: Short Creek, vlastně ty lidi byli opuštění, nějakým způsobem nehledali Boha, hledali nějakou jako strukturu, se mi zdálo z toho, ale vlastně Bateman jim ji prodal v takovým novým hodně obludným balení. Přitom to byl fakt jako absolutní jelimánek, který jako nechápal vůbec nic, kromě teda toho, čeho chtěl docílit.
1: Rád vozil svoje ženy na valníku a kupoval si drahá britská auta.
0: To je jedny z nejzábavnějších sekvencí, kdy jako on říká, prosím tě, natoč mě jak jdu rychle. To se taky chtěl pojítkovi několikrát, nikdy se to nepovedlo.
1: On se pokouší skákat na motorce a zoufale mu to nejde, je to opravdu takový jako zhrzený mužský ego, který je ale o to pozoruhodnější. To byl vlastně člověk, který byl jako utápnutý, šikanovaný v té sektě a pak si to teda vybil, ale je vlastně zajímavý, jak dostal pod svou kontrolu podstatně inteligentnější a silnější jedince to jako mužského pohlaví.
0: Který se účastnil těch jako obludných orgií a dávali mu své děti a trestama do životí a podobně. Jo.
1: Ten dokument je jako moc citlivě natočený. Musím to jako vlastně ocenit, že na to, že jakoby eticky je to vlastně na hraně, protože ten dokumentární štáb bohužel vzhledem tomu, že policie dlouhý měsíce vůbec nechtěla konat. Tam je krásná postava toho policie.
0: Který
1: vlastně odmítá cokoliv dělat.
0: Málo důkazů.
1: Chci pořád víc důkazů. Tak oni vlastně se drží na té tenké hraně nějaký jako etiky. I ten dokumentární jazyk je vlastně velmi citlivý. Není to nikdy exploatační.
0: Ale to ženy taky musíme říct. Ale to Dredsy na Alice Cokery, kameramanka, je to tam ten přístup cítit. A vlastně ty syrový, celým strašně ty syrový svědectví těch žen, kteří teda našli odvahu mluvit, možná by se nikomu jim neotevřeli.
1: To je na tom asi to nejpůsobivější, to jak některé členky té sekty vlastně projdou pak tím uvědoměním a ono to jako mapuje ten psychický proces toho podle a následně vymaňování se z vlivu sekty, třetí, čtvrtý díl, myslím, extrémně jako v tomhle tom pozoruhodný a působivý.
0: Jsi taky viděl, Martina, ne? Máš tomu něco?
2: Jo, řekli jste to všechno krásně a já nejsem tak nadšenej teda, byť jako souhlasím se vším, co říkáte.
0: Já mám
2: k tomu jako předpojatost, ty true crime, že jako věci absolutně štvou a mě přijde, že teda tenhle ten dokument taky chce být jako senzace chtivý, minimálně jako co se týče těch jako momentů, kdy tam dochází k těm velkým obludným zjištěním, oni když se tam poslouchají ty nahrávky, tak je to vždycky podpořeno jako tu jako dunivou hudbou, jako ty sebevážnými, jako vykonstruovaný moment
0: ty trošku. Šokující detaily, ty poligamie nebo to zažívání tam trošku
2: prostě
0: jsou,
2: přesně
0: no.
2: Z nějakých jako ty jako Netflix estetiky, že jo. Oni má tenhle ten jako brand tohohle toho jako vážného natahování a tak dále. A já se přesto nemůžu kousnout, no. Já to prostě nemůžu
0: ale
2: to jako přejít,
0: ale
2: i tak je to pozoruhodný. Koukal jsem na to s ženou a spíš mě bavilo si pak jako doplňovat informace obecně k celý té sektě, protože jsem o tom moc nevěděl. Pro mě to byl takový spíš jako takový stupní dveře do světa, o kterém jsem nic nevěděl, no.
1: Zajímavý pozor, jak ty ženy jsou si vlastně hrozně podobný potom, jak jsou pod vlivem celý týhletý jako mormonský ideologie.
0: Nejenom ty uniformní hadry, ale všechny ty účesy, ale prostě jako by se jim i rysy dávaly jako, jako, no, jako by se, jsem to chtěl říct. Takže i rysy začaly být podobný, začaly se podobat sami sobě.
1: Tak ono je často taky to provázaný těma rodinnýma vazbama, o to je to jako zoubnější, ale musím říct, že jako pro mě, já tomu uznávám, že prostě je v tom cítit kus té Netflix estetiky, to, co na těch true crimech jako kritici vyzdvihujou, nebo respektive vlastně napadají, že to je v něčem jako bulvarizace těch příběhů, ale připadá mi, že tady se to jako daří vlastně, že to jako slouží nějakému účelu a nesklouzne to nikdy za nějakou hranu a myslím si, že to jako vyústění toho, to, že zkrátka některý ty lidi fakt jako projdou nějakým sebeuvědomím, vlastně může někomu i pomoct. Jo, že
2: jo,
1: to může
2: určitě.
1: Být...
2: Je to v pohodě kompromis něčím.
3: Porcovka 1969 in the Sunshine, kapela, která samozřejmě Masakr ve Vejkou zakódovala do svých skladeb. Pak už, ďábel nosí pravdu. Dvojka.
1: Ďábel nosí bradu.
3: Bradu. Míša jede. Svobodu nám.
1: Martin tady bude mluvit. Brďan Moonwalk.
3: A ten Anton podle mě dojde už dneska.
2: Thriller pořádný.
1: Thriller.

0: Sommer. Haló, cože?
1: Jak to vnímáš po té 80, když vidíš ty kolegy Jiřinka Bohdalová 96, Tonda Hart 90?
2: No jo, to jsou jiný lidi, no, já.
3: Úplně jiný lidi, já jsem se tady Vítek a Martin, to jsou úplně jiný lidi. Plně. Já jsem vás neznal doteďka!
4: Ne?
3: Ne!
4: Už to taky vypadává trochu.
3: Už to vypadává. Přátelé, prosím vás, do kina už chodí na Martin, takže toho využijeme. Ďábel nosí pravdu dvojka a Michael. Čemu dáš přednost?
4: No, začnu tím povedenějším, což je Ďábel nosí pravdu
3: dva. No tak pojď, prosím tě. Já jsem to by to strašně, docela sedlo, když
4: jsi strašně překvapený, mně se to fakt hrozně líbilo. Jako autenticky je to jako z té nepřeberné řady těch legacy sequelů, který podle mě dopadají velmi dobře. Já jsem se užil třeba i Beetlejuice, užil jsem si Top Gun Maverick. Přijde mi, že to jsou jako chytrý věci v rámci těch hollywoodských věcí. Obecně ten subžánr toho legacy sequelu, jak to jako komunikuje s tím předchozím dílem. Není to jenom na základě na bázi nějakých asociací, rekontextualizuje ty původní příběhy. A nějakým způsobem vytváří jakou paralelu, tak v tomhle to přijde zajímavý. Ďábel nosí Pradu 2, ta jednička je mylně interpretovaná jako romantická komedie, což nikdy nebyla, jo. To je prostě ohledání jako nějakého zdravého vztahu k práci, respektive reflexe
3: to spíš toho nezdravého.
4: A ta dvojka přesně, ty legacy sequely jsou skvělý v tom, že uznávají, že plně ten čas, že jo, ty postavy se nějak jako posouvají, mění se kolem nich ten globální stav světa a tady je ústředním tématem teda jako krize médií, jo, že ty jako mediální domy jsou takový tyranosauři, který udržujou vlastně ty starý mogulové z nějaký nostalgie, z nějakého jako citu pro tu věc a vidíme ten svět, který se mění, kdy si tyhle ty velké organizace berou pak do rukou ty tech bros, kterým na tým jako legacy nezáleží a tak dále. Takže tenhle ten film je taková mileniálská pohádka prostě o těch ženách, který se rozhodnou ten svůj módní magazín jako zabodovat, byť to má takový hořký závěr, že stejně musí nakonec spoléhat na peníze nějakého bohatého filantropa, který se smíří s tím, že ten mediální dům nebude nic vydělávat, jo. Takže minimálně jako nečekal jsem, že tam bude vlastně takhle chytrá a trefná jako reflexe toho současného mediálního světa.
3: Ale pochopil jsem, že to je dost kompetentně udělaný celý,
4: ano,
3: vlastně.
4: Je to v kosmopolitních obrazech, jako krásně se na to kouká. Byť třeba jako ta jednička měla pro mě víc glamuru, ale ta dvojka je fakt trošku o něčem jiným. Je to o tom jako o tý, jako marný snaze udržet ty média.
3: A nějaká odtrženost od reality třeba ty generace Z nebo těch generací pod námi, tím myslím mileniály a tak dále, tam asi je možná jenom nějakým žargonu slovníku.
4: Určitě tam je, ale já to beru jako, říkám, je to žánr mileniálský pohádky, ta Anne Hathaway právě jako stvárňuje tu ženu, která do těch médiích přišla těsně předtím, než začala ta krize digitální, že jo. V té jedničce vidíme ten prosperující jako magazín, který má jako různorodé rozmary, může si dovolit všechno platit, ty jo, jako drahý hotely, letenky a tak dále. Ona přichází do toho stavu, kdy to pak jako začalo končit, takže s tímhle se tam moc hezky pracuje a i jako má tam samozřejmě romantickou linii, kde se snaží jako najít partnera a zatímco ta jednička, ty fanoušci tomu často vyčítají, že ten její přítel tehdejší jaký nepodporoval a vlastně to byla taková trošku záporná postava a ona se mu pak jako omlouvala, což jako do toho narrativu úplně nesedělo, tak tady je to ukázaný vlastně hezkým stylem, že má toho partnera, ale nejdřív musí přijmout sebe samou, přijmout ten jako vztah k té práci, takže za mě jako takhle si představuju.
3: Takhle si představuju
4: hezký mainstream, no.
3: A jaký měl Míša vztah k práci? To je trošku takový schizma, americká kritika, absolutní hejt, zároveň diváci to milují, blockbuster, že se o hudebním životopisném sequelu, což
5: nejúspěšnější vlastně komerčně životopisný film všech dob.
3: Ale českým divákům se to líbí a tam seš skeptičtější.
4: Já to nenávidím, já bych tyhle filmy zakázal. Já ten film fakt jako, já jsem jako umíral nudou během toho. To, že ten film se jako komfortně, konformisticky bere ty jako 80. let a to jeho dětství, kdy jako nemůžu stáhnout k těm kontroverzím, tak jako beru jako legitimní vypravěcký tah, plánují další díly a tak dále. Ale v momentě, kdy ten film jako spolufinancuje prostě ten Michael Jackson jako fund, že jo, který se stará o tu jako jeho pozůstalost, tak z toho nemůže vzniknout dobrý film, jako je to prostě, není to film, je to prostě PR plátek a potvrzení jako úspěchu tohohle toho zpěváka pro jeho skalní fanoušky, jo, který to miluje. Je to prostě produkt pro fanoušky, nic víc to není. Snaží se tam nějakým způsobem rámovat motivem toho jeho vzdoru proti tomu otci, jo, který jako uzurpátorský, celý jeho mládí ho prostě cepoval, byl tvrdý a pak se ho tak jako chranitelsky stahoval pod sebe, trošku ho vykořisťoval a tak dále. Tak toho tady hraje Colman Domingo s takovou fakt jako nějaký, vypadá jak záporák z nějakého superhrdinského filmu. Není to košatá postava, je to fakt jako plagátové jako antagonista. Do toho tam prostě vidíme Michaela, který se mazlí s digitálním šimpanzem, který hladí prostě digitálního hada, který hladí digitální žirafu.
5: Hada, teda.
4: Pak navštěvuje děti v nemocnicích, protože nikdy neměl to dětství, tak si chodí pobojovat s těma dětma. My to máme jako pochopit, že proto to jako
5: což
4: dělá.
5: Je geniální, to si přesně pamatuju, to byl ten jeho mýtus na začátku 90. let, jo. To je...
4: A oni to vlastně jako dělají, že
3: Franta Antoine Fuka.
4: Přesně tak.
3: Mimochodem,
4: asi v 8 záběrech si tam prohlíží jako ilustrace ilustrace z knížky Země nezemě, jo, abychom jako pochopili tuhle tu metaforu. A co třeba nesnáším i Bohemian Rhapsody, ale ta Bohemian Rhapsody měla aspoň nějakou energii stran těch jako inscenačních císel té hudby. Byla to vlastně jízda, který jste jako rádi naskočili v něčem. Tady není ani za boha kreativity, je to prostě jako generický, neinscenovatelný jako blemc, kde jako koukáte na herce, který imituje Michaela Jacksona a oni imitují ty jeho klipy, jako skvělý, no 2,5 hodiny jako
3: pořádný hit, nás nikdy neurazí, samozřejmě lákáme vás na třetí díl s Tomášem Stejskelem, Ďábel nosí bradu, bude to fantastický. A něco si nalejte, když teda beat pre není v pořádku, není to v pořádku, ale malý, ale malýho.

0: Vy, ten Tomák, ten blázen. Tomák se vydal jako vyšetřovatel na cestu zločinu. Já jsem to nečekal, ale je to tady. Neonový realismus.
1: Trošku zacvičil, 10kilový činky zvedal a pak začal vypadat jako Chris Hemsworth, tak novodobý Steve McQueen. Jo,
0: jo, a mlčený, podle mě mlčenlivý. Jo. Prosím vás, ten film, z kterého jsem já regulárně nadšenej, režisér Bart Layton, American Animals, jo, on rozumí ty patologie zločinu, vrací se k takovým, vlastně, je to vizuální balda, bych se nebál říct, jo, žánrovka, zároveň akční thriller, jako masivní textura, jo, melancholická záležitost, jedny z nejlepších automobilových honiček ve filmu ever, to myslím úplně vážně, formálně čistý, jak břitva, synergie v obrazu a zvuku, úplně výjimečná, krásný široký záběry, k vyjádření takový ty existenciální osamělosti, to, co na mě vždycky funguje, zároveň příběh ten vychází z novely Dona Winslowa, v jádru heist movie, ale pro mě to hlavně jako procedurální balet.
1: Jo, člověk se na to vzpomene, na starý McQueenovky, samozřejmě na filmy Michaela Manna a můžeme skončit tu třeba u Drive, jo, což byl film vlastně dost podobného typu, včetně teda těch neuvěřitelných jako autosekvencí, které jsou tady podaný stylem, který je opravdu v něčem jako brilantní, byť často to není nějak extra kontaktní nebo něco podobného, ale způsob, jakým se jako hejbe kamera, jakým je to nazvučený, způsob, jakým je vlastně snímaný to město jako takový živoucí organismus, kterým jako tečou ty krvinky v podobě autosvětel. Je to vizuálně neuvěřitelně opojný a Don Winslow je vlastně jako mistr takových těch detektivek bez řádu, detektivek z místa, který jako opustili nějaký pravidla, který se jakoby rozkládá a jediný, co tam je pevný, ty pevný body jsou ty postavy, který po něčem touže, často úplně jako bizarně, v tomhle případě po jisté částce, která ho udělá šťastným, toho hlavního hrdinu.
2: Je to krásný eklektický tvar, který se nebojí na druhou stranu být osobitý, já se na tom přesně cením tu subtilnost, jsou tam nádherný scény, kdy ty postavy se třeba jenom připravují, že jdou do té práce, oblékají se, nadávají si hodinky, jsme tam s nima v tom jejich intimním prostoru, nic tam neděje třeba minutu a půl, tak tohle jsou vlastně nějaký scény, kterou mi tu jako tvůrčí bravuru ještě povyšují trošku dál. Pro mě to je především drama osamělých lidí, který vychází každý úplně jiných sociálních podmínek, každý je v jiný jako životní fázi. Je tam přesně ten jako washed up detektiv v podání nádherně vyuzenýho Marka Rafala. Je tam přesně
0: trošku
2: tam...
0: Stásk opakuje svoji roli, ale on to prostě umí jako
1: malo. Je novodobý Columbo, jo, v něčem.
0: No, trošičku, jo.
2: Jo, pak tam je přesně jako ta Halle Berry, která tam hraje jako ambiciozní kariéristku, který se hroutí pod tím patriarchálním tlakem svět. Paradoxně v tom filmu je propsaný dost jako takových sociálních motivů, který jsem tam nečekal, jakým způsobem to s nima jako pracuje. A nádherný, že ten film vlastně hledá nějakou křehkost a smír, jo, to vlastně rozuzlení je překvapivý, vím, že Alešovi třeba nesedlo, ale mně vlastně přišlo strašně takový něžný a hezký, nečekal jsem ho, no.
0: Jo, já bych ho scenil nějak jako racionálně, ale nefungovalo na mě úplně emočně, ale jinak je to úplně jiná liga než 99% všech jako platformových žánrovek, patří to do kina, kde to taky bylo, což jsem si musel až jako dohledat, je to chytrý, je to jako svalnatý v úzovkách a místama jako nečekaně dojemný, jako něčem asi absolutní triumf jako řemesla nebo formální stránky a mistrovství nějakého na to obsahem, protože ten scénář může být chvilkama mírně neduživej, ale zásadně se to pro mě nějak jako potkalo, málo kdy jsem z nějakého filmu uberný, takzvaně nadšenej.
1: No, já jsem měl vlastně jediný můj problém s tím byl, že brilantnost toho inscenování těch scén občas jakoby neodráží to, jak jsou třeba ty postavy prokreslený v tom scénáři nebo ty témata, které jsou tam fakt jako nadnášený, vlastně je to o nějakém městě andělů, který je plný sociálních jako propastí, plný nespravedlností a postavy, které s tím nějakým způsobem bojují ve světě, který už prostě nemá ty pevný pravidla. Myslím, že to vlastně je spíš tak jako nahozený a člověk na to rád zapomene v tom jako hypnotickém vizuálním audiovizuálním balení. Nezapomínal bych na hudbu Blank Masse, to je teda jako masivní sound design.
0: Obecně rytmus toho filmu je fascinující a ta muzika k tomu ohromně pomáhá. Ale my tu máme ještě jedno téma na konec dneska. Prosím tě, Anton, posledním uzavřeme to tím čtvrtým dílem Shooting at Hawthorn Hill. Michael Berryson, téma, který nás obvykle úplně jako nedostává, bývalý olympijský jezdec jako na koni, drezura jeho žákyně Loren Kanárek, dostala Kanárka teda 6-0 nakonec, nebo možná spíš on. Lidi, kteří opravdu se fakt neměli zem ke svému továrnímu nastavení nikdy v životě potkat ani přiblížit.
1: Jo, je to zase pro mě ta ukázka, že Antol občas veme sport, který mě absolutně nezajímá, nesnáším drezuru koní.
0: To je absurdní.
1: Jo, a je to vlastně takový jako kontrapunkt toho, co ten sport má být, takový ten dokonale blazeovaný, kontrolovaný sport se tady změní v duel dvou jako toxických bytostí, každá svým způsobem je nějak jako odporná, má něco temného v sobě a vlastně vrcholí to jako velkolepým soudním přelíčením a samozřejmě předchází tomu jako pokus o vraždu, což samo o sobě jako zavdává k nějakému dramatu. Mě to sedlo hodně, musím říct, v tomhle případě.
0: Přibližně to jako trochu průměrnější díl zpracování, ale samozřejmě témata tam jsou, jako toxická válka o koně, o nájemný, o tréninkové metody, o ego samozřejmě taky. Obě strany se vzájemně obvinují z nějakého obtěžování, ze špehování na sociálních sítích, pak teda nějaký výstřel z bezprostřední blízkosti a pak teda ten soudní twist, jako uznání, jak to no, nebudem prozrazovat, ale dočasná nepříčetnost, ten obludný herecký výkon u soudu toho člověka. To je jako gro a jako morek celý ty věci.
1: Pro mě nejsilnější vlastně téma amerického soudního systému. systému, kde vyhrává ten, kdo to umí líp zahrát, jo, a kdo vypráví lepší příběh. On to viděl jako stokrát, ale mě to vždycky v něčem fascinuje. Ten odporný právník, který to vlastně celý vystaví na totálně nepravděpodobný hypotéze a pak se raduje, když mu to vyjde. Stylem, že mu vlastně úplně jedno, jak to bylo. Hlavně, no, že to vyhrál.
0: Jako. Jo, jo, myslím, že to je jedna z těch hlavních témat, ta Barisnova, ta duševní labilita, kterou tam Bohyba prezentovala, jako dostatek šikany ze strany jako studentky a tak dále, taky ne.
1: Ale ta Kanárek, která taky
0: 1800 postů prostě na Facebooku, nebo stran postů dokonce, jako psychologický tlak opravdu bizarního charakteru, jako chvilkama je to tak jako uspěchaný, málo kontextuální, jako neanalyzuje to ten právní precedens pro tu věc, jako to osobození, čekal jsem to možná trošku víc dýb na to, jak je to zajímavý, ale samozřejmě jako hezký, jak oba vypráví uplosloutně jako neslučitelný verze toho příběhu a mě se to z toho vytěžit dokáže, jak se říkal, prostě nejbizarnější sport a jako hodně bizarní
1: historka. Lidi od koní, no.
0: Lidi od koní je strašná věc. Máš na koně, Martine?
2: Nesnáším koně.
1: Pod koní, do
0: salámu. Stali jste na tom někdy? Seděli jste na tom?
1: Koní bar, ne.
0: Koní baru, jedině. Prosím tě, napiš, nejsou tam nějaký zprávy z roku 2018, musíme se podívat.
1: Musíme se podívat, jestli tam nedošlo něco.
0: Nucenej koňskej výsek v čelistek na rádiu PS, tohle byl Vítek Šmár.
1: No, jsem to já, čau.
0: A taky Martin Stejskal.
2: Buďte kouzelní.
0: Ty pleštile a Aleš Tuchlý. Přátelé, na závěr, už jenom půl minuta. Tobacco, protože...
1: Nemáš tabák nějaký?
0: Zakouřit si, ono takové cigárko. To neškodí občas. Čelisti, za týden zase, a zase Martin, a zase to dáte sáš, takže to bude Kulešov trošičku to
2: featuring. No, dokouříme a pak pojedeme.
0: A pak.
1: Já ještě jsem nedokouřil.
0: Ale píšek jsou heráčkem.

0: Vejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

0: Být pořádný, správný chlap, který umí dát ránu, je moudrý, prostě makat na sobě, zabezpečit prostě tu rodinu, do toho si jako vždycky trošku povolit, sednout si na tu motorku, jet se večer projet po Praze. Tak jsem udělal takovou záchranou akci, abych neměl dítě. Ta lékárna zavírala za chviličku a byl to fakt boj o život a já jsem jel na svý babetě, která nebrzdila. Bohužel spousta těch kluků je takových jako zženštělejch a mě to jako mrzí. Ne, že každý musí být jako tyho Bořek stavitel, nebo každý musí mít chopper a americkou káru, to vůbec ne, ale přijde mi, že se trošku vytrácí takový to jako být chlap.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
2: Dalším hostem Boys je Šimon Op. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Šimon Op, zpěvák, herec, člověk, který se čím dál tím více objevuje ve veřejném prostoru, ale zároveň výjimečný host Rádia Wave a pořadu Boys, protože jako první si vlastně neprošel bezpečnostní kontrolou při vstupu do budovy, protože si musel odevzdat svůj nůž. To je skutečně, tady se nabízí to otřepané, každý správný muž má v kapse nůž.
0: Vždycky nůž.
2: A to znamená, že bez nože ty nejdeš ven.
0: No už moc ne, ale ne jako, že bych ho měl, jako že bych byl hrozba a nebezpečí a že bych ho chtěl na někoho vytahovat, ale čistě z praktických důvodů, jako když si chci namazat marmošku na chleba nebo něco, nebo si chci nakrájet jako jabko, cokoliv, ne.
2: Máš takový ten multifunkční nůž, kde je i vývrtka a nůžtičky, ne? Je to jenom nůž,
0: ne,
2: jo?
0: Ne, mám takový český nůž, legendární a je vystřelovací.
2: A není to rybička?
0: To mám taky, s tou jsem vlastně, na to jsem zapomněl, s tou jsem prošel.
2: Aha, no tak pozor, tak to je reklamace to naší security služby, že teď s rybičkou tady můžeš ohrožovat jako dění českého rozhlasu.
0: Ale já mám speciální, ona už se teda trošku smila, ale ona je, má motiv Nema.
2: Okay.
0: Nebo měla.
2: Krásný.
0: A to jsem si vlastně vzpomněl, mám ještě jeden na klíčích, tak se omlouvám. A budu se muset omluvit panu sekuritákovi, že jsem mu zatajil jeden z mých dvou nožů.
2: To je docela jako zajímavý přístup k životu, protože mi přijde, že tohle to právě, že každý správný muž má nůž a je vlastně pohotový a jakoukoliv situaci dokáže zvládnout a takhle se nějak nad tím už svým přemýšlelo, je věc, kterou dneska už tolik nevidíš, že jo? Jako vlastně já tím jsem byl právě překvapený, že jsi ten nůž vytáhnul, tak by mě zajímalo, jako jak to vzniklo. Je to něco třeba, co si neseš z výchovy, že ti vždycky rodiče učili, hele, musíš si poradit, nůž je super věc, hodí se ti úplně kdykoliv a je to nějaký jako schéma třeba právě z té výchovy, z toho dospívání, tábory, všechny možné skautování a tak dále.
0: No jasně, tohle je přesně ono, trampíkování, ježdění na vodu od malička, od 4 let, prostě kdo nemá nůž, tak je posera. A ty jsi to úplně vystihl, no tak jako já jsem většinu svého života strávil někde na vesnici běháním po lese nebo prostě jako na táborech a na vodě a trampováním, takže tam si byl bez nože úplně jako odepsaný. A vlastně je to jako extrémně praktický, že jo, ne? Jak říkáš, jsi pohotovej, můžeš cokoliv nakrájet, rozříznout, můžeš si utrhnout prostě větev a udělat si z toho píchák na buřta.
2: Chodil jsi stavět do lesa bunkry?
0: No jasně, to jsme na táboře jsme v tom i závodili, kdo má lepší bunkr a pak se hrála celotáborová hra, kdo má lepší bunkr.
2: Takže vlastně popisuješ takový tradiční dětství, který se tady po generace žilo hodně stejně. Dovedu si teda představit, že i vlastně neposkvrněný všema sociálníma sítěma, technologiemi a tak dále, že opravdu, jak skončila škola a začaly prázdniny, tak si je skutečně aktivně žil hodně v přírodě, hodně na táborech, hodně jako v kolektivech, tak když se bavíš s vrstevníkama, který to třeba měli jinak, tak vážíš si toho zpětně, že jsi takhle to dětství mohl prožít?
0: Extrémně. Já jsem velký zastáncem toho, že prázdniny, letní prázdniny po škole pro děti jsou taky hlavně prázdniny pro rodiče, když s tebou prostě celý ten rok jako jsou. tak že tě přesně mají vyslat někam na ten tábor, aby si oni taky chvíli odpočinuli, protože celý rok prostě řeší tvoji školní docházku a všechny tady ty neduhy s tím. A takže já jsem se fakt jako, jakmile skončila škola, tak jsem se sebral a jel jsem do Prčic. Fakt jsem to měl rozplánovaný vždycky. Jeden tábor na 2 týdny, druhý tábor na 2 týdny, nějaký sportovní soustředění, já jsem hrál florbal jako malej. Pak jedna babička, druhá babička, pak na vodu s tátou prostě na týden. A fakt jsem, začaly prázdniny, skončily prázdniny, já jsem nevěděl, nepamatoval jsem si, jak to vypadá doma. A to bylo super.
2: To jsme žili úplně stejný prázdniny i s tím florbalem, taky jsem hrával, takže to je zajímavý. Kde to bylo? Kde jsi to trávil? Když říkáš venkov, příroda, tak kde je ten tvůj dětský hůd?
0: Hele, já jsem původem z Čelákovic, takže...
2: To není daleko z Prahy.
0: Ne, není, je to okres Praha východ, ale jsem polapský kluk, takže můj hůd je Čelákovice, Brandýs nad Labem, to je jenom po proudu kousek. Tam vlastně se pak následně, když mě bylo 13, tak jsme se přestěhovali s mámou, když se naši si řekli, že už kámoši nebudou. Až když mi bylo 17, 18, tak jsem se sebral a že jdu do Prahy. Nebo tak sebral. Mamka mi trošku řekla, že mám jít do Prčic z baráku, protože jsem byl lump. Takže mi říká, hele, už je na čase, aby si šel do háje.
2: No jako máš takový trošku bad boy vibe, no?
0: Ne úplně bad boy vibe, ale samozřejmě jsem velký lenoch, to stále jsem a třeba jsem moc nesplňoval školní docházku, co se střední školy týče a prostě jsem na to trošku jako, měl jsem to jako u zadku, dost ty věci.
2: Byly jiný životní priority.
0: Přesně tak, jako holky a rock'n'roll v mých 16, 17, 18 letech byl absolutní jako moje alfa, omega, jako celýho mýho světa, to byl můj celý svět, takže...
2: No, já když se na tebe dívám a vlastně už i ve výtahu si úplně random zmínil třeba kapelu Red Hot Chili Peppers a zároveň si hudebník, dostaneme se i k tvojí autorský tvorbě, k tvojí kapele, ale když teda říkáš holky a rock'n'roll, to bylo to dospívání, tak je něco, co tě vyloženě formovalo, že si ujížděl, já nevím, na Led Zeppelin nebo na novějších věcech, kde se zrodil potom ten tvůj přístup k tomu, že tu hudbu budeš taky dělat?
0: Ale vlastně já jsem k tomu vlastně docházím k tomu až teď jako tak postupně, protože jsem si říkal, jak mě strašně formovalo Black Sabbath a jak mě formovali Zeppelini a AC/DC a jako tvrdší kapely, ale není tomu úplně tak, protože můj táta hraje na kytaru a je muzikant a vlastně on je i ten důvod, proč já jsem začal hrát na kytaru, protože on hrál vždycky na vodě, na kejtru, klasiku, prostě
2: stánky,
0: nedvědy, na kameni kámen a i mladý holky z toho byly u vytržení a mně se to strašně líbilo prostě, takže jsem si říkal, to musím umět taky. No a vlastně můj táta vždycky poslouchal jako klasický rock'n'roll a country jako Johnnyho Cashe a poslouchal Elvise. Samozřejmě poslouchal třeba i Pink Floyd, ale já jsem si samozřejmě, jak jsem měl to rebelský období, tak jsem pak se obrátil jako na tvrdší muziku, jako byly Motorhead a Black Sabbath a myslel jsem si, že tohle mě strašně formovalo, ale teď zpětně si říkám, že vlastně vůbec, že to byl takový ten klasický jako Ray Charles, Little Richard a takovýhle pecky, vlastně i trochu Beatles. A trošku jemnější, ale s velkým groovem. James Brown a takovýhle pecky. Takže vlastně mě formovala ta tátová muzika, kterou já jsem, protože jsem neměl, měl jsem takový období, když přesně naši se jako rozvedli, tak jsem měl takový období, kdy jsem byl na tátu naštvaný a myslel jsem si, že to je všechno jeho vina, tak jsem se asi chtěl i tak jako odprostit od toho, co jako jsem znal od něj a tak jsem se dal na stranu hard rocku a tvrdší muziky. Ale není tomu tak.
2: No ty rozvody v tom dospívajícím věku nebo obecně v dětském věku samozřejmě můžou za prvý nějakým způsobem narušit ten chod té rodiny, protože se rodiče mají tendence potom o ty děti přetahovat a tak dále, vstupují do toho peníze. Ale vlastně potom zpětně to v nějakém pozdějším věku, v dospělosti, po 20, jako dokázali třeba ocenit v tom, že hele, tak když si prostě nebyli souzený, nebo když to takhle mělo být, je to dobře, protože pak je taky trošku český přístup, nebo přístup obecně jako páru, že kvůli těm dětem v těch vztazích jako zůstanou, protože my se přece nerozvedeme, když máme tady dospívající děti. A pak se to třeba často řeší, až ty děti dospějou, až opustí to jako hnízdo a jdou někam, tak pak najednou ten manželský pár zjistí, že vlastně posledních několik let žil hlavně z těch dětí a pak se to rozpadne, protože zmizí ta v uvozovkách atrakce v podobě toho dítěte. Tak prošel jsi samozřejmě, teď jsi to naznačoval, nějakým jako složitějším obdobím, asi nemyslím tím, jako, že ten vztah najednou musel být jako trochu složitější, že jo, říkal, že jsi to dával jako tátovi za vinu, ale potom zpětně došel si třeba k tomu, že jsi řekl, hele, tak co, tady se rozvádí každý druhý a nakonec to dávalo asi smysl a možná lepší, než kdyby se něco lepilo, jak na toho to koukáš? Jako máš pocit, že to třeba zkazilo nějaký ideál o manželství nebo tak?
0: No ne vůbec, jako mě to vlastně neskazilo vůbec nic. Sebralo mi to asi takový jako 2 roky, což si myslím, že bych měl stejně, protože jsem byl v pubertě, jako, tak mi to sebralo tak 2 roky, kdy jsem byl naštvaný na svého tátu, ale... Myslím si, že jsem schopný si to s ním teďkon vynahradit, takže je to v pohodě, ale vlastně u nás to bylo dost v pohodě, jediné, co mě štvalo, takže když jsem byl s tátou, tak ten nadával na mámu a když jsem byl s mámou, tak ta nadávala na tátu, jako, a u nás se nikdo ani jako moc naštěstí nepředbíhal jako v tom, kdo je lepší rodič, takže to bylo v pohodě, ale já jsem chtěl říct, že jsem jim odpustil, ale já jim nemám za co odpouštět, jako je to v pohodě. Já jsem si jenom uvědomil, že taky takový to hezký, co se říká, že každý jsme tu poprvé na tom světě a že nikdo pořádně neví, co dělá. A taky jsem si jako uvědomil vlastně, že můj táta má 4 děti a celý život jenom maká. Jako a makal od, jemu se první jeho dítě narodilo, když mu bylo 17 let, což je teda trochu jeho chyba, ale neměl na výběr. A vlastně, takže jsem si jenom říkal, tyjo, kdyby se vlastně tohle stalo mně a pak se mnou moje dítě nebavilo jenom protože ode mě utekla nějaká bláznivá ženská, což neříkám, že moje máma je bláznivá, ale ženy umí být někdy bláznivé. Tak jsem si vlastně říkal, tyjo, já se na něj nemůžu vlastně vůbec, jako nemám právo se na něj zlobit. Ten chlap celý život jenom maká a nezvládnul prostě vztah se ženou, jako. Není první ani zdaleka poslední. A moje máma v tom prostě nebyla spokojená, no tak si sebrala 5-6, sebrala nás a šla do prčic. Takže jako z obou stran akceptovatelný, chápu, mám je rád oba dva stejně.
2: Vidíš, říkáš v těch 17, tak to už bys tady měl ty vlastně 5letýho kluka nebo holku. Přemýšlel jsi nad tím třeba v těch 17, jsi říkal, ty brďo, to není možný a teďka jsem tak akorát zralej na to, nevím, se projet na mopedu nebo se naučit nový akord a najednou můj táta před nějakou dobou měl prostě jako dítě.
0: Já jsem dělal všechno pro to, aby se mi to nestalo. Všechno.
2: Úplně všechno.
0: No jako fakt jsem zacházel, jako zmínil jsi moped, dokonce jednou jsem se takhle na mopedu, to mi bylo právě těch 17, myslím, tak jsem udělal takovou záchrannou akci, abych neměl dítě, ta lékárna zavírala za chviličku a byl to fakt boj o život a já jsem jel na svý babetě, která nebrzdila a samozřejmě neměl jsem tu babetu zaregistrovanou, takže kdyby mě chytli fízlové a zeptali se mě, proč tady jedu jako 40 po chodníku do lékárny, tak bych jim řekl, hele, kluci, jenom nechci být
2: táta. Myslíš, že by to pochopili, jo? Že kdyby si narazil na sympatický policisty, že by řekli, no tak my tomu rozumíme, ale trošku zvolněte, pane op.
0: Nejlepší scénář by byl, kdyby mi řekli, ale tak ty, zavírá to za 5 minut, pojďte, my vás tam hodíme. Ale zvládl jsem to. Takže já jsem opravdu dělal všechno pro to, abych neudělal stejnou chybu jako můj táta. Ne, že vlastně já mám nejstarší, my jsme 3 bráchové, ale vlastně to táto první dítě je naše vlastní ségra, nejstarší. Ne, že moje ségra by byla jako nechtěná, nebo tak, že by to byl omyl, ale já bych to vážně nezvládl. A vlastně jako teď, když je mi 23 let, tak si říkám, já mám super život, Ježišmarja, můžu se živit tím, co miluju a co mě baví, to si myslím, že je jedna z největších jako výhod, co jako mám oproti ostatním svým kámošům nebo lidem, co znám, protože chodí do prací, který nenávidějí a jsou tam vlastně jenom pro peníze. A jako já jsem přemýšlel třeba nad tím, co bych jako dělal teďkon, kdyby se mi narodilo dítě, A kdybych byl jako pracháč, kdybych už byl zabezpečený a měl minimálně jako třeba svůj byt, tak bych s tím byl vlastně i v pohodě. Že se mi docela líbí ta vize toho být mladý táta a vlastně mít ještě ty síly a tu energii a tu hravost pro ty děti. Ale svůj byt ještě nemám, takže ten čas nenadešel.
2: No tak jako, co si budem, no, narodil ses do doby, kdy otázka nemovitostí pro mladý lidi je trošičku svízelnější, než byla třeba právě u našich rodičů nebo u těch předtím. Nechcem asi určitě zase se na to jako vymlouvat, těch názorů na to je fůra, ale říkáš to správně, no, jako je to mnohem složitější být dneska mladý táta, ale bavilo by tě to. Vidíš v tom i nějaký ty omezení a tak dále, přece jenom jasně. Jsi člověk show businessu, možná mě opravíš, ale já si umím představit, že po nějaký dotočný nebo když je prostě třeba volný den nebo dva, tak má člověk tendence ten svět trošku objevovat, asi neustále potkáváš nový lidi, seznamuješ se s lidma, který si třeba, nevím, dřív znal z televize, z rozhlasu, od někud a najednou se s nima objevíš na place, něco točíte nebo seš v televizní show vědomostní, kterou tady miluje celý Česko, tam já jsem ti viděl úplně poprvé, tak ta tendence objevovat by ti možná trošku nevycházela v té rovnici mít teďka malý dítě, ne?
0: Asi nevycházela, ale myslím si, že ty lidi, který já okolo sebe mám, nebo lidi, co mi přicházejí do života, tak by to asi snesli, kdybych si místo, nevím, já bych chtěl i pejska, ale tak kdybych místo pejska měl prostě miminko v ruce. Ale samozřejmě bylo by to extrémně omezující. Já ještě mám jako takové věci, které bych si chtěl splnit bez toho dítěte stoprocentně, jakože se sebrat a procestovat Ameriku a jet na 2 měsíce do Japonska a takovýhle věci. Ale myslím si, že se stejně jako vždycky zvládneš nějakým způsobem přizpůsobit. Já mám jednoho kamaráda, teď už bych asi řekl spíš známýho, který mu je asi jenom o 2 roky víc jak mě, a tomu se minulý rok normálně narodili jako dvojčata a vůbec to jako neplánoval. A najednou má 2 holčičky. A zvládá to. Vypadá šťastně. A jako vlastně se pohybuje v docela dost podobném prostředí jako já. A hustý.
2: Ten moped si zmínil a zmínil si i ty Spojené státy americký. Umím si představit, že by si třeba i rád procestoval na čopru, protože když jsme se potkali na recepci, tak zmíním, že spousta herců, spousta zpěváků jezdí na skútrech po Praze, protože to je pro ně rychlý způsob dopravy, divadlo, natáčení seriálu, večer hraní v divadle a tak dále. No a najednou potom samozřejmě přichází ten moment seznámení. Já vidím tu helmu, říkám jasně skútraš. No tak to nebyla situace s Šimonem Opem, protože ten tam stál s helmou, kdy bylo jasný, že venku bude parkovat něco většího, něco zajímavějšího. Ty seš, nebudeme jmenovat značku, ale je to taková ta opravdu velká americká paráda. A mně to přijde naprosto fascinující. Ty jsi mi tady už stihnul vysvětlit, že vůbec není problém s tím po Praze jezdit. Ten vztah k těm motorkám a vůbec tady vůně benzínu a všechny tyhle ty věci, to trošku zapadá do té mozaiky tvýho života jako rock'n'roll, poslouchal jsem tyhle kapely, Motorhead, že jo, přesně. Já jakoby si dovedu představit, jak ty jedeš Vinohradskou na tom čopru a do sluchátka, pokud bys ho měl, ti hraje Ace of Spades a ty prostě jedeš a připadáš si fakt jak, já nevím, James Dean ve filmu nebo jako Johnny Depp v reklamě na parfém, jako chápeš. Je to trošku klišé, ale vlastně je to naprosto fantastický. Já to teda jako žeru a zajímalo by mě, jestli fakt si teda i v těch 23 držíš nějakou, možná na dnešní dobu, jako oldschoolovou představu o tom jako chlapáctví a o tom životě, protože sociální sítě a všechny možný trendy a TikToky, Instagramy a tak dále, jasně seš tam, ale furt mi přijde hrozně sympatický, že měl jsi prostě sen, že chceš velkou motorku a chceš na ní jezdit a taky prostě máš a jdeš se na ní projet a baví tě to. To úplně nezapadá do té jako dneska hlavní představy o tom, jak vlastně mladí kluci ve velkých městech žijou.
0: Tak začneme s tím telefonem. Já ještě vlastním tlačítkou Nokia.
2: To už seš druhej tady.
0: Mimo svůj smartphone. A kdybych nemusel a kdybych vlastně nepoužíval sociální sítě k práci, tak používám jenom tu tlačítkou, ten tlačítkový telefon. A vlastně hezký, že to takhle vnímáš, protože myslím jako s tou image a s tím jako lifestylem, protože já jsem jako já jsem koukal na ty filmy jako malý, já koukal jsem na Easy Ridera, koukal jsem prostě na Bullita s tátou a miloval jsem prostě, miloval jsem tu americkou krásu jako a holky, motorky, velký muscle cary, prostě rock and roll a svoboda, jako totální svoboda a vlastně jako být pořádnej, správnej chlap, který umí dát ránu, ale je moudrý a prostě jako makat na sobě, zabezpečit prostě tu rodinu, co máš a do toho si jako vždycky trošku povolit, sednout si na tu motorku, jet se večer prostě projet tady jako po Praze nebo to sebrat a vyjet trošku někam dál. Když máš čas, tak si na tom něco opravíš, něco si na tom modifikuješ. Jako mně se vždycky strašně líbilo na těch lidech, ať už je to rapper, nebo prostě folkovej zpěvák, cokoliv. Mně se strašně líbilo, když ty lidi jsou jako autentický a když to opravdový, když je to real. A když ty lidi to třeba nějakým způsobem fakt žijou a žijou ten svůj, žijou prostě tu svoji image. A fakt to, o čem zpívají, rapujou, píšou, že to jsou prostě oni. A já jsem měl takovýhle vzor vždycky v těch muzikantech, většinou teda z Ameriky. A prostě jako, já si jenom tak jako postupně splňuju ty sny, který jsem vždycky jako měl, takže já jsem si jako první auto koupil, auto z roku 78, prostě jsem makal v nemocnici na to, abych si na to vydělal nějaký prachy a pak jsem
2: Řekni, já to vypípnu, ale já bych zapomněl se tě potom zeptat, co to je za auto, že no má, ti dovoluju říct tu značku, ale bude tam jako pípnutí.
0: Je to Toyota Celica z roku 78. Já jsem chtěl amerického fastbacka.
2: Tak si koupil japonskou parádu.
0: Tak jsem si koupil japonskou parádu, protože samozřejmě ten budget nebyl tak vysoký na to, abych si mohl koupit amerického fastbacka. No a postupně to takhle jako zvládám. Já vlastně jsem málo kdy jako negativní, i tak celkově jako vždycky prostě říkám i kámošům, ať se smějou, ať si užívají doprčit, že jsme mladí a hezký a máme se rádi a máme vlastně jako tady docela svobodu. A protože já prostě si nemůžu vynachválit to, jak se jako mám. Bydlím na Letný v Praze, kde je to krásný. Prostě jako můžu se přesně živit s tou muzikou. Potkávám skvělý lidi, jako přesně jako teď tady spolu sedíme, nebo prostě teď jsem v divadle, prostě kam jsem si nemyslel, že se někdy vůbec dostanu. A jenom prostě mám dobrou rodinu, dobrou, skvělou. Mám dva super bráchy, jednu nevlastní ségru, která žije v Německu. A strašně si prostě užívám život, no. A jako ty motorky jsou velikou součástí z toho teďkon. Taky jsem prostě se poznal se skvělýma lidma kolem toho a hrozně rád bych jako vytvořil nějaký projekt třeba, víš. Protože já mám teda tady ty americký parády dvě, jo. A tady ta je z roku 99, na který jsem přijel a doma mi stojí z roku 83 a to je ještě o trošku větší motor. Takovej fakt jako velká oldschoolovka toho, ze kterého se jako staví fakt ty čopry. Jako to, co vidíš, to prostě, kdy Bruce Willis říká it's not a bike, it's a chopper, baby. Tak přesně takovouhle motorku mám. A
2: Zed's dead,
0: baby.
2: No hele, je to skvělý, obě vlastně všechny ty tři tvoje hlavní dopravní prostředky jsou starší než ty, to auto teda jako výrazně. Zároveň teda ti tady můžu do kontrastu říct, že já už začínám jako v uvozovkách stárnout do věku, kdy moji kamarádi, který třeba kdysi taky měli vztah k autům, k motorkám, tak najednou mi říká, ty ale už jsem docela přemýšlel o tom elektroautě a už jako jdou tímhle směrem. Ne, Ty si naťuknul strašně zajímavý téma té autenticity, jo, že ty se takhle oblíkáš, ty máš ty kérky, ty takhle vypadáš na tom čopru, zaparkuješ před, nevím, pekárnou a jdeš si, nebo před rozhlasem a je to fakt jak taková trošku přesně

0: je. Oba dva ale moc dobře víme, že na těch sítích je fůra lidí. A fůra lidí nejen veřejně známých, ale dělá to vlastně trošku každý i na svých sítích, které jako sleduje tvoje parta kamarádů a tak dále. Že má jako tendenci ten život trošku jako přikrášlovat a ukazovat tam tyhle ty věci. A kolikrát někoho osobně znáš, třeba pracovně, a vidíš jako jeho takhle a pak vidíš jeho sociální sítě a ty si říkáš jenom, ty chudáci ty lidi, že vůbec jako nevědějí, jak to jako ve skutečnosti je. Tak proto mi přijde, že seš trošku úkaz, který nad tím takhle přemýšlí. A zajímalo by mě, jako jak se ti vlastně v tomhletom současném světě, který bohužel na těch sítích je strašně hodně postavený, vlastně jako žije, protože ty ses měl narodit někdy před 40 lety někde v Nebrasce.
1: Hele,
0: v Kalifornii.
1: Za první mě je strašně líto lidí, který si jako něco dělají takhle jako třeba z lidí na sociálních sítích, víš, jako, nebo že z toho třeba někdo může mít nějaký jako blbý stavy, jako že třeba někdo je krásnější, nebo někdo má víc tohodle a tohodle. Já sociální sítě využívám čistě k sebereprezentaci a k čerpání nějaký inspirace. Protože častokrát jsou tam lidi, kteří jsou opravdu autentický. A, nebo minimálně to tak třeba vypadá, ale to mně může být jedno, mně se třeba jenom líbí formát toho, jak nafotili nějaký photoshoot. A třeba se s tím chci inspirovat a udělat nějaký podobný třeba cover na svoje album nebo něco takového. Takže já to používám čistě pro tady ty účely. A k tomu, jak jsi říkal, že jsem se měl narodit 40 let zpátky. Hele, nevím, mě vlastně baví, jak je to teďkon. Jak vlastně, prostě já jsem mezi svýma vrstevníkama, mezi klukama prostě, který to vlastně vůbec nezajímá. Častokrát mi přijde, že bohužel spousta těch kluků je takových jako zženštělejch a mě to jako mrzí, víš, jako ne, že každý musí být jako tyho Bořek stavitel, nebo každý musí mít jako prostě chopper a americkou káru, to vůbec ne, ale přijde mi, že se trošku vytrácí takový to jako být chlap.
0: Zastat se z tramvají slabšího.
1: Jo, přesně.
0: Celá tramvaj mlčí ve chvíli, kdy vidí, že nějaký úchyl na někoho šahá.
1: Přesně, když někdo jako ty, to prostě tam sedí tyho mladý kluk a vedle něho se tyho pomalu padá paní oholit, jo. A on se ani nezvedne, protože čumí jenom do telefonu nějaký kraviny, jako. Mrzí mě prostě, že ty kluci prostě nebo jako ty 20...
0: Gentlemanství možná taky.
1: Taky. Prostě nějaká taková takový to správně vychovaný, jakože když, tyjo, já jsem byl malej a odseknul jsem nějaký paní v krámě, tak babička mi dala takovýho lepáka, jako, že se mi otočila hlava. Prostě takový to slušný úcta za prvý k ženám, za druhý k starším a taková nějaká vřelost, taková jako milost. Jako mně se dnes a denně stává to, že prostě, nevím, jdu, přecházím přechod, vidím starší paní, nabídnu jí, že jí prostě doprovodím aspoň přes ten přechod, protože mi je jasný, jak jí to musí nedělat, jako, nebo nedělá jí to dobře, že tam čekají vynervovaní všichni v pražské dopravě a ona to ale neurychlí. Jako. A jako, strašně se mi líbí, jak jako ty lidi to vlastně, dneska už to vůbec nečekáš. A já z toho mám taky hroznou radost, když je někdo jako v dnešní době jako tak jako přirozeně vřelej a empatický. Už je to prostě, je to pryč. Chlapy nejsou chlapy, nebo jako kluci mezi 20 a 35 lety, je to většinově velká bída. A víš mi, ale jako já to na sobě pozoruju, víš, jako nic pořádně neumíme, dřív tyjo naši tátové už taky moc ne, ale jako naši dědové, tyjo, babička mu řekla...
0: Postav chatu.
1: No postav chatu, tyjo, nebo nevím, tady uděj skříň. A oni byli truhláři, tyjo, automechanikové, no jasně, protože dneska je to všechno dostupný, není to zase tak drahý ty služby a jako, tak co, tak já si radši prostě půjdu do kina, nebo si tady sednu k telce, dám si mekáč, jako a někdo mi to takhle nějaký děl, já si mi to tam udělá prostě. A mrzí mě to, no, jako jde to s náma trochu do pejru. Ale zároveň, proto já si zas o dost víc užívám jako, a vážím si lidí, který jsou nějakým způsobem jako jiný a odlišný a třeba trošku víc tradičnější na můj styl.
0: No je pravda, když říkáš s těma automechanikama, já mám teď zrovna auto v servisu a dostal jsem náhradní, a když jsem tam přijel, tak

0: je potom telefonovali a říkali mi, no jo, tak je to teda nakonec ta zadní lambda. Já jsem tak hrozně do té diskuze chtěl něčím přispět. A to já jsem docela jako na auta, že je mám rád a mám na to nějaký vkus a taky jsem byl vychovaný a tímhletím stylem a v 16 jsem má mě krát auto, když byla v zahraničí a jezdil jsem s kamarádama. Tak přiznávám do takových věcí, jako ty můžeš, ale já jsem tady veřejnoprávní moderátor a říkám takovýhle věci, ale prostě byl jsem ten kluk tohodle jako střihu a bylo mi hrozně líto, že on říká, no tak je to ta lambda, já jsem chtěl něco říct ve stylu. Já jsem si to myslel, no, protože ono to dělalo tam to, ale jako já jsem autíčkář, já se vyznám v motorech, zeptej se mě na jakýkoliv auto a já ti řeknu, v jaký motorový paletě se vyrábí a jaký to má výkon, jaký to má krouťák. Ale ta technická stránka, jak třeba prostě naftovej nebo benzínový motor, jak je v pořadí, jako zážeh, vstřik a tohle, tak tam už, tam zase já takhle nejsem.
1: Já bych hrozně rád chtěl být, ale to, co jsem se snažil říct, je to jako, že ty neumíš ani jako přivrtat v obraz, jako víš, jako že nebo nevlastníš vrtačku, jako, nebo nevím, nemáš golasadu, jako nejsi schopnej si sám, jako...
0: Víš, kolik tvých kamarádů má třeba doma takovej ten univerzální set nářadí, že jo?
1: No jako...
0: To podle mě bude statisticky fakt strašně málo.
1: Jo. A jako... ke mně přijde...
0: Ale počkej, ale mají skincare.
1: To 100% mají a chodí před spaním si dávají nějakou masku na obličej, asi nějaký peeling. Pozor, já... totální odpůrce všech krémů a všech tady z těch jako blbost.
0: Ale bacha, ty seš ten typ, který může mít spolupráce na různý krémy a na různou kosmetiku, pokud si je už neměl, tak nějaký určitě přijdou.
1: Já takže... velký odpůrce krémů.
0: Takže pozor, hele, aby ses nezavřel dveře, že ti potom budou chtít volat francouzská společnost, že ti bude chtít tady, nevím, na novou kampaň k tomuhle a řeknou, no jo, ale on nesnáší ty krémy, tak to je blbej ambasador.
1: Já nemám prostě, strašně nemám rád mastný ruce, jako když máš prostě od toho mastný ruce. Ale teď jsem. Protože jsem chtěl nějaký fotky starých babiček a dědečků, tak jsem si začal mazat SPF na obličej. Takže dnes mám na sobě nějaký korejský SPF.
0: Jo, korejský SPF já mám taky, no. To je u nás doma, jako přítelkyně na tom ujíždí teďka. Co ten trend vlastně došel, tak vždycky, když je, a ono to často bývá, protože ta korejská kosmetika je drahá, ona mi vždycky napíše, hele, teďka to je v akci, já jsem byla ve dvou těch provozovnách té drogeristické sítě a tam je to všechno hnedka vyprodaný, tak já kolikrát musím jako někde lítat po Praze a hledat, kde to mají, ale pak už taky do toho.
1: Hele, Scháníš korejskou kosmetiku na skútru?
0: To je ne, hele, ale já tím chci říct totiž to, že když se bavíme tady často v tom podcastu o nějaký jako proměně mužství, můj názor, který tady tak často neříkám, je takový, že mě vůbec nevadí, že muži začínají řešit věci, jako je kosmetika, jako je skincare, jako je krém, protože jako co si budem, tak každý chceme nějakým způsobem se líbit sám sobě nebo prostě vidět se tak, jak bych se jako vidět chtěl. A není to o nějaký posedlosti, krásou nebo něčím, ale tak pokud tady už dneska máme produkty, které nám dokážou hodně pomáhat v určitých věcech, pro boha proč ne? Jenom máš pravdu v tom, a to tady říká každý druhý host, ten leitmotiv těch rozhovorů je vždycky daný skoro stejně. Chlapi se mění, je škoda, že opouští určitý vlastnosti, které svýho času měli a ty prostě byly důležitý přesně v té tramvaji. Jako to jsou přesně věci, kdy kolikrát já se tak strašně naštvu, že vidím na nějaký reelsko, kde je takovej ten jenom prostě onboard záběr z autobusu někde v Evropě, kde nějaká partička nebo někdo někomu prostě dělá něco nehezkýho a je tam ten efekt toho mlčícího davu, kdy tam třeba kolikrát sedí jako vedle sebe dva kluci a sedějí a nevstanou. Jako hele, nikdo z nás neví, jaký je ten kontext a jasně. Jak bychom se zachovali v té situaci. Ale myslím si, je to moje domněnka, že tohleto se trošičku jako vytrácí a nemusí to být proměnou chlapů, je to právě tou jako těma i sociálníma sítěma, zmínil jsi to sám, kolikrát jde někdo v tramvaji, sedí, dívá se do telefonu a neví, že nad ním stojí třeba těhotná žena, kterou bys měl prostě pustit sednout. Je to škoda, no.
1: To je mimochodem doporučuji velmi, já teda, protože jezdím na té americké šílené mašině, tak se do tramvaje moc nedostanu, ale když prostě chci zajít na jednoho zrska, tak já teda sice to mám pěšky do mojí oblíbené hospůdky, ale když třeba chci někam dál do centra a jedu tramvají, tak já zásadně chodím bez sluchátek. protože poslouchám všechny ty lidi a jak to tam žije a je to někdy fakt jako vtipný.
0: Já to nedávám, hlavně když mají lidi miluji. Telefon na reprák.
1: Ne, ale já miluji jako ty prostě ty osudy, prostě to, jak vlastně si uvědomí, že každý si myslí, že je ta hlavní postava tady v tomhletom životě jako. A to je senzační, prostě třeba teď naposledy jsem jel v tramvaji nějak minulý týden a tam prostě se nacpala paní, tak 45, s chlapečkem, říkejme mu třeba Jonatán, 8 let, tak zhruba, šel asi ze školy a ona říká něco a teď se tam strašně, jakoby, nás tam bylo hodně v té tramvaji, bylo to jako předspaný a ona se tam tak jako cpala furt a říká, ježiš, to je strašný. Tady určitě všichni fetujou. A já říkám, mě to tak zahřálo a říkám, jo, podle mě jsou tady všichni feťáci v té tramvaji. A ona, vidíte, Jonatáne, já jsem měla pravdu, pan to taky říká, všichni tady fetujou. A já říkám, jo, no, já si to myslím taky. Hlavně si myslím, že tamhle ten pán, a vlastně my jsme nastoupili s kamarádem VOP, vlastně on nastoupil z jedné strany, jo. Já z druhé strany a říkám, tamhle jsem ten vypadá, že to má furt. On ještě zamával, blbec. No, prostě takový jako strašně zajímavý věci se tam dějou. Samozřejmě krom těch jako nepříjemných, jako, což se děje dnes a denně, prostě odporný chlapy, jako neurvalí a hloupí poznámky a křičící lidi prostě v MHDčku, to není hezký.
0: Šimone, pojďme k tobě, ať stihnem v rozhovoru zmínit to, kde tě teďka všichni můžou vidět a co je teďka tvoje gro. Určitě bych zmínil kapelu Strippers, kde si asi částečně fakt plníš ten klukovský sen té kapely, kdy tam v té partě hoblujete ty kytary.
1: Jo. Přesně jak jsi to řekl, no. Já si myslím, že to je všech nás jako v kapele takový vlastně jako dětský sen a přesně jako mít kapelu a přesně jezdit na všechny ty koncerty v té dodávce a dělat klukoviny a blbiny a to je další, včetně jako motorky a takových věcí, tak to je vlastně takový taky můj trochu útěk z reality, jako najednou zase můžeš být kluk a máš tam tři nejlepší kámoše prostě, se kterýma vlastně jako máš tu nejlepší práci na světě, jako můžeš prostě hrát pro lidi a dělat rock and roll. Jako, já jsem se s klukama poznal, hrajeme spolu vlastně teď asi rok a půl a tak strašně to sedlo, že já jsem vlastně, protože já jsem jako solový interpret, prostě jako Šimon Op, a tak i vydávám muziku, ale vlastně jsem nechtěl, aby ta kapela byla bezejmenná, aby neměli ty kluci jakoby nějaký ksicht, když to řeknu vošklivě, protože nejsem zastánce toho, když prostě hraje interpret a má třeba tu kapelu, která se i podílí na tom procesu songwritingu nebo na celkový tý image tý kapely a on vlastně, ten interpret není ani schopný to těm lidem dát nějaký obličej, protože najednou se z toho stane jenom taková postavička, která tam brnká na kytaru nebo mlátí do bicích a přijde mi to takový nefér, bezejmený. A protože já jsem vyrost na kapelách a protože já jsem začínal ve studentských kapelách, tak mi to přijde víc než fér. A no a je to bomba, jako co ti mám povídat, jako děláme strašný blbiny a užíváme si prostě jakýkoliv koncert, je totální, jako asi všem nakoupím ty super čupr inteligentní brýle s kamerkou.
0: Aby můžete mít, jako mají policisté, tu kameru na hrudníku, tu monitorovací, že jo, když se baví právě třeba s tebou, když na mopedu spěcháš pro plán B.
1: Ale ono je to právě většinou spojený, ty nejvtipnější situace jsou právě většinou spojený s obličejem, takže bych chtěl mít přímo ten POV těch očí, víš?
0: Takže jako kombinace nějaký soulový tvorby, kapely, zároveň teďka třeba tě čeká možná největší nebo opravdu jako veliký projekt na Kampě, protože, a ty jsi trošku naznačoval, že teď jsou fakt ty heavy přípravy, tak pozvi na svoji roli a pozvi na Kampu, co jste přichystali pro všechny zájemce.
1: Já bych strašně někoho moc rád pozval, ale už to úplně vyprodaný. já si myslím, že to bude senzační, ale jako když jsem uprostřed toho a vidím, jak jsme tam všichni zmatený jak lesní včely, tak já teda musím říct, že klobouk dolů všem, co si koupili ten lístek. Samozřejmě my uděláme všechno pro to, abychom vás nesklamali v žádném slova smyslu. Hustý, jako...
0: Zmiň mi teda samozřejmě název, Klan Baťa.
1: Klan Baťa, pardon.
0: Ty hraješ koho?
1: Já hraju George, což je vlastně, my všichni většinově známe Tomáše Baťu hlavního a ten měl si na Tomáše Baťu mladšího a Tomáš Baťa mladší měl si na George. To byl vlastně ten, který už se narodil v Kanadě, který vlastně už tady skoro nevyrůstal.
0: Takže zase je tam ta propojenost s tou Severní Amerikou, zase, kterou ty máš rád. Ten život ti to tak prostě úplně nabízí.
1: Prostě mi nahrává přihrávky a já jenom střílím lehce pod břevno. A to nejsem čutálista, ale nějak mě to napadlo. Já jsem ale nadšen z toho obsazení a vlastně jako ty lidi, kteří jsou okolo mě a se kterýma to vlastně dělám, tak hustý. Fakt jako...
0: Oscar Hess, Marek Oscar Lambora, Šimon Ob,
1: dobře, dobře.
0: Tom Sean, Pšenička, Tomáš Klus...
1: Tom Sean, pozor, on by na to byl naštvaný. Tom Sean, Pšenička.
0: Já to mám nějak, prostě se mi to tak utkvělo v hlavě, vidíš, my ho máme v Merku, jestli teďka Tom poslouchá, tak brzy přijde nějaké pozvání.
1: Nepřijde, Tome, nepřijde.
0: Ale teď si nemůžu vzpomenout, s kým se alternuje Tomáš Klus.
1: Tomáš Klus s Danem Krejčíkem.
0: Ano. No, tak to je samozřejmě jako fantastické obsazení. Klan Baťa, tak možná, že někdo třeba bude někdy prodávat, že nestíhá jít na koncert u toho, ale buďte velmi obezřetní, protože samozřejmě častokrát se to děje. Ať nedopadnete jako já třeba u koncertu Divokýho Byla v O2 Areně a pak musíte koupit 3 lístky místo jednoho. Bohužel to se občas takovéhle věci stávají. Každopádně, když teda nezmíníme Klan Baťa, teďka se někoho zaujal a říká si, ty jsi sympatický kluk, já bych ho někdy chtěla vidět někdy. Mm-hmm. Tak jak teďka vypadá tvůj harmonogram, kde ty se objevuješ, třeba i nějaký koncerty s kapelou a tak dále, svoje věci. Pojď si udělat na závěr takový jako self-promo.
1: Self-promo, tak já jako maximální čas věnuju těm koncertům, takže vlastně já mám teď každý víkend v červnu, tak mám koncerty, hraju ve Varech, 6. na v Karlových Varech na festivalu Goodfest a pak ten další víkend jsem 13. hraju na Rokáči, na Rock for People, pak jsem na Kvifu, potom mám nějaký menší takový a pak se mi to teďkon bookingově se to snažím dohnat, protože jsem měl, ten Baťa mi zabral vlastně celou druhou půlku června, celý červenec a kousek srpna. A já jsem si teďkon, vlastně můžete poslat Tomovi Šelnovi pozvánku, protože mi uvolnil víkendy a on bude hrát o víkendech, abych já mohl koncertovat. Takže teďkon se mi tam dodělává booking, takže ti víc neřeknu. Už vlastně si to moc nepamatuju. Jako mám pro mě asi tak 20 koncertů na to léto, ale tím, jak já jsem se teď jenom snažím sladit kalendář, protože bych fakt potřeboval, aby každý den měl tak 60 hodin, tak nevím, co dřív.
0: Já myslím, že všichni všechno se dozví i z těch sociálních sítí, kam určitě ty termíny tou tlačítkovou nohou nahraješ, aby tam všechno bylo. Držím ti palce, doufám, že se někde na jiném místě při jiné příležitosti uvidíme a díky moc, že jsi našel čas. Hostem Boys byl Šimon Ob. Díky.
1: Já moc děkuju.
0: Čau.
1: Čau.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: co jsme podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: bad folks, you must go.
1: Pleják.
2: Pleják.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojme. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbe. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený.